Znáte to. Přístavba vzadu, garáž, která se časem zvětšila, podkroví, které vzniklo, tak nějak postupně. Dnes je u mnoha nemovitostí realita jiná než projekt na úřadě. Legalizací stavby vám dáme vše do pořádku. www.stavby-legal.cz

0: Ahoj, tady Jelen. Rádi bychom vás pozvali na náš rodinný festival Jelen Fest. Přijďte si užít pohodové letní odpoledne s programem pro děti i dospělé v sobotu 22. srpna v areálu Benedikt v Mostě. Těšíme se na vás.
1: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
2: Pohoda, klídek, tabáček a gorilí čumáček. Ahoj, tady je Michal Malátný z kapely Činasky. Jestli máš rád gorilu, doufám, že ne na grilu. Mountain

0: I'm Ariana Grande.
1: It's Hozier. Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdekoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. On air.
0: Online.
1: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Rádio.
2: 6. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Statistici dnes veřejní konečné údaje o červencové inflaci. Podle předběžného odhadu meziroční růst cen zrychlil na 1,7%. V červnu přitom inflace dosahovala na 1,5%. V předchozích měsících statistici svůj předběžný odhad pokaždé potvrdili. Německo kvůli nízkým hladinám řek uvolňuje pravidla pro kamionovou dopravu. 7 spolkových zemí dočasně ruší zákaz jízdy kamionů v neděli a o svátcích. Důvodem je především nízká hladina Rýna, která výrazně omezuje nákladní lodní dopravu. Podle německého ministra dopravy se situace zřejmě nezlepší minimálně do konce srpna. Fotbalisty Sparty dnes čeká odveta třetího předkola Ligy mistrů v Lyonu. Pražané si z domácího utkání přivezli náskok po vítězství 2-1. Postup by je posunul do závěrečného předkola, kde narazí na Fenerbahče nebo Sturm Graz. Ani v případě vyřazení, ale Sparta v Evropě nekončí, měla by jistotu účasti v hlavní fázi Evropské ligy. A teď už pojďme k nám do regionu.
3: Budoucí zemědělci, studenti vyšší odborné a střední školy v Roudnici nad Labem na Litoměřicku budou při výuce využívat drony. Naučí se s nimi monitorovat stav půdy a sucha nebo vyhledávat zvěř předsečí. Jeden dron vyjde zhruba na 90 tisíc korun. Studenti využijí drony na školním statku, kde se postupně naučí drony správně používat. Drony využívají také například v Ústí nad Labem, kde nedávno vzniklo dronové centrum. Na severu Čech bude po většinu dne malá oblačnost. Odpoledne bude převažovat jasno a teploty 25 až 28, na horách 20 až 23 stupňů Celsia.
4: Babi, dědo, jedeme! Letní dobrodružství pro celou rodinu v rodinném zábavním parku v Eibenstocku. Hurá za skřítkem Wurzelrudym!

0: začíná snídaně šampionů s Michalem, Jasmin a Davidem. Snídaně
1: šampionů. A tak my vám přejeme krásné úterní ránečko, 6 hodin, 3 minuty, opět jsme se tady potkali my tři, Jasmin.
2: Ahoj, buďte zdraví.
1: David.
3: Dobré ráno.
2: A Michal.
1: A já, dobré ránečko. No tak jsme moc rádi, že jste tu a že s námi startujete úterý a celé to odpálí LP. Tak pojďme na to, hezké ráno.
0: Hit Radio Nord Music.

0: myslím, že úterní ráno jsme odstartovali kvalitně. Tohle jsou One Direction na Hit Radio v 6.09.
1: Dneska je takový sváteční den, aspoň pro někoho. Dneska slaví narozeniny jeden z nejznámějších Mirajů v Česku.
0: A bude možná to, počkej, jeden z Mirajů, jsou tam čtyři, takže už možná podle toho, co hraje pod náma, se dá usoudit, že je to ten hlavní Miraj.
2: Moment, ten ze skupiny Miraj.
0: Jakoby ten Miraj, ten zpěvák Miraj. Takhle, Navrátil příjmením.
2: Je krásnou náhodou, že dneska má narozeniny i moje partnerka Eva.
1: Fakt jo.
2: Já jsem si částečně myslel, že možná budete mluvit o ní, když jste se tady bavili ve studiu o narozeninách.
0: Tak ještě zpátky teda. Tak posloucháte Hit Radio, dobré ráno. Dneska je naprosto výjimečný narozeninový den. Dneska slaví narozeniny jedna úžasná osoba a je to, hádejte, kdo to je? Jasmin, hádej.
1: Ty jo, nevím, tak možná, může by Eva.
0: No jasně, bo Davida. Je to tak?
2: Je to tak? Jak jste to věděli?
0: A nebudeš tomu věřit, Davide, ale narozeniny má dneska taky Miraj.
2: Jaký? Ten ze skupiny Miraj.
0: Ten jeden z těch čtyřek. Miraj Navrátil má dneska narozky, ale
1: a
0: já...
1: Schválně, no, kolik mu je podle
0: vás? Já bych to možná měl vědět, 90...
1: No řekni číslo, neříkej rok, prostě rovnou, ať je to všem jasný,
2: tolik
1: komu se nechce
2: počítat. Přes 90, ne.
0: 36.
1: Já si myslí, říkám David?
2: 32.
1: Tak jste vedle jak ta jedle, je mu 34 let dneska.
2: Už toho stihnul dost a ten krátký život.
1: Stihnul toho let. Dost a hlavně jsou to pro něj první narozeniny, kdy je tráví jako táta. Nedávno se mu narodil syn přece, takže
0: je vlastně
1: všechno
0: fakt.
1: Nejlepší.
0: Všechno nejlepší, no a všechno nejlepší. Evě, kolik je Evě vůbec dneska? Vím, že to neříká, ale že? Tak kolik?
1: 30.
2: Je jí zhruba o 3 méně než Mirajovi.
1: No, to je dobrý.
0: Tak chytřejší se to dopočítají. No a když jsme teda u těch Mirajů, abychom se mohli samozřejmě zahrát, tak ještě jednou Miraj, všechno nejlepší, tohle je dokola s polským DJem Tripsem, my jsme Hit Radio a přejeme vám 6 hodin 12 minut krásné úterní ráno.

víš, jak to mám já zase vím, jak to máš ty. A když mi zavoláš, moc dobře víš, že tě zavolám zpátky. Myslel jsem, že už jsme dál, že nebudeme už hrát hry. Ty karty, který jsme měli.

0: čtvrt na sedm, dvě minutky k tomu, posloucháte úterní Hit Radio, tohle je snídaně šampionů. Hezké ráno. Jestli v Česku existuje řidičský ráj, je to právě teď Brno. Brno má, přátelé, po celém městě namontovaný špičkový radary, ale řidiči jsou v klidu, protože prej ani jeden nefunguje.
1: Co prosím?
0: No, ty kamery prý normálně měřej, ale fotky leží na serveru bez užitku, protože městská a státní policie se nemůžou dohodnout, kdo to teda bude zpracovávat a kdo bude ty pokuty odesílat, jo. Takže jak to teďka v Brně asi vypadá? Asi jako na divokém západě, dost pravděpodobně. Ale když si představíte, když jedete autem, někde, kde to třeba neznáte, jo, a najednou na silnici přejedete čáru, která označuje konec měřeného úseku, tak to je infarkt, co? To teď asi říkáte, a kolik jsem tady jel, a sakra. Nicméně, já jsem tady hledal, jak rychle běhají koně. Je tady klus 12 až 18 km za hodinu, cval 20 až 30 a pak tady je trysk 40 až 50 km za hodinu. Takže se v Brně pořád teda vejdou do limitu.
2: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radia. Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 400 gramů za 54,90. A Coca-Colu nebo Coca-Colu Zero 4x1,75 litru za 99,90. Vím, to se vyplatí.
3: Kvalitní krmivo pro psy a kočky. V naší prodejně v Lomu u mostu najdete kompletní nabídku krmiv a pamlsků Platinum. Poradíme vám s výběrem toho nejlepšího pro vašeho mazlíčka. Otevřeno máme každý všední den od 7 do 15:30. Těšíme se na vás v Platinum prodejně v Lomu u mostu.
4: Čau, já jsem Honza. Už 12 let jezdím u Sambuláru a jsem tu fakt rád. Mám vlastní auto, vejplatu vždy včas. Jo, a taky každý rok zvedají plat. Takže jestli máš CE, neváhej a přidej se k nám. Mrkni na sambular.cz. Tak čau.
3: Vítejte v areálu Hippodrom Most. Místo, kde se snoubí sport a zábava s rodinou pohodou. Hledáte top místo pro vaši svatbu, oslavu nebo firemní akci? Hippodrom Most nabízí nádherný prostor pro svatby, parkourové závody nebo fotbal golf. Děti si užijí na hřišti, zatímco vy můžete relaxovat na inline dráze.
5: Informace o plánovaných akcích v našem areálu najdete na webových stránkách www.hippodrom.cz či sociálních sítích.
6: Vítejte v zábavním parku Plon v Sasku, jen kousek od českých hranic. Už 30 let nabízíme pořádnou dávku adrenalinu a těšíme se stále větší oblibě u návštěvníků z Česka. Zažijte skvělou rodinnou zábavu s více než 80 atrakcemi. Úplná novinka, jedinečná XXL vodní horská dráha. Více informací na zábavní park pomlčka plon.cz.

0: každý nákup vynáší a každý los vyhrává. Nakup v XXX Lutz a získej nákup zdarma. XXX Lutz do nábytku. Ty s tou červenou židlí.
1: Srpen v Prospánku, to je neopakovatelná 30% sleva na značku M-Lily. Prodloužená desetiletá záruka, spousta produktů skladem a technologie paměťové pěny s jedinečným rozložením tlaku pro hlubší spánek. Polštáře od 790 a matrace od 4403 korun. A to se vám nezdá, ale jen do 17. srpna. Sleva 30% na značku M-Lily. Jen v prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.

0: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. Pozor na Českolipsku. Nehoda se stala přímo na hlavním tahu u obce Jestřebí, kde osobní auto srazilo srnku. Na místě už by teď měla být policie. S opatrností tam projedete.
1: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz. Hit Radio Nord Music.

0: Jedna z novějších věcí u nás v playlistu, tohle je Damiano David, The First Time. Posloucháte Hit Radio, bude 6:30 a David pro nás má ranní update.
1: Ranní update.
2: Češi mohou ode dneška vybírat strom čtvrtstoletí. O speciální titul se při 25. výročí ankety Strom roku uchází 13 vítězných stromů z předchozích ročníků. Hlasování pořádá nadace partnerství. V horkých dnech přibývá popálenin od rozpálených povrchů. Lékaři z fakultní nemocnice Brno letos hospitalizovali už 5 pacientů s těžce popálenými chodidly. Nebezpečný může být rozpálený asfalt nebo dlažba, ale také příliš dlouhý pobyt na přímém slunci.

rádia, pokud máte rádi 80-ky, 90-ky. Tohle je srdcovka, Erasure, Love to Hate You. A připomínáme, že srdcovky si můžete užít s Jirkou Plnářem mezi 12. a 13. a jednu z nich, jako tradičně vybíráte vy. Tak pojďme si užít tohle, Love to Hate You, rok 91, Erasure, Hit Radio.

0: Tohle je Avicii, Sick Romance na Hit Radio v 6.37. Dobré ráno.
1: Máme tady kauzu velkou a už pro ní máme i název, a to sice Klimagate. Ministerstvo zahraničí objednalo klimatizace za 51 milionů korun a jsou tam dvě takové divné věci, jo?
2: No.
1: Za prvý, asi nikdo nechápeme, proč, když Macinka to oteplování zrušil přece, tak proč to potřebujou, no. A za druhý, ty klímy sice dorazily a všichni jsou s nima spokojení, ale je tam takový detail drobnej, nikdo se nemůže shodnout na tom, kdo je za těch 51 míčů vlastně objednal.
2: No tak pravděpodobně to byl někdo, komu bylo horko, teda, jo. Já si myslím, že to byl impulzivní nákup, protože možná se v tom poznáte, možná to máte stejně, ale že když na pár dní přijdou ta největší vedra, tak alespoň já to tak mám, že si řeknu, hele, a koupím si tu přenosnou klimu, ale zase řeknu si, škoda peněz, protože za pár dní to skončí, ty vedra nebudou trvat tak dlouho a ono, jak se to opakuje, tak už jen to postupně jako nutí a už si říkám, a to bude stát hodně peněz. No, ale tomu vy, kdo máte klimatizaci doma, Jasmin, nemůžete rozumět.
1: Já ji nemám, já už se...
2: A počkej, tak, že to říkala do videa, že má
1: říkala,
2: klimatizaci?
1: Ale já říkala, říkala. To, co máme ve studiu, já mám rouru z okna, co funguje jenom na jeden, na obývák.
2: Já si myslím, že ta roura úplně stačí. Já jsem byl na návštěvě, kde tuhle rouru měli a nikdo mě od té klimošky nedostal. Říkám, ale ono to docela funguje. Ale asi si musíš koupit nějakou kvalitnější, aby
1: za
2: to šlapalo.
1: Za 51 míčů třeba.
2: No tak jako takhle, za 51 milionů to by bylo možná tak pro celý ministerstvo zájezd na rok na Antarktidu, jako jo. Ježiš. Tak kdo to teda koupil?
3: To byl šok.
2: Ale jestli nevíte, co s těma klimoškama za 51 míčů, já bych si teda s dovolením jednu vzal teda. Co vy dva tady?
3: Klidně dvě.
2: Ale mohli by udělat nějaký losování třeba. Ale já jsem pro. Měl jsi mě vůbec rád, Eva Farna za malou chvíli. A taky aktuální doprava, ať víte, jak to v úterý ráno vypadá na silnicích.
4: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách.
5: Klášterecký letňák opět jede naplno. Country večery, akce pro děti, rocková muzika, summer party, něco pro seniory. Všechno najdete na kultura.klášterec.cz.
6: Letní kino Klášterec nad Ohří.
7: Pravá chuť Itálie přímo v centru Ústí. Bistro na Lidickém, nové prostory, skvělá atmosféra. Každý den výborné snídaně, pinsa na míru, al dente těstoviny, šťavnatá porketa a domácí zákusky plus týdenní menu. K tomu prémiová italská káva Vergnano, velký výběr proseka, vína i osvěžujících drinků. Využijte možnost rozvozu u našich smluvních partnerů. Bistro na Lidickém, Itálie, kterou si zamilujete. www.bistroustí.cz.
8: Chomutov ožívá. Zažijte kulturní léto v kulisách historického centra plného hudby, umění a setkávání. Nechte se v sobotu 15. srpna vtáhnout přímo do děje. Pouliční divadlo promění Chomutov v otevřenou scénu. Centrum žije. Pojďte si ho užít s námi. Více na visit.chomutov.cz.
9: Finální letní slevy ve Fashion Aréně jsou tady. Od 12. do 16. srpna využijte slevy až 80% u značek jako Calvin Klein, Furla nebo Nike. Pořiďte si letní módu a doplňky za skvělé ceny. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace.
10: Na hřišti rozhoduje výsledek, stejně jako v investicích. ACEMA už není jen lídrem v úvěrech, jsme investiční platforma pro ty, kteří chtějí od svých peněz maximum. Jen v roce 2025 jsme našim investorům vyplatili na zisku přes 100 milionů korun. Nabízíme pevný výnos až 17% ročně. Začněte investovat jednoduše na acema.cz/investice. Jde to i bez banky.
11: Startuje nová sezóna MOL Cupu. Nenechte si ujít souboje favoritů s outsidery plné nasazení, emocí a překvapivých výsledků. V MOL Cupu totiž nerozhodují jména ani postavení v tabulce. Každý zápas může přinést velký příběh a každý klub může překvapit. Které týmy zastaví ligové favority? Kdo se stane hrdinou letošní sezóny? A kdo nakonec zvedne nad hlavu trofej MOL Cupu a vybojuje si vstupenku do evropských pohárů? Buďte u toho. MOL Cup. Nejkratší cesta do Evropy.
12: Chytrý jak rádio, váš oblíbený podcast. Tentokrát o fenoménu ochuceného nealka od kozla s ovocnářem Vojtěchem Ptáčkem. Dozvíte se úplně všechno. Ve vašich oblíbených podcastových aplikacích a na webu radia.cz.

0: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkártová. Řidiči, dávejte si dnes ráno pozor na dálnici D11. Kamion s defektem je teď odstavený na nájezdu na exitu 18 směrem na Prahu. Projíždějte tam s maximální opatrností.
1: Mami, proč máme všechno od konceptu?
2: To jen se zeptej tatínka.
3: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
4: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
5: Tak jo, šampioni. Zpátky k hitům. Na Hit Rádiu.

0: takhle vám hraje úterní Hit Radio. Nico Santos, Ray of Light. 6.50, krásné ránko. Máme tady šokující statistiku. Češi neodkládají mobil ani v posteli při intimních chvílích. 5 lidí ze 100 dokonce akci úplně přeruší, jenom aby zkontrolovali, kdo jim zrovna píše nebo volá.
1: Jakože jsme takovýhle závisláci, jo?
0: Takový závisláci. Tak by mě zajímalo, jestli to děláte, jestli když vám pípne nějaká notifikace nebo když vám někdo zavolá, jestli jste ochotní se začít věnovat vašemu telefonu.
1: To by se to... Proč se směješ takhle, Davide?
0: Tak přiznáme se, Davide, ne? Já teda nevím, jestli se chceš přiznat, já teda můžu, mě takhle jednou volal kurýr, co vezl jídlo a hádejte, co jsem udělal. No přerušil no,
2: tak
0: jsem
2: ty,
0: to.
2: Když jde o jídlo, tak je jasný, že jsi to přerušil.
0: No tak nenechám ho tam stát, ne, venku. Navíc by to vystydlo, takže když máš hlad, nejsi to ty. Co, čemu se smál ty, Davide?
2: No že pokud nás poslouchají starší ročníky, tak ty už třeba nedělají za tu druhou aktivitu, víš?
0: Dobře, co ty, Jasmin?
2: Jseš mladá ještě.
1: Když je to nějaká SMS-ka, tak to odbydu. A když by to byl
2: to hovor... Jako jak odbydeš? Že to odbavíš jako?
1: Ne, jakože SMS-ku nechám bejt. A když by to byl hovor, třeba tak jako vypnu zvuk, ne? Jakože proč bych s jako, ničím...
0: Počkej, u koho vypneš zvuk? U toho telefonu nebo?
2: Hele, a co kdyby volal třeba šéf?
1: No tak počka.
2: Kdo?
0: Chudák Kuba, chudá vidím, jak ti pípne notifikace se zásilkovně a ty, mláčku, prosím, počkej, to musím vyřídit. Alex Warren, Ordinary, další muzika pro vás a do 7 stihneme taky Shona Bakera, Hey, Hi, Hello. Tak dobré ránko.

edge of your knife. Stay.

0: chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Velký výprodej matrací. Dnes s dopravou zdarma. www.matracezahubičku.cz.
1: Matrace za hubičku.
2: DHL hledá skladové operátory do nového skladu v Klášterci nad Ohří. Nabízíme mzdu až 39 355 korun měsíčně, příspěvek na dojíždění, plně hrazené stravenky, 5 týdnů dovolené a další benefity. Máš zájem? Přihlas se na dhl.jobs.cz nebo na bezplatné lince 800 100 810.
3: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letní soutěž.cinemacity.cz.
0: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radia. On air.
1: Online.
0: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
4: 7 hodina, krátké zprávy a David Jošt. Cena zemního plynu v Evropě znovu prudce roste. Reaguje na podmínky Íránu pro znovu otevření klíčového hormuzského průlivu. Plyn zdražil proti pátku o více než 10% na zhruba 61 eur za megawatt hodinu. Od vyostření konfliktu na Blízkém východě se potom jeho cena téměř zdvojnásobila. Londýnská policie zabavila desítky luxusních sportovních aut. Během jediného víkendu skonfiskovala 90 vozů v hodnotě přes 200 milionů korun. Zasahovala hlavně v bohatých čtvrtích kvůli nebezpečnému a protispolečenskému chování řidičů. Policie může od letoška takovým řidičům auta přímo zabavovat místo pouhého varování. Letiště v Lipsku minulý týden jen těsně uniklo možné katastrofě. Dron s výbušninou Semtex podle německých médií narazil do křídla ukrajinského nákladního letadla Antonov. Výbušnina ale po nárazu neexplodovala a dron spadl na zem. Vyšetřovatelé zjišťují, zda útočník záměrně mířil na křídlo, kde se obvykle nacházejí palivové nádrže. A teď už pojďme k nám do regionu.
5: Američtí filmaři opět obsadí centrum Žatce. Přijdou sem natáčet špionážní fantasy sérii. Rada města schválila nájem pozemků na Chelčického náměstí a v ulicích Jiráskova, Dlouhá nádražní schody, Poděbradova a Dlouhá. Filmaři se v těchto lokalitách chystají natáčet od 18. do 28. srpna. Špionážní série s názvem Birdwatcher se odehrává v době studené války a v Žatci už se několik záběrů natáčelo. Teď se tam zdrží ale dlouhých 10 dní. Na Ústecku bude dnes většinou převažovat jasno, teploty 25 až 28, na horách do 23 stupňů Celsia.
6: Rošťácké tříkolky, Lezecký hrad, čas plný dobrodružství s vnoučaty a s celou rodinou v zábavním parku v Eibenstocku. Hurá za skřítkem Wurzelrudým!
0: Vstal si. Dokázal jsi to. Jako šampion. A teď si dej snídaní šampionů s Michalem a Jasmin.
7: Ahoj.
8: Krásný úterý.
9: Snídaně šampionů.
7: My tři jsme v plné síle, už jsme se za tu hodinu stihli probrat, tak snad i vy už máte o něco lepší ráno. Hity připravený, Ed Sheeran taky Pink, So What. Tak pojďme na to, hezké ráno.
0: Hit Radio North Music.

0: Naprosto fantastická Pink So What 7.06 na Hit Radio. Dobré ráno. Představte si, že vyjdete na chodbu vyhodit odpadky, průvan vám zabouchne dveře a vy si v tu vteřinu uvědomíte. Aha. V obejváku na gauči mi leží hadi a já nemám klíče.
1: Taková normální situace.
0: To je situace, která se stala v Plzni. Borec doma venčil krajty. Tak co s tím? Jo, zabouchl mu vítr dveře, byl venku, zavolal městskou policii a ti se zámečníkem se nakonec teda dostali dovnitř. Jo. Ale představte si, že jste v kůži těch měšťáků anebo toho zámečníka. Když víš, že otvíráš dveře někam, kde jsou dva hadi. No, nepříjemná věc. Nicméně, a i ta krajta. Nicméně napadlo mě, jestli se vám někdy stalo, že se vám takhle blbě zaboukly dveře.
2: No nám ne úplně takhle, že by se měli nějaký hady nebo něco, ale odjížděli jsme na chalupu na víkend a prostě nedokázali jsme se správně domluvit, kdo má klíče nebo nemá klíče, takže jsme si zaboukli, naštěstí nebyli zamknutý zevnitř, což je problém. Odjíždíme na Vysočinu a voláme sousedce, ona je taková, že má ráda výzvy, říkám, hele Martino, máme tady pro tebe jednu výzvu. Podívej se na YouTube na video, jak otevřít kreditní kartou zamknutý dveře. Ona si opravdu udělala přípravu, zhruba čtvrt hodiny koukala na video a potom tou kreditní kartou ty dveře dokázala otevřít.
1: Teďka všichni děkuju za návod.
0: To máte dveře z C-ček, ne, ty vole?
2: Nemáme, ani nemáme dveře, které by přijímaly platební kartu. Prostě byly to zamknutý dveře, kam se, když jste šikovní, za správného úhlu vrazí karta a ty dveře se dají otevřít.
0: Jsem rád, že
2: ničemu nikoho nenabádám.
0: Vím, kde bydlíš, Davide, půjdu to zkusit teda, jestli to na těch vašich dveřích funguje.
1: A karta jako zůstala bez zlomení teda, jo?
2: Asi to byla nějaká starší karta, která to odnesla.
1: Okay.
0: To je neskutečné.
1: Já jsem čistá teda, já jsem se nikdy dveře nezabouchla, ty jo?
0: Já jsem si takhle zabouch dveře a musel jsem líst už teda dávno do prvního patra. Člověče. Do prvního patra přes balkon, protože balkonovky byly odevřený, jo. Ale no, jestli se ptáte, jaký to bylo to lezení, jako nic moc, no, ale co máš dělat, no, prostě. Když musíš, tak musíš. Já jsem byl rád, že ty balkonovky byly odevřený, takže to je můj případ. Ale co se stalo teda vám, kdo nás posloucháte? Jestli jste si někdy fakt takhle pitomně zabouchli dveře, jak jste to řešili, nějaký bizárky chceme.
1: A jestli náhodou taky něco nezůstalo uvnitř? Jako ty hadi jako předtím, hadi. Tak dítě, pes, cokoliv, že jo, to se může stát.
0: No jsme zvědaví na vaše příběhy, pojďte nám to nahrát jako hlasovku, budeme moc rádi, přes WhatsApp na 777-937-777, komu se nechce nahrávat hlasovka, tak nám to sem hoďte normálně jako SMSku na stejný číslo. My k vám posíláme další hity, tohle je pan Šíren.

0: Tak všechno mám.
1: 7:45, Hit Radio a Poetika, dobré ráno. Borec v bytě v Plzni venčil kobry. O tom jsme se bavili, jenže průvan mu zabouchl vchodový dveře. Tak jsme se ptali vás, do jaký šlamastiky vás dostali právě zabouchnutý dveře a přišlo od vás hromada zpráv.
2: Vybrali jsme aspoň některý, tak píše Míša, dobré ráno všem, já jsem si takhle jednou zabouchla dveře, když jsem na plotně škvařila sádlo. Neměla jsem u sebe samozřejmě telefon, jenom jsem šla vyhodit odpadky před dveře. Manžel, ten byl na airsoftu a já jsem věděla, že to nebude trvat dlouho a doma blafla za blafla. Šla jsem proto zvonit na sousedy, ať manželovi zavolají. Ten se po airsoftu naštěstí už sunul do auta, šlápl na to, přijel a naštěstí se nic nestalo, ale ten strach byl šílený a to si dokážu představit.
1: Teda. Jak to dopadlo s tím sádlem teda?
2: No blafla za blafla, ale naštěstí dobrý teda.
1: Takže asi dobrý.
3: Hlavně jak to dopadlo s tím airsoftem? To už se nikdy nedozvíme.
1: Tak píše Eva. Dobré ráno, zabouchla jsem si klíče doma a ještě se mi nechala v zámku zevnitř. Majitel bytu zkoušel klíče vytlačit ze zámku, ale nepovedlo se. Volala jsem švárovi, který je hasič, a řekl mi, co mám dělat. Zavolala jsem hasiče a protože jsem měla vevnitř dva psy, odemkli mi dveře zadarmo. V celém baráku a okolí bylo pozvižení, protože hasiči musí i k tomuto jezdit velkým hasičským autem.
2: Ty jsi to přečetl tím stylem, že já to v tu chvíli chápala, že psi odemkli dveře, protože oni to některý umějí. Jakože, ne, že klíčem.
1: Jakože skočila a packou, jako, jasně. Ale,
2: tak Jirka píše, my s partou kamarádů přímo na Silvestra před půlnocí jsme vyběhli ven slavit, no a při návratu před byt jsme zjistili, že klíče jsou uvnitř, takže novoroční zámečník, čekali jsme 2 hodiny na chodbě na schodech. Přijel zámečník, 10 vteřin a byl uvnitř, no pro nás to byl nejdražší Silvestr. A teď si vemte, že jste ještě ovíněný, že jo? A řešíte takovouhle věc na
1: Silvestra. Tak aspoň jim nebyla zima venku, no. Taky píše Homik, zdravím, tak nám se to povedlo, holka, 3 roky nám zabouchla dveře, vyřešil jsem to celkem ladně a chytře, vzal jsem štafle, vylezl na střechu, že tam tudy vlezu přes podkroví dolů a otevřu. Když už jsem byl doma, tak naše milovaná dcerunka ty dveře otevřela, takže pohodička.
2: Děti jsou radost.
1: Děti jsou radost. Děkujeme moc za vaše zprávy. Opatrně na ty dveře a jenom taková otázka do větru, než bychom vás chtěli znervozňovat, ale vy, kdo jste odjeli z domu, zamknuli jste? Pojďme na muziku. Dinoro a Gigi D'Agostino In My Mind, 7:17 Hit Radio. Hezké ráno.

0: Rádio, Dinoro a Gigi D'Agostino. Zabouchnutý dveře. Jedna ze zpráv, která přišla, byla od Míši. Ta psala, že si zabouchla dveře, když na plotně škvařila sádlo. A byla tady otázka, jak to dopadlo s tím sádlem. No a Míša píše, sádlo bylo na vyhození, ale nehořelo.
1: Taky jsme se ptali, jak to dopadlo s tím manželovým airsoftem.
0: No, já jsem tady ještě, jasně, píšu. A David se ptá, jak dopadl ten airsoft, jo. Tak Míša tady. Byl přidán smích k té zprávě, no, my jsme tady smajlík a píše. Naštěstí bylo už po, sousedé manžela chytli na telefonu, už když šel k autu, tak jen šlápl do kroku a pak na pedál. A jinak plný modřin, ale zachránil náš domeček jako hrdina.
1: No, takže kdo vyhrál, už se nedozvíme.
0: Takže prostě nedozvíme se, no. Ale zachránil dům, tak to je asi důležitější, ne, Davide? Solar. Sofia, to jsou další hity pro vás za malou chvíli. Taky rychlá, ne pětka, ale rychlá sedmička. Počkejte na to.
2: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách. Podcast Chytrý jak rádio. Tentokrát o fenoménu ochuceného nealka od kozla.
3: V podstatě všechno to je postavené na tom, že máte jednu dominantní chuť. Ať už to jsou ty třešně, bezinka nebo meruňka. A ty jsou vlastně podstržený nebo spíš doplněný většinou nějakou citronovou chutí nebo citrusovou. Jo, ta kyselost a ta chuť toho citronu tak opravdu dokáže velmi dokladně potrhnout v podstatě cokoliv. Známe to. Kyselým citronům přidáváme při zavařování. Zvýrazňuje to chuť. Když si děláme citronádu, je to stejný. Jo, nemusí do toho být v podstatě skoro nic jiného. Jo, ten citrus tam osvěží. A tady to dělá buď to teda citron, anebo ta meduňka. Že ta meduňka má taky citronový aroma.
2: Chytrý jak rádio. Už teď ve vašich oblíbených podcastových aplikacích a taky na webu radia.cz.
4: Kozel přišel ovoci na chuť. Objevte, co jste o ovoci možná nevěděli v letním podcastu Hit Rádia s ovocnářem panem Ptáčkem. Partnerem je nové ochucené nealko od kozla. Naši mazlíčci nám dávají každý den tolik lásky a my jim to můžeme vrátit kvalitní výživou. Krmivo Platinum, plné poctivých surovin, podporuje zdravý i dlouhý spokojený život. Vyberte to nejlepší pro své čtyřnohé přátele. Platinum Natural. Pro ně jste celý svět. www.krmivo-platinum.cz.
2: Sapril. Přední český výrobce obalů nabízí pracovní příležitosti ve svých závodech v Mostě a Litvínově. Staňte se součástí stabilní firmy, která se stará o své zaměstnance. Neváhejte a přidejte se k nám ještě dnes. Více informací najdete na www.sapril.cz.
5: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny. Na nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
6: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz.
7: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
8: Pohoda, klídek, tabáček a gorilí čumáček. Ahoj, tady je Michal Malátný z kapely Činasky. Jestli máš rád gorilu, doufám, že ne na grilu. Mountain Gorilla.

0: ze srdce Afriky. Kup kávu a zachraň gorilu na www.kavagorilla.cz.
1: A nyní výjimečná káva Mountain Gorilla Coffee s výjimečnou slevou 20% a možností získat gorilí hrnek jako dárek. Kupuj teď na kavagorilla.cz.

0: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. Předmět na vozovce brzdí dopravu na dálnici D35 opatrně na trase Sedlice-Ostrov na kilometru 152. V levém jízdním pruhu tam leží pneumatika, kterou je třeba objet.
1: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio Nord Music.

0: Takhle vám hraje úterní Hit Radio Linkin Park Lost v 7.32. Dobré ráno, David má ranní update.
1: Ranní update.
2: Kalifornie chce omezit využívání umělé inteligence v terapii. Nový návrh zákona by zakázal vydávat AI chatboty za plnohodnotné terapeuty a samostatně rozhodovat bez dohledu odborníka. Reaguje tak na rostoucí počet lidí, zejména mladých, kteří se na umělou inteligenci obracejí s psychickými problémy. Nedaleko Varšavy pátrají po pumě. Velkou kočkovitou šelmu zahlédli v noci místní myslivci a v oblasti se našly také podezřelé stopy. Úřady proto vyzvaly obyvatele, aby raději nechodili do lesa a chystají rozmístění fotopastí. Australská policie začala vyšetřovat vraždu, mrtvolou ale byla nafukovací pana. Realisticky vypadající figurínu našli lidé v kufru u silnice a policisté ji několik hodin považovali za tělo ženy. Až forenzní zkoumání ukázalo, že domnělá oběť vraždy ve skutečnosti vůbec není člověk.
0: Čekaj, jak několik hodin zkoumali, jestli to je opravdová žena?
2: Tak to tady píšou.
0: A co se stalo v Americe?
2: Tohle se stalo v Austrálii.
0: V Austrálii. Jako spíš by mi to sedělo na Ameriku teda, ale v Austrálii tam to je taky pěkně vzhůru nohama, co?
2: Jako co dělali několik hodin, tak jako nejdřív odebrali krev, jako...
0: No, otisky prstů, sejmuli.
2: Změřili tep.
0: Přesně, řekli, hele, ona nadejchá. Pojďme soutěžit, je tady rychlá, ne pětka, ale rychlá sedmička z Brain Market. A proč sedmička? Protože partnerem soutěže je právě Brain Market, který podporuje vytrvalostní závod Beskydská sedmička.
3: Vyhrát můžete produkty od Brain Market v hodnotě 5 000 korun a v pátek až 7 000 korun.
0: No tak pokud byste chtěli vyhrát, pište chci soutěžit na 777 937 777.

0: Shakira Zoo. A tenhle ohňostroj bude patřit tomu, kdo zvládne správně odpovědět na 7 otázek.
1: Rychlá pětka.
0: Rychlá pětka se celý tento týden mění na rychlou sedmičku.
2: A to z toho důvodu, že partnerem naší soutěže je Brain Market, česká firma s kořeny vlastně v Ostravě, která už od roku 2015 pomáhá lidem pečovat o zdraví. No a právě oni podporují beskydskou sedmičku, což je extrémní závod, při kterém účastníci zdolají rovnou 7 beskydských vrcholů.
0: No a kdo je s námi ve vysílání, je Pája. Pavle, dobré ráno.
3: Dobré ráno.
0: Pavel ze Svobody nad Úpou, ty jsi napsal, že bys chtěl soutěžit, protože hodně jezdíš na handbikeu, že bys ty doplňky stravy uvítal. Prostě handbike, to je to, jak šlapeš rukama?
3: Přesně tak, chodím o berlích, takže nejezdím na normálním kole, jasně, jezdím na takovém trojkole a jezdím rukama.
0: Ale kolik se toho dá takhle jako v vozovkách ušlapat s těma rukama, jako nebolí tě ruce z toho?
3: Někdy jo, já nejvíc, co jsem ujel, tak bylo za 24 hodin 412 kilometrů na jednom závodě.
0: Do prčic, no tak to je neskutečný.
2: To jsi frajer.
0: Pájo, klobouk dolů, tak pojďme soutěžit.
3: No.
0: Otázka jedna.
2: Jak se nazývá člověk, který nejí maso, ale může jíst mléčné výrobky a vejce, jak se mu říká?
3: Vegetarián.
0: Ano, Pájo. Pojďme na druhou otázku. Kolik nul má milion?
3: 6.
0: Jo. Otázka třetí.
2: Co znamená, když je u hotelu uvedeno all inclusive?
3: Že všechno v ceně.
0: Mm-hmm. Pojďme na čtvrtou otázku. Budeš vědět, co je starší, jestli YouTube anebo Instagram?
3: Instagram.
0: Co je starší, YouTube nebo Instagram?
3: YouTube.
0: Tak YouTube.
2: Pátá otázka. Které zelené ovoce je hlavní ingrediencí guacamole?
3: Ježiš, tak to nevím.
2: Dělá se z toho pomazánka?
0: Začíná to na A.
3: Avokádo.
0: No ano. Jasně. Šestá otázka. Které ovoce se suší, aby vznikly rozinky?
3: Hroznové víno.
2: Mm-hmm. A poslední sedmá. Jaký průkaz si musíme obnovovat? Je to občanský průkaz nebo rodný list?
3: Občanský průkaz.
0: Pájo, to by se bude šlapat. Jak se tomu vůbec říká, když teda šlapeš rukama?
3: Nevím, jízda na handbajku.
0: Jízda na handbajku. To by se bude jezdit na handbajku teďka. Máš, vyhráváš 5 000 korun na produkty od Brain Market. Je to tvoje.
3: Hezky, děkuju moc.
2: Gratulujeme.
0: Není zač, tak Pájo, byl jsi skvělej, ať to jezdí, no a určitě se někdy ozve, budeme se těšit. Měj se hezky, zdravíme do Svobody nad Úpou, ahoj.
3: Děkuju, ahoj.
1: Rychlá pětka, ve snídani šampionů na Hit Rádiu. Vyhrajte balík od Brain Market pro váš aktivní den. Ať sportujete, nebo si jen udržujete formu. Podpora, která vás žene dál. Brainmarket.cz. Hit Radio North Music. When I met you in the summer, to my heartbeat sound, we fell in love as the leaves turn.

0: Summer 743. Jaký máte ránko, co? Tak snad je u vás všechno v klidu. Ladíte Hit Radio, s vámi Michal, Jasmin a David. Hezké ráno. No a jak to vypadá na silnicích? To poradíme za chvíli, bude aktuální doprava. A jak to vypadá v playlistu? Pokračujeme v taneční krasový jízdě David Guetta a Sia She Wolf a taky činasky, selhání, to všechno za malou chvíli tady na Hit Radio. Tak dobré ránko.
1: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v dabu.
2: Ústečáci, připravte se! Do vašeho města přijíždí slavný cirkus Humberto!
3: Čekají vás dechberoucí akrobaté, vtipní klauni, odvážní artisté i fascinující zvířecí čísla!
2: Nechte děti žasnout, dospělé znovu snít a zažijte pravou cirkusovou atmosféru pod velkým šapito!
3: Cirkus Humberto, tradice, která baví celé rodiny!
2: 6. až 15. srpna v Ústí, ulice Sociální péče nad nemocnicí.
3: www.cirkushumberto.com. Plánujete večírek, školení nebo oslavu? Nechte starosti s přípravou jídla na nás. Ať už potřebujete raut pro firmu nebo občerstvení na svatbu nebo rodinnou oslavu, přivezeme vám čerstvou kvalitu. Připravíme pro vás raut na míru. Od tradiční české kuchyně přes exotické asijské chutě až po vegetariánské, veganské i bezlepkové varianty, domácí dorty a zákusky. Zjistěte víc a poptejte termín na www.bistroustí.cz.
4: Premium Estetik Teplice odstraní jizvy, znaménka a tetování jednou provždy. Volejte 739 18 a 4 jedničky. Buď ještě krásnější.
5: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
6: Datart pořádá Maxi Výprodej.
7: Cože? Maxi Výprodej?
6: Ano, Maxi Výprodej za ty nejlepší ceny. Rozběhněte naplno své sportovní sny s chytrými hodinkami Garmin Forerunner za mimořádnou akční cenu.
7: Tak to je další level.
6: Datart, opravdový elektrospecialista.
8: Attention!
9: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci.
8: Yes, sir!
9: Protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí sluné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte si a přihlašte se na www.latropical.cz.
8: La Tropical!
9: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.
10: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek. Šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam najdu tam, co neznám.
11: Velkolepé divadelní představení Vinnetou vstupuje do své druhé poloviny. Co to znamená? Že se vám krátí čas na jeho zhlédnutí. Vinnetou ve westernovém městečku Boskovice bude jen do konce srpna. Nepropásněte největší zážitek tohoto léta. Autentická představení hraná pod širým nebem, celodenní program, ubytování a prázdninové zážitky, jak mají být. Právě takové je westernové městečko Boskovice.

0: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. Nehoda se stala v Ústí nad Labem, pozor v Mezní ulici, kde jsou v sobě dva osobáky. No a opatrně taky na Českolipsku, kde se nehoda došetřuje na průtahu obcí Jestřebí.
1: Mami, proč máme všechno od Konceptu?
2: To jen se zeptej, tatínka.
3: Detaily. V Konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
4: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
5: Ráno na Hit Rádiu pokračuje. Snídaně šampionů s Michalem a Jasmin.

0: Tohle je selhání na Hit Rádiu Činasky v 7.54.
1: Víte, jak poznáte, že se chlap nechce hádat?
0: No, to jsme zvědaví.
1: No, omluví se dřív, než zjistí, co vlastně udělal, že jo?
0: To jsou sedí, to by sedí. Se vám líbilo.
1: No, prej se muži omluví v průměru za 12 vteřin, zatímco nám, ženám, to trvá klidně i 9 hodin. A já si teda dovolím nesouhlasit, že u nás je to teda přesně naopak doma. Dřív jsem taková bejvala, ale v tomhle vztahu to máme úplně prohozený.
0: Já jsem se řekne, že se s tím nedovolí souhlasit, že těch 9 hodin je málo. Jo, protože já nevím, tak my tu omluvenku, chlapi tu omluvenku berou jako cestu z pekla, jestli teda můžu mluvit za nás za chlapy. Prostě se omluví, za těch 12 hodin máš klid, jo. Vy těch kolik, 9, 10, 12 hodin, 2 dny, týden, prostě střádáte v hlavě, jako co byste nám ještě vyčetli a ve finále za to stejně můžou cyklisti, jako jo.
2: Přijde naopak, že těch 12 hodin je ještě dlouho, víš, že kolikrát si řeknu, ať mám klid rovnou, tak se omluvím rovnou.
0: Mě by zajímalo, Davide, jak dlouho si vydržel trucovat, jako takhle nejdelší dobu.
2: Do těch 12 hodin možná, no.
0: Tak to kecáš. Asi ne. To kecáš.
1: Já tohle nechápu, já jsem si vzpomněla na situaci, kdy jsme jeli s přítelem někam prostě na nádraží, já ho jela vyprovodit, že on jel pryč někam na západ a teďka on mi říká na tom nádraží, tak už jsem v pohodě. A já, od z čeho jsi v pohodě, nebo jak jako, a on, no z té hádky, jak, a já říkám, a teď to bylo 3 dny zpátky, a on, no, ale teď až, teď mě to pustilo, říkám, tak my to máme fakt pro.
0: Máte to naopak, evidentně, no. No tak ono to, teda to chlapský promění po 12 hodinách znamená, že chci mít klid, ale to vaše omluvení po 9 hodinách je takový to jako, miláčku, promiň, že jsem křičela, ale byla to stejně tvoje vina. Pojďme na muziku, hezké ráno.

0: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz. Nejlepší a největší výběr sedacích souprav je u nás. V nejlepším nábytku na severu Čech. Přes 100 modelů na prodejně v Lounech. A s dopravou zdarma. Když sedací soupravu, tak tu nejlepší. Nejlepší.nábytek.cz.
1: Franto, ten vysavač je zase rozbitej.
2: No jo, a zas to musím řešit já.
3: Tak příště domo.
4: Domo.elektro.cz. Spotřebiče, na které je spoleh.
5: Nepokořená. Zlatý slavík Václav Neut Bárta Live. 13. srpna na Hněvín. Nadupané kytary, skvělá hudba a výhled, který bere dech. Nenech si ujít jedinečný letní koncert pod širým nebem. Startujeme 13. srpna v 17 hodin na Hradě Hněvín. Lístky koupíš na nfctron.cz.
6: Už tam bude.
7: Nech toho.
6: Raději už tam bude.
7: Přestaň. Štím mě vedro.
0: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
8: Hey, I'm Dua Lipa.
9: Hi, I'm Lenny Kravitz.
0: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách. On air.
4: Online.
0: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Rádio.
10: 8. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Výroba masa v Česku dál mírně roste. Ve druhém čtvrtletí se meziročně zvýšila o 1,6% na více než 119 tisíc tun. Růst táhne hlavně drůbeží maso, zatímco produkce vepřového a hovězího stagnuje. Zemědělci ale upozorňují na vysoké náklady a výrazný pokles výkupních cen masa i mléka. Česko čeká mimořádná noc pro pozorování oblohy. Ve středu večer nastane výrazné částečné zatmění slunce, při kterém měsíc zakryje až 88% slunečního disku. V noci na čtvrtek pak vyvrcholí meteorický roj Perseid. Pozorovatelům by navíc mělo přát počasí a na většině území bude jasná obloha. Sucho v Česku je stále kritičtější, většina řek a potoků má extrémně nízké průtoky, některé menší toky dokonce úplně vyschly. Historická minima hlásí například Morava v Olomouci nebo Vltava v Českých Budějovicích. Podle meteorologů se navíc situace v nejbližších dnech výrazně nezlepší. A teď už pojďme k nám do regionu.
11: Budoucí zemědělci, studenti vyšší odborné a střední školy v Roudnici nad Labem na Litoměřicku budou při výuce využívat drony. Naučí se s nimi monitorovat stav půdy a sucha nebo vyhledávat zvěř předsečí. Jeden dron vyjde zhruba na 90 tisíc korun. Studenti využijí drony na školním statku, kde se postupně naučí drony správně používat. Drony využívají také například v Ústí nad Labem, kde nedávno vzniklo dronové centrum. Na severu Čech bude po většinu dne malá oblačnost. Odpoledne bude převažovat jasno a teploty 25 až 28, na horách 20 až 23 stupňů Celsia.
1: Bobová dráha, jezerní vesnička, Kuličkový les, léto plné dobrodružství v rodinném zábavním parku v Eibenstocku. Hurá za skřítkem Wurzelrudym!
12: Dobré ráno, šampione!
13: Ať zrovna vyhráváš, nebo ráno dáváš jen tak tak,
14: jsme tady pro tebe.
13: Jsme tvoje snídaně šampionů s Michalem a Jasmin.
2: Taky Davidem, hezké ránko.
15: Krásný úterý.
16: Snídaně šampionů.
2: 8:02 vám přejeme hezké ráno. Mimochodem, dneska je světový den hip-hopu. Slyšeli jste o tom někdy? Já to tady akorát si přečet a říkám si, tyjo, tak ono už může mít svůj den opravdu všechno, že bychom tuhle hodinu začali teda stylově rapově, jo? Tak Davide, pojď rozjet nějaký rým.
17: Jo, aha, jo, jo.
2: 8:02. David Jošt. Bude mošt? Co?
17: Už toho bylo došť.
2: Došť. A co na to Jasmin?
15: Jasmin je v háji z vás dvou.
2: To se nerýmovalo. Jasmin, zkus tam hodit něco jiného jako David Jošt mošt. O!
15: To nebože.
2: Asi toho necháme, ne? Stačilo.
15: Už bylo došť.
0: Hit Radio Nord Music.

0: 6 minut po 8 v uších Hit Radio. Tohle jsou The Call-in, Wherever You Will Go. Dobré ráno. Dvouměsíční letní prázdniny vznikly podle žní, i když za mě teda většina dětí viděla kombajn tak maximálně na YouTube. Teďka se ale řeší, jestli tenhle 100 let, pozor, 100 let už jsou letní prázdniny, 100 let starý systém úplně nezrušit a nerozsekat volno do celého roku. Tuhle debatu otevřel ministr školství Plaga, jestli by teda ty dvouměsíční letní prázdniny v červenci a srpnu se neměly rozkouskovat do celého roku.
1: Za mě teda je skvělý to, že jsme si mohli a děti pořád můžou dovolit jako ten dlouhý časový úsek těch prázdnin.
0: Mě by teda popravdě do té doby, než jsem tohle četl, tak by mě nenapadlo vůbec přemýšlet o tom, že by prázdniny měly být nastavený nějak jinak. Co si o tom myslí tady náš vrchní správař David?
2: Kdyby raději vymysleli, že by platili i pro dospělí, to by bylo.
1: No,
0: to je Vončo.
2: Jedno kdy.
0: To je Vončo. Dobře, ale tak čistě hypoteticky. Kdyby od příštího roku neměly být prázdniny v červenci a v srpnu, tak kdyby to mělo být?
1: No, oni navrhují, že by to bylo co 2 týdny třeba volno.
0: Že by si vzala takhle 2 týdny volníčko, takhle, tak to by byly nadšený, no, určitě.
2: Hlavně rodiče, který by museli být zjednou.
0: Hlavně rodiče, nebo třeba ty, co dělají tábory, že jo, taky, no. Tak jak byste to brali vy, co vy na to?
1: Mně to vyhovuje tak, jak to je, člověče.
0: Mně taky.
2: Já to neřeším, protože už se mi to netýká.
0: Tak co vy, kdo nás posloucháte, jak byste nastavili prázdniny, kdyby nemohly být prázdniny v červenci a v srpnu? To je otázka. Dejte nám vidět. WhatsApp 777-937-777 nebo klasicky SMS-kou. Jsme zvědaví na vaše nápady. Teď Gail, A, B, C, D, E, F, U. S tou si zopakneme abecedu. Hezké ráno.

0: Braka Dobrá, tohle je Lady Gaga, 8:45, Hit Radio, dobré ráno. Ministr školství otevřel debatu, jestli náhodou není čas změnit 100 let zaběhlou tradici, a to jsou letní prázdniny v červenci a v srpnu, že by snad mohly být ponovou prázdniny rozkouskované do celého roku. Tak co vy na to? Ptali jsme se vás, co si o to myslíte, spousta zpráv, zahltili jste nás.
1: Monča píše, hezké ráno od kávy. Jak by se je nastavili oni v té sněmovně?
0: No, to je otázka, to je otázka. Další zpráva, hezké ráno. A nejsou ty prázdniny zbytečně dlouhý? Navrhuju 3 dny v únoru a 10 dní v listopadu.
1: Vysmátý smajlíky k tomu
0: samozřejmě. To píše Michal, to píše Michal. Taky tady máme hlasovku od Veroniky. Už to hledám. No, tady to máme.
2: Ahoj, tady Veronika. Let prázdniny nesnáším jako matka, protože prostě nevím, jak zajistit hlídání a všechny takové náročné, tábory jsou drahé a tak dále. I školka je drahá, když ji chci navíc. Ale kdyby to měli mít rozkouskované každý měsíc, za týdny, nebo já nevím, co by se tak jako s tím dalo udělat. Dovedete si představit, že by ty děti si něco pamatovaly přes ty 2 týdny? Už tak je těžké je přes ty 2 měsíce něco naučit, ale dobře, člověk si k tomu sedne na poslední 2 týdny a tak nějak se to dohoní, ale tohle to by byl výmaz. Čau.
0: Čau. Jasný názor. Taky píše Petr. To mohlo vymyslet jen, teďka 3 tečky, můžeme si dosadit, co chceme. V létě je příliš horko na spoustu intenzivních činností, proto mají prázdniny nejenom školy, ale i divadla, parlament. I pracující si berou dovolenou hlavně v létě. To dává smysl. Máme tady ještě zprávu od Haninky. Dobré ráno, naprosto mi to nevyhovuje. 2 měsíce jsou moc najednou. Brala, viděla bych to na pololetku, červenec a prosinec. Haninka.
1: Červenec a prosinec.
0: No jakože tak měsíc červenci a měsíc prosinci.
1: A to by mi vlastně asi nevadilo.
0: A to už vlastně jako není úplně jo, špatný, no.
1: Mně přišla blbost to mít rozkouskovaný fakt jako po třeba týdnech nebo 2 týdnech, ale takhle měsíc v pololetí, pak zase měsíc, to mi přijde vlastně v pohodě.
0: Chce bych s tím udělal, Jasmin?
1: Ne.
0: Tak to prostě nechal tak, jak to je.
1: No to jo.
0: To bude asi nejlepší, co na to, David?
3: Souhlas.
0: To souhlas. Tak máme to odsouhlasený u Davida, takže je to v pořádku. PH Electro, Stereo Mexico, 8 hodin, 17 minut, hezké ráno.

0: Tohle jsou hity PH Electro, Stereo Mexico. Hity do práce, domů, k dovolenkový pohodě, ale taky na cesty. No a vám, kdo nás sledíte za volantem, za chvíli řekneme, čemu se kde vyhnout. Bude doprava, no a samozřejmě i další parádní muzika pro vás všechny, kdo jste si nás v úterý ráno pustil k tělu, třeba tohle. Erik Pritz, Call on Me nebo Taylor Swift, Opelite, to všechno za malý moment tady na Hit Radio. Hezké ráno.
1: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Radia.cz a v dabu.
2: Kvalitní krmivo pro psy a kočky. V naší prodejně v Lomu u mostu najdete kompletní nabídku krmiv a pamlsků Platinum. Poradíme vám s výběrem toho nejlepšího pro vašeho mazlíčka. Otevřeno máme každý všední den od 7 do 15:30. Těšíme se na vás v Platinum prodejně v Lomu u mostu.
3: Drby z ohrad a výběhu Zooparku Zelčín. Hlásíme se ze surikatí hlídky.
4: Pozor, pozor! Hlásíme zvýšený pohyb. Smích se šíří areálem. Trampolíny jedou naplno a lidi se pořád zastavují. My sledujeme je, oni sledují nás. Léto je ideální čas být svědavý. A v tom jsme my, surikaty, opravdu dobré. Tak.
3: Zoopark Zelčí. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
5: Chomutov ožívá. Zažijte kulturní léto v kulisách historického centra plného hudby, umění a setkávání. Nechte se v sobotu 15. srpna vtáhnout přímo do děje. Pouliční divadlo promění Chomutov v otevřenou scénu. Centrum žije. Pojďte si ho užít s námi. Více na visit.chomutov.cz.
6: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 400 gramů za 54,90. A Coca-Colu nebo Coca-Colu Zero 4x1,75 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
8: Alegria vás zve na výlet do Ameriky.
9: Ne, ne, ne. Pojede se autem.
8: Vyberte si jednu z nadupaných amerických ikon a zažijte jízdu, na kterou se nezapomíná.
9: Chevrolet Corvette,
8: Camaro Bumblebee,
9: Ford Mustang GT,
8: legendární Dodge Charger a mnoho dalších amerických legend.
9: Užijte si jízdu na vlastní kůži.
8: Americký osmiválec vám ukáže, co dokáže.
9: Nyní na Allegrii se slevou 15%.
10: Firma na zážitky.
8: CZ.

0: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. Dál se řeší nehoda v Ústí nad Labem, opatrně v mezní ulici u křižovatky s Labskou. A pozor taky v Pardubicích, kde se dočasně uzavřela Kyjevská ulice. Jezdí se proto okolními.
1: Sleduj a vyhrávej! Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio Nord Music.

0: novinku pro budoucího partnera. Na rande by prý nešla s mužem, který nezná texty jejich písní. Partner by podle ní měl být nejdřív fanouškem a až potom přítelem.
1: Sabrina je nádherná ženská a já znám spoustu chlapů a kámošů, který po ní extrémně pálejí, takže teďka máte všichni šanci.
2: Kdybyste náhodou nevěděli, kdo Sabrina je? Tak to je ona. No, já jsem si řekl, Davide, že bychom si to mohli vyzkoušet. Jestli máme šanci, alespoň jestli dáme aspoň část textu ty písničky.
0: Ještě dodám informaci, že má přes 100 vlastních písní, kdyby se někdo chtěl začít učit.
2: To se nenaučíš, ne? Možná by to mohlo být, škoda, že už ta soutěž není, myslím, že není hodina, pravdy se to jmenovalo, ne, na České televizi, tam se ty lidi vždycky učili jízdní řády nebo tohle, tak tady by byl úkol se naučit teda 100 songů Sabriny Carpenter.
0: A hlavní cena by byla Sabrina Carpenter.
2: Tak? Hlavní cena. To je, znáš aspoň část textu tady u toho Davida?
0: Já ne.
2: No tak to nemá šanci, no. Bez šance. Tak to necháme radši na Sabrině. Sabrina Carpenter a jedno rychlý kafe pro vás. 8.33 na Hit Rádiu Espresso. Dobré ráno.

0: Půl deváté si dáváte Hit Radio. Kamrad, be mine.
1: Prosím vás, buďte opatrný s melounama, jo? Já vím, takový neškodný, jako jídlo dobrý, ale ono se ukázalo, že vodní meloun obsahuje látky, které mají na cévy dost podobný účinek, jako má třeba Viagra. Jo, no, takže...
0: Tak proč být opatrný s tím melounem teda?
1: No tak můžete mít, pánové, zase dost dlouhej ten večer, že jo, třeba.
0: Takže je potřeba jíst hodně melounu. Je tak.
1: Máte-li v tom zálibu velkou.
0: Tak já si myslím, že někdy stačí, když se na ty melouny jenom díváš, že jo?
1: Myslím si, že prodejcům jako raketově vyskočí tržby po týhletý informaci.
0: No tak my zdravíme všechny stánkaře a prodejce melounů u silnic. Možná už ten stáneček rozděláváte, nebo už nás tam máte naladěný. Dneska budete mít žně, dneska to cinkne, nemáte zač. Za chvíli Rehab, In My Head, taky Ale Farben, Lid Hollywood. Hezké ráno.
2: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz. Hledáte místo, kde vám v parních dnech bude dobře? No přece v Oplatce. Klimatizace, obědy, řemeslná zmrzlina, káva Verňáno, no prostě pohodička. Stavte se u nás.
3: Kulturní centrum Klášterec nad Ohří, dům plný pohody.
4: Já z tebe snad vykvetu.
5: Tu je nejvyšší čas tě poslat do botanické zahrady v Teplicích, kam určitě zapadneš. Ty můžeš obdivovat kytičky, děti rybičky a já si odpočinu ve Valdiviánském lese.
6: Botanická zahrada Teplice. Tam rozkvete opravdu každý. www.botanickateplice.cz.
7: Šediny zapomeňte. GR7 umí vrátit vašim vlasům původní odstín za pouhých 27 dní. Žádné nůžky, žádné chemické barvy, jen přirozená krása. Překvapte okolí novým, mladším vzhledem. Objednávejte na životpro.eu a buďte opět sami sebou. životpro.eu.
8: Milovníci kávy pozor! Café Baskucci vás zve na nezapomenutelnou cestu do srdce Itálie. Rodinná kavárna s tradicí od roku 1883 zaručuje jemnost a výraznou vůni každého šálku kávy. Skvělé snídaně každý den a k tomu například lahodné mokačíno s křupavým kroasánem plněným pistáciovým krémem. Café Baskucci v nákupním centru Fontána. Vaše nová destinace pro dokonalý kávový zážitek v Teplicích.
9: Ahoj, tady Jelen. Rádi bychom vás pozvali na náš rodinný festival Jelen Fest. Přijďte si užít pohodové letní odpoledne s programem pro děti i dospělé v sobotu 22. srpna v areálu Benedikt v Mostě. Těšíme se na vás.
10: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
11: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam najdu tam, co neznám.
12: Na hřišti rozhoduje výsledek. Stejně jako v investicích. ACEMA už není jen lídrem v úvěrech, jsme investiční platforma pro ty, kteří chtějí od svých peněz maximum. Jen v roce 2025 jsme našim investorům vyplatili na zisku přes 100 milionů korun. Nabízíme pevný výnos až 17% ročně. Začněte investovat jednoduše na acema.cz/investice. Jde to i bez banky.

0: Robert Farben. Tohle je Hit Radio v 8.49. Hezké ráno. Asi každý z nás někdy usnul tak, že ho neprobudilo vůbec nic. Spali jsme takzvaně jak zabitím, nemáme ale rozhodně na borce, který usnul na nafukovacím člunu na Dunaji a probudil se až o pár dní později v Rumunsku. Tohle nám dává internet, já tomu teda pořád nevěřím, mně to přijde, že to není možný.
1: To mi přijde taky, jakože vlastně já jsem koukala, že musel projet různýma peřima a různýma věcma, to tě přece probudí, to mi neříkej, že ne.
0: Já tomu nevěřím.
1: Hlavně ten šok potom, jestli je to teda OK, pravda, a teďka se probudíš a seš v úplně jiný zemi.
0: No zemi, jasně, koukej, tam na tebe nějaký celníci, že jo, ty nemáš nic, doklady, je maní, a teďka vysvětli to, připluješ tam na člunu, jako co jim řekneš, jo. Já to teda usnutí chápu, než bych někde se plaval takhle jako po Dunaji, ale já jsem jednou přijel na diskotéku, bylo asi 9 večer, dost unavený teda, a najednou tma a probudil jsem se asi v 5 ráno a říkám kamarádovi, prosím tě, já jdu hrát, pusť mě k tomu, a on mi říká, Míšo, už je konec. Já jsem se jenom zvedl a koukám tam a tam ta uklizečka tam uklízela, prostě tam vytírala. Normálně já to celý prospal. Nevím, jak to bylo možné. Nepil jsem nic, ale byl jsem tak unavený, že jsem si jenom usnul, chodili se na mě dívat, tak jsem měl vylovenou hlavu. Nevím.
1: A důležitá otázka, dostal jsi i přesto zaplaceno?
0: No, samozřejmě, že ne, ale byl to teda prima mejdan. No tak, ať nám tady neusnete, vy, kdo nás posloucháte, další muzika v 8.51,

0: Tak tímhle uzavíráme úterní snídaní šampionu na Hitrádiu. Parádní Gracie Abrams, Dead Soul True. Ano, je to pravda, musíme se rozloučit, musíme skončit, protože po deváté na vás čekají naši skvělí kolegové.
1: Bylo to s váma fantastický, snad jste probraný, snad si užijete zbytek úterý a my se budeme těšit zítra.
2: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách.
0: To zítra bylo s otazníkem, nebo tam byla tečka?
1: Byla tam nepovedená tečka.
0: Dáme
1: tak
0: tam vykřičník,
1: zítra.
0: Ráno v 6, zítra, ahoj!
3: Je tady nejlepší dopravní servis ze severu Čech. Momentálně to na našich severočeských silnicích vypadá v klidu, jen připomínám, že na trase z Chomutova na Prahu u odbočky na Žiželice probíhají v pravém pruhu práce údržby. Vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
2: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hitrádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.
4: Z chalupy se stal dům, ve kterém dnes bydlíte? Změna rekreačního objektu na rodinný dům má svá pravidla. Černá stavba je riziko, které je třeba eliminovat. Stavby Legal.cz vám zajistí klid a legalizaci stavby na klíč.
5: Nákupy v online shop CZ.
6: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop CZ.
5: www.onlineshop.cz.
7: Atava! Prázdninový festival Karla Máje v Boskovicích na vás letos v létě čeká ve westernovém městečku Boskovice jako celodenní program v kulisách skutečného westernového městečka a velkolepá divadelní představení pod širým nebem.
8: Poklad na Stříbrném jezeře, legendární příběh Geronimo i noční jezdecká show Kůň pátý element.
7: Vstupenky na festival Karla Máje zakupte raději již nyní na www.westernové-městečko.cz a v síti Ticketportal.
2: On air,
5: online
2: i v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio Nord Music.
0: 9 hodin, krátké zprávy a Vladan Hýl. Sněmovní volby by v červenci opět vyhrálo hnutí ANO. Opět by získalo 34% hlasů. Následuje STAN, kterému by dalo hlas 15% voličů. Třetí je ODS s podporou 12%. Do sněmovny by se dostali ještě Piráti s 8% a SPD se ziskem 7,5%. Propadli by vládní motoristé, kteří by se nedostali do sněmovny. Pokračující vysoké teploty lákají k vodě. Čím dál tím oblíbenější jsou takzvané paddleboardy. Můžou být výbornou sportovní pomůckou nebo sloužit k rekreaci. Je nutné na nich ale dodržovat bezpečnostní pravidla. Která to jsou, říká z vodní záchranné služby Daniel Vičan.
9: Základní pravidlo je mít nějaké elastické spojení, dá se to dát na nohu, na ruku. Je to důležité v tom, že paddleboard, když na něm nejsme, tak je na té vodní hladině schopen rychle odjet. Druhá věc, podívat se na počasí, protože na paddleboardu jsme velmi zranitelní. Vítr nás opravdu může velmi rychle odfouknout někam do zátoky. A samozřejmě třetí problém jsou vlny. Nebudu na tom paddleboardu stát, lehnu si na ně.
0: Záchranáři také upozorňují, aby si sebou lidé na paddleboardy brali i záchranné vesty. Americký prezident Donald Trump se údajně po červencovém summitu NATO v Turecku schovával v kontejneru na jídlo. Mohl tak nepozorovaně opustit palubu prezidentského speciálu Air Force One. Podle amerických médií tak kvůli hrozbám ze strany Iránu mohl neodletět vládním speciálem, ale vojenským letadlem. Barbora Sémanová a Barbora Janíčková budou dnes na mistrovství Evropy v Paříži plavat v finále na trati 100 metrů volný způsob, na níž na minulém šampionátu obsadili první dvě místa. Obhájkyně zlata Sémanová postoupila ze semifinále pátým časem. Janíčková prošla do závodu o medaile jako poslední, osmá.
10: Babi, dědo, jedeme! Letní dobrodružství pro celou rodinu v rodinném zábavním parku v Eibenstocku. Hurá za skřítkem Wurzelrudym!
3: Během dopoledne čekáme místy přechodně na většině území polojasno, po zbytek dne již bude převažovat jasno. Nejvyšší teploty 25 až 28 a na horách 19 až 22 stupňů Celsia.
2: Hit Radio Nord Music.
3: Naskočili jsme do druhého dne v týdnu. Zdravím všechny naše posluchačky a posluchače. I dnes vás dopoledním vysíláním provede Káťa Sekalová. Playlist Hit Radio Nord Music je opět plně nabit a připraven na vaše ušiska. Jako první nás čeká Enrique Iglesias a jeho pecka Can You Hear Me? Krásné dopoledne, přátelé.

na Hitradu Nord Music, Cranberries a jejich sny Dreams, tak ty musí být každopádně. A mě by zajímalo, jaký sny ještě má známý český zpěvák, který má dneska narozeniny. Je to vystudovaný právník magistr. Údajně ho prý k tomuhle studiu inspirovala komedie Pravá blondýna. Původně místo zpěvu plánoval kariéru v tenise, stal se mistrem České republiky v racketonu, to je kombinace stolního tenisu, badmintonu a squashe. A letos v květnu se mu narodil prvorozený syn. Je posedlý číslem 11, ano, to je den jeho narození, a všechny jeho alba obsahují právě 11 skladeb. Jeho jméno znamená v japonštině budoucnost, no tak uvidíme, jakou budoucnost a jaké splněné sny ještě Miraje Navrátila čekají. No a nás teď na Hitrádu Nord Music čeká Miraj Navrátil a jeho duet s Evou Farnou. Tak krásné narozeniny, Miraji.

주는 건 너란 사랑으로 수놓아진 별. 내 우주가 넌 또 다른 세상을 만들어주는 걸. 너는 내 별이자 나의 우주니까 지금 이 시련

0: Coldplay a BTS nám na hitradu North Music naservírovali jejich společný hit My Universe a já vám teď naservíruju pár tipů a rad. Počkejte si. Jestli jste ve vztahu, držte se svého partnera zuby nehty, teda teď myslím konkrétně za ruku, jak jen můžete, protože to snižuje krevní tlak a léčí naše srdce. Oni už to věděli dokonce i vidry. No ano, víte, že vidry se drží za ruce ve spánku, aby si neuplavali. Pokud žádnýho milýho nebo milou nemáte, tak chytněte za ruku sklenku vína nebo jiný drink. Účinky jsou podobný, to mi věřte. Jo a mimochodem, víte, že nemít partnera vás zbaví těžkostí úplně?
1: Novoveská.cz. Chcete klidné bydlení v Teplicích s překrásným výhledem na Krušné hory? Bydlete na Novoveská.cz. Novoveská.cz.
2: Hlasy v tomto spotu vytvořila umělá inteligence.
3: Mikiny a tepláky pro celou rodinu. Mikiny a tepláky pro dámy za 249 korun. A pro děti za 99 korun. KIK. Víc než si myslíte.
4: Vítejte v areálu Hippodrom Most, místo, kde se snoubí sport a zábava s rodinou pohodou. Hledáte top místo pro vaši svatbu, oslavu nebo firemní akci? Hippodrom Most nabízí nádherný prostor pro svatby, parkourové závody nebo fotbal golf. Děti si užijí na hřišti, zatímco vy můžete relaxovat na inline dráze.
5: Informace o plánovaných akcích v našem areálu najdete na webových stránkách www.hippodrom.cz či sociálních sítích.
6: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
7: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
8: Srpen v Prospánku, to je neopakovatelná 30% sleva na značku M-Lily. Prodloužená desetiletá záruka, spousta produktů skladem a technologie paměťové pěny s jedinečným rozložením tlaku pro hlubší spánek. Polštáře od 790 a matrace od 4403 korun. A to se vám nezdá, ale jen do 17. srpna. Sleva 30% na značku M-Lily. Jen v prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
9: Pohoda, klídek, Tabáček a gorilí čumáček. Ahoj, tady je Michal Malátný z kapely Činasky. Jestli máš rád gorilu, doufám, že ne na grilu. Mountain

0: Káva ze srdce Afriky. Kup kávu a zachraň gorilu na www.kavagorilla.cz.
1: A nyní výjimečná káva Mountain Gorilla Coffee s výjimečnou slevou 20% a možností získat gorilí hrnek jako dárek. Kupuj teď na kavagorilla.cz.
2: Chytrý jak rádio, váš oblíbený podcast. Tentokrát o fenoménu ochuceného nealka od kozla s ovocnářem Vojtěchem Ptáčkem. Dozvíte se úplně všechno. Ve vašich oblíbených podcastových aplikacích a na webu rádia.cz.
3: Hit Radio.
4: Zlepši si náladu.
3: Zlepši si náladu.

Krásné dopoledne z našeho Hit Rádia Nord Music. Máme úterý 11. srpna, venku opět léto, se vším všudy, včetně vysokých teplot. Někteří užíváte zaslouženou dovolenou nebo volno, když děláte na směny, a my teď jsme zbytek v práci, ano, někdo prostě makat musí. A pokud máte v práci stejně jako my, tady ve studiu klimatizaci, v dnešní době už je to naštěstí v kancelářích, ve skladech celkem běžný, tak je dokázaný, že rostou přes časy. Ano, opravdu bylo zjištěno, že pokud jsou na pracovištích klimatizace a venku panujou vedra jako toto leto u nás, lidi zůstávají v práci déle. Samozřejmě, myslím ty, co doma mají napadnutí a klimočku žádnou. Takže je teď v těchto horkých dnech naprosto běžný, že vás pozdě odpoledne v práci někdo navštíví, teda nejdřív se vás slekne, co tam ještě děláte, ale pak to dotyčnímu dojde a konstatuje, a jo, ty vado, vždyť ty máš tady klimošku, proto tu ještě seš.

0: Whatever it takes. Přesně takhle do toho šlapou Imagine Dragons na Hit Radio Nord Music. Skvělej track, který nás zaručeně nakopne, ať už jste zrovna v kanclu nebo za volantem. No a my v tom tempu rozhodně nepolevujeme, spíš naopak. Za chvíli se totiž v našem éteru spojí dvě obrovský popový jména. Bruno Mars a korejská star Rosé. Jo, tak ty nám naservírujou tenhle mega hit, takže nikam neodcházejte, dáváme si rychlou reklamu a hned potom je tu návykový apt, apt. Mějte fajn dopoledne.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 400 gramů za 54,90. A Coca-Colu nebo Coca-Colu Zero 4x1,75 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Pravá chuť Itálie přímo v centru Ústí. Bistro na Lidickém, nové prostory, skvělá atmosféra. Každý den výborné snídaně, pinca na míru, al dente těstoviny, šťavnatá forketa a domácí zákusky plus týdenní menu. K tomu prémiová italská káva Vergnano, velký výběr proseka, vína i osvěžujících drinků. Využijte možnost rozvozu u našich smluvních partnerů. Bistro na Lidickém, Itálie, kterou si zamilujete. www.bistroustí.cz.
3: Okénko do ohrad a výběhů Zooparku Zelčín.
4: Dneska tu ve studiu vítáme vzácného ptáka, hosta pana Uboše Datla ze Zooparku Zelčín. Pane Žůvo, slyšeli jsme, že se k vám do zooparku nastěhoval vzácný pták. Tak jakého svět neviděl?
5: Ano, ano, je to tak, máte pravdu. Pamatuju si to na den přesně, kdy k nám 30. února do Zelčína přiletěl krásně opeřený kůň a zabydl se nám ve výběhu. Ukachen.
4: Počkejte, kůň? Ukachen?
5: Já jsem řekl kůň, jsem neřekl kůň, to jste řekla vy, jsem řekl klokan, protože ty se k nám v březnu vždycky stěhují z teplých krajin.
4: Tak moment, kůň nebo žába?
5: Madam, co mi sem pletete nějaké jednoživelníky? Bavíme se přeci o krásných zpěvných ovcích. To, když slyšíte ten jejich koncert, to je jak Arie z Prodanky.
4: Pane Sisle, jste si jistý těmi ovcemi, ty přeci nespívají, že?
5: No, budete se divit, naše lamy zpívají a jak krásně. Jedna z nich se dokonce doprovází na klavír.
4: Co? To?
5: No, že jedna z našich kos je rozená barová tanečnice. Ta vám má na kladině takovou olympijskou formu, že by mohla s flekou klidně do repre.
4: Do reprezentace? Jako za národák?
5: No jasně, dej to říkám. Každý z našich pštrosů má vlohy pro něco jiného. Jeden krásně maluje, druhý má vlohy na paličkování, třetí zastočí videa na YouTube.
4: Se mi zdá, že k vám do toho zooparku v Zelčíně asi zajedu.
3: Přijeďte i vy. Přesvědčte se, jaká ta zvířátka u nás máme. Kousek od Mělníka v zooparku Zelčín. Zooparkzelčín.cz.
6: Tohle musíte zažít. Motokáry Teplice posouvají zábavu na úplně novou úroveň. 30 nových motokár, jedna trať, nekonečná porce adrenalinu. Rychlé stroje z Francie pro dospělé, bezpečné pro děti i dvousedadlové káry pro společnou jízdu. Rezervujte si svou jízdu nově online na metropoleteplice.cz. Motokáry Teplice. Zažijte opravdový motosport na vlastní kůži.
7: Startuje nová sezóna MOL Cupu. Nenechte si ujít souboje favoritů s outsidery plné nasazení, emocí a překvapivých výsledků. V MOL Cupu totiž nerozhodují jména ani postavení v tabulce. Každý zápas může přinést velký příběh a každý klub může překvapit. Které týmy zastaví ligové favority? Kdo se stane hrdinou letošní sezóny? A kdo nakonec zvedne nad hlavu trofej MOL Cupu a vybojuje si vstupenku do evropských pohárů? Buďte u toho. MOL Cup. Nejkratší cesta do Evropy.
6: Hit Radio Nord Music.
8: Zlepši si náladu.
6: Zlepši si náladu.

0: Poslední hudební slovo v 9. hodině na Hitrádu Nord Music měli Jeleni a jejich Touha a pláč. A teď už je tady nejlepší dopravní servis ze severu Čech. Pozor si dejte v Chomutově v ulici Pionýrů na křižovatce s ulicí Maxima Gorkého, tak tady se srazila 3 osobní auta a počítejte tam s omezením. Vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
1: Mami, proč máme všechno od Konceptu?
2: To jen se zeptej tatínka.
3: Detaily. V Konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
4: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
5: DHL hledá skladové operátory do nového skladu v Klášterci nad Ohří. Nabízíme mzdu až 39 355 korun měsíčně, příspěvek na dojíždění, plně hrazené stravenky, 5 týdnů dovolené a další benefity. Máš zájem? Přihlas se na dhl.jobs.cz nebo na bezplatné lince 800 100 810.
6: Ústečáci, připravte se! Do vašeho města přijíždí slavný cirkus Humberto!
7: Čekají vás dechberoucí akrobaté, vtipní klauni, odvážní artisté i fascinující zvířecí čísla.
6: Nechte děti žasnout, dospělé znovu snít a zažijte pravou cirkusovou atmosféru pod velkým šapito.
7: Cirkus Humberto, tradice, která baví celé rodiny.
6: 6. až 15. srpna v Ústí, ulice Sociální péče nad nemocnicí.
7: www.cirkushumberto.com.
8: Premium Estetik Teplice odstraní jizvy, znamenka a tetování jednou provždy. Volejte 739 18 a 4 jedničky. Buď ještě krásnější.
9: On air,
10: online
9: i v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Nord Music.
11: 10 hodin, krátké zprávy a Vladan Hýl. Sucho v Česku je stále kritičtější. Většina vodních toků u nás dosáhla historických minimálních průtoků nebo se blíží této hranici. Nejmenší potoky často dokonce vyschly. Vody je málo také ve studnách. Podle výhledu se má navíc situace dál zhoršovat. Nálezy zbraní, nevybuchlých granátů nebo munice nejsou dnes žádnou výjimkou. Lidé je velmi často nacházejí pomocí detektorů kovů. Takový nález je ale nutný nahlásit policii, jinak hrozí trestní stíhání. Co dalšího dělat, říká policejní preventistka Monika Šindlová.
12: Zásadně s tou věcí nějak nemanipulovat, hrozí poměrně vysoké riziko výbuchu. Neodnášet tu věc na policejní služebnu. V tu chvíli nález se ohrožuje nejen sebe, ale i další okolí. Důležité je místo nálezu si označit, může to být kapesníkem nebo čepicí. Potom odstoupit do bezpečné vzdálenosti a přivolat policii přes linku 158.
11: Policisté následně prostor zajistí a počkají na příjezd pyrotechnika. Pár ve Francii čekal na rezervaci v restauraci a z nudy si vsadil v loterii. Dvojice tak vyhrála 10 milionů eur, tedy asi čtvrt miliardy korun. Stejný obnos si odnesl také šťastlivec, který byl zrovna na návštěvě Paříže. Během druhého dne mistrovství Evropy v atletice v Birminghamu se představí dva čeští reprezentanti v bojích o medaile. Kladivář Volodymyr Myslivčuk dokonce vyhrál pondělní kvalifikaci. 20-letý dálkař Petr Majdel-Schmidt postoupil mezi 12 finalistů až posledním kvalifikačním pokusem po dvou přešlapech.
13: Rošťácké tříkolky, Lezecký hrad, čas plný dobrodružství s vnoučaty a s celou rodinou v zábavním parku v Eibenstocku. Hurá za skřítkem Wurzelrudym!
0: Aktuálně se u nás na severu Čech pohybuje teplota od 18 do 20 stupňů, během dne to ale opět poroste a teploty se vyšplhají až na 28 stupňů Celsia. V Krušných horách bude o něco méně, 19 až 22.
9: Hit Radio Nord Music.
0: Tak oficiality jsou za námi a my se pojďme opět bavit. A čím jiným než muzikou? Pink, Who Knew?

Já se úplně vybavuju ten videoklip k tomuhle devadesátkovýmu hitu, jak se tam kráčí krásná německá modelka Claudia Schiffer. Pamatujete si to taky? Westlife a tentokrát u nás na Hitrádu Not Music Uptown Girl Claudia Schiffer. Léto je v plném proudu. Co v plném proudu? Už jsme za půlkou. A některé z vás ještě pořád čeká konečně ta zasloužená, vysněná dovolená. Letos jste se rozšoupli a zařídili jste si leteckou dovolenou, kufry zbalený, už cítíte to vzrušený šimrání a těšení se na poznávání nových míst. Ale už i ta cesta tím letadlem je zážitkem. A tak už jste v tom letadle natěšený a najednou nic. Zjistíte, že nikam neletíte. Ale proč? No, tak tohle přesně se stalo v Kanadě, kde byl zrušen let, a teď poslouchejte, kvůli dítěti, který si odmítlo zapnout bezpečnostní pás. Tenhle incident rozpoutal debatu o bezpečnostních postupech týkajících se dětí, které cestují letadlem. Debatu o bezpečnostních postupech? Jako já jenom zírám, kam jsme to s tou benevolentní výchovou dopracovali. Já teda děti nemám, ale ptala jsem se na názor mých kamarádek, co mají děti. Co si o tom jako myslej? A ty mi všechny shodně řekli, že si vůbec neumějí představit, že by si kterýkoliv z jejich dětí vůbec dovolilo uvažovat o tom, že si odmítne zapnout bezpečnostní pás. No, tak já nevím. Tak v čem je asi ten problém?

0: Krištof. Co bude pak? No, na Hit Radio Nord Music máme jasno. Je úterní letní dopoledne 10.23 a venku panuje naprosto luxusní prázdninový počasí. Sluníčko svítí, je teplo a my v tomhle skvělém tempu rozhodně nepolevujeme. Kapelu Krištof teď vystřídá naprosto neprůstřelná letní jízda. David Guetta a Sia vám do uší nasypou svůj megahit Titanium. Zesilte si rádio a užívejte léto, ať už jste kdekoliv. I v té práci se to počítá. Mrk, mrk.
1: Plánujete večírek, školení nebo oslavu? Nechte starosti s přípravou jídla na nás. Ať už potřebujete raut pro firmu, nebo občerstvení na svatbu, nebo rodinnou oslavu, přivezeme vám čerstvou kvalitu. Připravíme pro vás raut na míru. Od tradiční české kuchyně přes exotické asijské chutě, až po vegetariánské, veganské i bezlepkové varianty, domácí dorty a zákusky. Zjistěte víc a poptejte termíny na www.bistroustí.cz.
2: Psapril. Přední český výrobce obalů nabízí pracovní příležitosti ve svých závodech v Mostě a Litvínově. Staňte se součástí stabilní firmy, která se stará o své zaměstnance. Neváhejte a přidejte se k nám ještě dnes. Více informací najdete na www.sapril.cz.
3: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
4: Ústečáci, připravte se! Do vašeho města přijíždí slavný cirkus Humberto!
5: Čekají vás dechberoucí akrobaté, vtipní klauni, odvážní artisté i fascinující zvířecí čísla!
4: Nechte děti žasnout, dospělé znovu snít a zažijte pravou cirkusovou atmosféru pod velkým šapito!
5: Cirkus Humberto, tradice, která baví celé rodiny!
4: 6. až 15. srpna v Ústí, ulice Sociální péče nad nemocnicí.
5: www.cirkushumberto.com.
6: Datart pořádá Maxi výprodej.
7: Cože? Maxi výprodej?
6: Ano, Maxi výprodej za ty nejlepší ceny. S nejlepší cenou teď pořídíte i našlapanou televizi LG s OLED panelem pro mimořádný obraz.
7: Tak to je další level.
6: Datart, opravdový elektrospecialista.
8: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
9: Alegria vás zve na výlet do Ameriky.
10: Ne, ne, ne. Pojede se autem.
9: Vyberte si jednu z nadupaných amerických ikon a zažijte jízdu, na kterou se nezapomíná.
10: Chevrolet Corvette,
9: Camaro Bumblebee,
10: Ford Mustang GT,
9: legendární Dodge Charger a mnoho dalších amerických legend.
10: Užijte si jízdu na vlastní kůži.
9: Americký osmiválec vám ukáže, co dokáže.
10: Nyní na Allegrii se slevou 15%.
11: Firma na zážitky.
9: CZ.
2: Hit Radio.
12: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

Italští Måneskin nás potěšili touhle povedenou peckou The Loneliest. To je jeden z mnoha těch čerstvějších současných hitů, který tady u nás na Hitrádu Nord Music převažujou. Ale pak tady ještě máme spousty těch starších hitů, co už toho dost zažili a my je ale pořád moc rádi posloucháme a vracíme se k nim. A jestli jste i vy, stejně jako já, fandové do osmdesátkových, devadesátkových hitů a i toho milénia, tak já vás teď namlsám a pošlu vám Fool's Garden a jejich Lemon Tree z roku 1995. A jestli vám tenhle starší hit nebude stačit, tak si nařiďte budíka nebo upomínku a laďte nás i o 6 večer. To totiž startujou hudební speciály a Hit Radio Classic, kde přesně tyhle hitovky staršího data dostanete nasázený jeden za druhým. Hit Radio Classic i dnes večer od 6 do 9 a teď už slíbení Fool's Garden a jejich citronový strom Lemon Tree.

0: Hit Radio Nord Music 10:42 a Linkin Park The Emptiness Machine. Tak co? Už se mezi vámi najdou tací, co i když si původně říkali, že na to vedro nadávat nebudou, že to vydržej a že si ho budou užívat a že to přeci jenom je lepší než ty mrazivý nebo mlhavý, tmavý podzimní dny. Tak už to trošičku začínáte porušovat a ty několika denní vedra vás fakt začínají štvát. Tak stop, zbrzděte. Ono to několika denní, možná až několika týdenní vedro má výhody, minimálně teda jednu. Klíšťata. Všimli jste si? Nejsou klíšťata. A kde jsou? No v želví polivce? Ne, to kecám, dělám si standu, ale pravda je taková, že klíšťata, teda už jejich larvy, se v těchto horkých dnech takřka uvaří. No tak, když je nespálí mrazy, tak aspoň to vedro. No dobrý, ne?
1: Předprodej na koncerty spuštěn. Přijďte na Lenku Novou, Pacific, Terezu Maškovou, Vzpomínku na Marsia s Anetu Langerovou nebo Kristiana Šepka. Mrkněte na stránky, máme toho daleko víc.
2: Kulturní centrum Klášterec nad Ohří, dům plný pohody.
3: Naši mazlíčci nám dávají každý den tolik lásky a my jim to můžeme vrátit kvalitní výživou. Krmivo Platinum, plné poctivých surovin, podporuje zdravý i dlouhý spokojený život. Vyberte to nejlepší pro své čtyřnohé přátele. Platinum Natural. Pro ně jste celý svět. www.krmivo-platinum.cz. Yamaha Experience. Nikdy nemusíte vlastnit. Stačí si vybrat a odjet. Ať milujete město, zatáčky nebo nekonečné dálky, u nás si vybere každý. Prémiová půjčovna motocyklu Yamaha. Více informací naleznete na www.yamaha-unl.cz. Yamaha Experience. Nejen jízda, zážitek.
4: Milovníci hudby na Vinicích s Rajvkou, zbystřete!
3: I letos vám přivážíme ty největší hudební špičky přímo do Vinic a nádherných vinohradů. 8 vinařství, 18 kapel a více než 60 koncertů po celé léto.
4: Jedinečné spojení vína a hudby. To je hudba na Vinicích s Rajvkou.
3: Olympic, MIG 21, Kolárovci, David Koller, 4 tenoři, Queenie, Adam Ďurica, Krhut a Kozub, Tros Diskotékos, Vohnout, Čechomor, No Name, Anna K, Tata Boys, Horký Žeslíže, Kateřina Marie Tichá, Monkey Business a Aneta Langerová. A k tomu spousta výběrového vína.
4: Vstupenky na www.hudbanavinicich.cz.
5: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon.cz.
6: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
7: Už tam budem?
8: Nech toho!
7: Raději už tam budem?
8: Přestaň! Chtěl mě vedro!
9: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's. Hit Radio. Když jedete na dovolenou. Nebo trčíte v dopravní zácpě. Rychlost vaší cesty nezměníme, můžeme vám ale zlepšit náladu. Léto zní líp s Hit Rádiem. Hit Radio Nord Music.
10: Zlepši si náladu.
9: Zlepši si náladu.

0: Máme 10.59, Hit Radio Nord Music, tohle byly Karmach, Just Be Good To Me. A teď už je tady nejlepší dopravní servis ze severu Čech. Na trase z Teplic směrem na most na výjezdu z Oseku je na krajnici údržba vozovky, tak s tím počítejte, opatrně nohu z plynu a vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
1: Chomutov ožívá. Zažijte kulturní léto v kulisách historického centra plného hudby, umění a setkávání. Nechte se v sobotu 15. srpna vtáhnout přímo do děje. Pouliční divadlo promění Chomutov v otevřenou scénu. Centrum žije. Pojďte si ho užít s námi. Více na visit.chomutov.cz.
2: Nepokořená. Zlatý slavík Václav Neut Bart Alive. 13. srpna na Hněvín. Nadupané kytary, skvělá hudba a výhled, který bere dech. Nenech si ujít jedinečný letní koncert pod širým nebem. Startujeme 13. srpna v 17 hodin na Hradě Hněvín. Lístky koupíš na nfctron.cz.
3: Finální letní slevy ve Fashion Aréně jsou tady. Od 12. do 16. srpna využijte slevy až 80% u značek jako Calvin Klein, Furla nebo Nike. Pořiďte si letní módu a doplňky za skvělé ceny. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace.
4: On Air. Online. I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio Nord Music.
5: 11 hodin, krátké zprávy a Vladan Hýl. Musíme se připravit na chladná rána. Zatímco denní teploty se budou dál pohybovat kolem tropických třicítek, ráno naměříme i méně než 10 stupňů. O víkendu pak mají vedra zase udeřit naplno a naměříme i teploty kolem 35. S rostoucími teplotami přibývá pocení a často i nepříjemného zápachu. Lidé proto hledají přípravky, které proti těmto nežádoucím jevům bojují. Vedra tak mění obsah nákupních košíků. Po jakých produktech teď zákazníci sahají častěji, řekne viceprezident hospodářské komory Tomáš Prouza.
6: Ve vedrech chceme hezky vonět a jedním z velkých skokanů té první vlny veder byly vůně a toaletní vody, které výrazně navýšily své prodeje oproti červenci minulého roku.
5: Jde zhruba o 15% nárůst. V Rusku hoří další dvě velké rafinérie. V noci na dnešek vypukl požár v rafinérii v Komsomolsku na Amuru. Později plameny zachvátily také rafinérii v Orsku v Orenburské oblasti. Areály se podle dostupných informací staly cílem ukrajinských dronů. 6 českých párů bude od středy startovat na mistrovství Evropy v plážovém volejbale ve Starých Jablonkách. V mužské kategorii se na polském písku představí dvojice Schweiner Trousil, Perušič s Javoronokem a Šepka se Sedlákem. Mezi ženami se kvalifikovali Neuscheferová s Meixnerovou, Svozilová se Štochlovou a sestry Pavelkovy.
7: Bobová dráha, jezerní vesnička, Kuličkový les, léto plné dobrodružství v rodinném zábavním parku v Eibenstocku. Hurá za skřítkem Wurzelrudym!
0: Tak tady není žádný překvapení. Teplo, léto, sluníčko a teploty v maximech 25 až 28 stupňů Celsia.
4: Hit Radio Nord Music.
0: Další hity, další pecky i v této hodině. A taky tip, jak si u nás zasoutěžit. Jak si u nás zasoutěžit a vyhrát lupeny na mega akci? Za chvilku vám řeknu víc. Teď už ale Blink 182 All the Small Things.

0: Get Far the Radio na Hitrádu North Music. No a co se u nás tento týden tedy děje? O co se soutěží? Jumbo Mambo Summer Festival, tak to nás čeká už tuto sobotu ve vinařství Johan V. v Třebíblicích. Bude to extrémně nabitá sobota, tenhle festiák začíná už ve 2 hodiny. Ten program je úplně přeplněný. Vyřádí se tady dospělí i děti, dokonce tam je možnost dětského koutku a pohlídání dětí. Spousta dalších doprovodných akcí, DJové, kurzy tance, baviči, no a hlavně hudba. A ty největší hudební bomby, tak ty vás čekají na večer, kdy úplným vrcholem bude vystoupení zpěváka z 24/7 Stacy a Lou Bega Mambo Number 5. No a teď to nejlepší a nejdůležitější. Vy od nás můžete úplně zadarmo získat buď rodinné vstupné 2 plus 2 dospělé plus 2 děti, anebo 4 vstupenky pro dospělé. Soutěžíme každý odpoledne až do pátku u Káti s Kamčou Vpadla. No a včera se zadařilo. Vstupenky vyhrála Míša, která se dovolala do studia, bedlivě poslouchala naše moderátory a zodpověděla tak správně na všechny jejich 3 otázky. Tak buďte jako Míša a pokuste se vyhrát i dneska a po celý týden v odpolední show Padla. Já vám držím palce.
1: Retrohity vám přináší koncertní série Legendy v Třebíblicích. 15. srpna Lou Bega a Stacy. Summer Mambo Festival.
2: Jela jsem s Marcelou a Martou po koncertě autem domů z Vrchlabí.

0: Lukas a Steve nás provedli na Hitrádiu Not Music s hitem Up Till Down a Káťa Sekalová, moje maličkost, vás provází dnešním dopolednem. Jsou prázdniny, léto, spousta z vás má dovolenou, to je ten stejný případ i u nás ve studiu. No a teď mi napsala posluchačka Lenka z Ústí, že má taky dovolenou, ale že jí leto stráví u nás na severu. Tak proč ne, že jo, i tady máme krásně. Ale proč to říkám, to vlastně není důležitý. Lenka mi napsala ohledně těch klíšťat. Já jsem v minulý hodině říkala, že jak jsou ty dlouhodobý vedra, takže ty klíšťata nejsou, protože už jejich larvy se doslova uvařejí, což je super. A Lenka mi taky napsala, že to je super, ale že je ještě jeden živočich, který nás dost obtěžuje a který taky nesnášíme, a to je kloš. Včera se Lenka byla projít kolem Milady a ze stromů na ní padal téměř jeden kloš za druhým. A teď ještě, jak jsou ty kloši takový tvrdý a nejdou pořádně zabít, a koušou, prostě vykusou nám kousky masa, fuj. No tak to nevím, jako kolik by muselo být stupňů a jak dlouho by museli být ty vedra, aby jsme se i těch klošů zbavili. Miley Cyrus, Flowers, tak tý se nezbavíme, ale za to jsme rádi. Tak už za chvíli u nás na Hitrádiu Nord Music. Mějte fajn úterý a bez klošů a bez klíšťat.
1: Já z tebe snad vykvetu.
2: Tu je nejvyšší čas tě poslat do botanické zahrady v Teplicích, kam určitě zapadneš. Ty můžeš obdivovat kytičky, děti rybičky a já si odpočinu ve valdiviánském lese.
1: Botanická zahrada Teplice. Tam rozkvete opravdu každý. www.botanickateplice.cz.
3: Nejlepší a největší výběr sedacích souprav je u nás. V nejlepším nábytku na severu Čech. Přes 100 modelů na prodejně v Lounech. A s dopravou zdarma. Když sedací soupravu, tak tu nejlepší. nejlepší@nabytek.cz.
4: Vítejte v Bibík.cz, vaší první volbě pro autosedačky a dětské kočárky. Naše prodejna v Lounech je jen 50 kilometrů od Prahy a je ta nejlepší v Ústeckém kraji. Otestovat si u nás můžete více než 40 autosedaček a kočárků. Autosedačku si můžete vyzkoušet přímo ve vašem autě. Přijeďte, otevřeno máme až do 19 hodin a jsme tu i v sobotu. Bibík.cz, specialista na autosedačky a dětské kočárky.
5: www.bb.cz.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 400 gramů za 54,90. A Coca-Colu nebo Coca-Colu Zero 4x1,75 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Pohoda, klídek, tabáček a gorilí čumáček. Ahoj, tady je Michal Malátný z kapely Činasky. Jestli máš rád gorilu, doufám, že ne na grilu. Mountain Gorilla.

0: Káva ze srdce Afriky. Kup kávu a zachraň gorilu na www.kavagorilla.cz.
1: A nyní výjimečná káva Mountain Gorilla Coffee s výjimečnou slevou 20% a možností získat gorilí hrnek jako dárek. Kupuj teď na kavagorilla.cz.
2: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

Waterfall, vodopád, tak ten by bodnul v tomhle vedru. Hit Radio Nord Music, Michael Schulte, Rehab. No a pitný režim, tak ten je obecně důležitý, nebo takhle nám to aspoň pořád prezentujou a omílají různý média. A když už jsou tyhle pařáky, tak to asi platí dvojnásob. A asi se shodneme na tom, že bezpečný pro nás v těchto vedrech je spíš nějaký nealko než alko. Ale když si představím takovýto čerstvě načepovaný, orosený pivíčko, tak se mi úplně zbíhají sliny. A nebo aspoň pěkně orosená plechovka pivka. A nebo radši ne? No, teď jsem se dočetla. Pivo v plechovkách se příkazí rychleji než v lahvích. No, tak možná to je pravda, ale zase na druhou stranu, když si koupím plechovku piva, tak rozhodně ji nenechám zvětrat a zkazit a vypiju ji, že jo? Od toho jsou snad jiný nápoje, který nechám vyvětrat třeba. A třeba ty, co se mají kazit cíleně, jako je třeba kombucha, tam to vyloženě chceš a potřebuješ ty houby, tu plíseň. Fuj. No a co vy, jaký jste tým? Orosený, výborný pivko nebo kombucha? Tak já myslím, že je to jasný, ne?

0: Evička Farná dojela na Hit Radio Nord Music na svým perpetuum mobile, tak se tenhle hit, který u nás nově hrajeme, jmenuje. A já, přátelé, taky dojíždím pro dnešek tuhle naší jízdu. Za chvíli už nastoupí Jirka Pelnář s jeho srdcovkama a máte se na co těšit. Protože jedna z těch starých hitů, který pro vás Jirka oprašuje, je devadesátková Digina. Look around you. What do those faces tell you? Faces, joy and pain. Two Unlimited Faces, tak zůstaňte i s Jirkou, bude to srdeční jízda těhle starých pecek. Zdraví vás Káťa Sekalová, krásný celý úterý přeji a mějte se s úsměvem. Faces, faces everywhere.
1: Kvalitní krmivo pro psy a kočky. V naší prodejně v Lomu u mostu najdete kompletní nabídku krmiv a pamlsků Platinum. Poradíme vám s výběrem toho nejlepšího pro vašeho mazlíčka. Otevřeno máme každý všední den od 7 do 15:30. Těšíme se na vás v Platinum prodejně v Lomu u mostu.
2: DHL hledá skladové operátory do nového skladu v Klášterci nad Ohří. Nabízíme mzdu až 39 355 korun měsíčně, příspěvek na dojíždění, plně hrazené stravenky, 5 týdnů dovolené a další benefity. Máš zájem? Přihlas se na dhl.jobs.cz nebo na bezplatné lince 800 100 810.
3: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
4: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
5: Chcete čekat na auto celý rok? Nečekejte a vyberte si v Ačkách. U nás ho máte hned.
6: Zde ve vašem regionu nabízíme více než 1000 vozů i hned k odběru a garantujeme vám férovou cenu. Stavte se na pobočkách v Chomutově, Ústí a Teplicích nebo volejte 800 110 800.
7: Hit Radio Nord Music.
8: Zlepši si náladu.
7: Zlepši si náladu.

0: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.
2: Nejlepší dopravní servis na severu Čech. Řidiči s omezením dneska počítejte na D8. Mezi 78. a půltým a 77. kilometrem ve směru na Prahu budou v levém pruhu probíhat práce údržby. A v Ústí nad Labem se pracuje v Lužické ulici a silnice je tady uzavřená. Vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
1: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Radia.cz a v dabu.
3: Franto, kde jsou ty maliny?
4: Zavakuovaný. A kde je můj buček?
3: Taky zavakuovaný.
5: Vakuovačky Domo udrží dobroty čerstvé až pětkrát déle. Domo-elektro.cz.
6: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny od MOL a CZC. No nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
7: Velkolepé divadelní představení Vinnetou vstupuje do své druhé poloviny. Co to znamená? Že se vám krátí čas na jeho zhlédnutí. Vinnetou ve westernovém městečku Boskovice bude jen do konce srpna. Nepropásněte největší zážitek tohoto léta. Autentická představení hraná pod širým nebem, celodenní program, ubytování a prázdninové zážitky, jak mají být. Právě takové je westernové městečko Boskovice.
8: Hi, this is Ed Sheeran.
9: Hi, this is Madonna.
1: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radia. On air.
9: Online.
1: I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio.
10: Je 12. hodin, dobré poledne u zpráv přeje Lucie Daňková. Stát před volbami prověří e-doklady velkým zátěžovým testem. Zapojit se do něj můžeme ve čtvrtek v 1 hodinu odpoledne v aplikaci e-doklady. Náměstek ministra vnitra vládní zmocněnec pro digitalizaci Lukáš Klučka.
11: My jsme se ten test rozhodli udělat právě proto, aby se neopakovala ta situace při loňských podzimních volbách. To znamená, že ta aplikace byla nedostupná pro uživatele lidé proto, aby mohli odvolit, se museli vracet domů pro plastové kartičky a podobně. Právě proto děláme tento test, abychom si dostatečně dopředu vyzkoušeli, zdali ta aplikace je připravena.
10: V komunálních volbách se tradičně očekává menší účast, než je u parlamentních. Uživatelů e-dokladů by tedy mohlo být zhruba 40 tisíc, což by byl ideální počet pro veřejný test. Sucho v Česku je stále kritičtější, většina vodních toků u nás už dosáhla historických minimálních průtoků nebo se k této hranici blíží. Nejmenší potoky často dokonce vyschly. Vody je málo také ve studnách. Podle výhledu se má situace ještě dál zhoršovat. Nepříznivé počasí donutilo pořadatele tenisového turnaje Masters v Montrealu odložit pondělní čtvrtfinálový program. Kvůli dešti a riziku blesku v blízkosti stadionu přeložili zápasy na dnešek. Všechna 4 čtvrtfinálová utkání se tak odehrají v jeden den. Zápas Jakuba Menšíka s Benem Sheltonem přijde na řadu jako třetí a začne nejdříve o půlnoci našeho času. Teď se ještě podíváme k nám.
2: Řidiči v Mostě musí ode dneška počítat s omezením v ulici Žatecká. Kvůli pokládce nového asfaltu se uzavírá úsek od křižovatky Žatecká, Františka Halase a pod Koňským vrchem až ke křižovatce u Luny. Pokud práce proběhnou podle plánu, omezení potrvají jen několik dní a ulice se otevře znovu v sobotu 15. srpna.
12: Babi, dědo, jedeme! Letní dobrodružství pro celou rodinu v rodinném zábavním parku v Eibenstocku. Hurá za skřítkem Wurzelrudym!
2: Na severu Čech nás odpoledne čeká většinou jasná obloha. Nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 24 až 27 stupni a foukat bude mírný vítr.
1: Srdcovky Hit Rádia a Jirka Pelnář.
13: Nádherné slunečné odpoledne přeju, 12 hodin, 3 minuty, začínají nám další srdcovky Hit Rádia, tentokrát už druhé v tomto týdnu, kdo by to byl řekl, když je úterý. A vidím, Luci, že je na mě pyšná, že jsem to uměl spočítat.
10: Jsi šikovný kluk, ano.
13: Děkuju, tak málo stačí ke štěstí, alespoň tomu mému. No a co se týká srdcovek, tak i dneska se společně vrátíme do doby, kdy jsme doma měli internet přes vytáčecí mobil, měli jsme tedy mobil modem, měli jsme doma telefony, které byly buď tlačítkový, ta pevná linka, anebo ještě pořád vytáčecí, což mimochodem dnešní děti vůbec neví, jak se dělá, jak se provozuje, to je jako hezký test. No a možná jste doma měli i fax. Měli jste doma fax, Luci?
10: Doma ne, ale myslím, že v nějaké staré práci jsme měli, no.
13: To je neuvěřitelná věc, to mě bavilo vždycky.
10: Zázrak,
13: veď. Je to zázrak moderní doby. Tak jo, tak tady máte hit, který je předělávkou z 80. let. Tohle je rok 2005, United Nations.
1: Hit Radio

0: Uniting Nations, Eno Corrida na Hit Radio, 12 hodin 7 minut.
1: Největší hity, největší srdcovky.
0: Tohle byla srdcovka tady z roku 2005, je to předělávka starého krásného hitu z roku 1980. My teď budeme pokračovat v srdcovkách dál a samozřejmě WhatsApp Hit Radio 777-937-777. Jen je tady opět pro vás, můžete mi psát v průběhu srdcovek samozřejmě to, co byste chtěli slyšet, to je jedna věc. Za druhý, pokud vás nějaká srdcovka pobaví, udělá vám radost, klidně to taky hned napište mi nějakou vzpomínku, je třeba, kterou máte spojenou právě s tímhle hitem. No a nebo jenom pojďte zavzpomínat na vaše mládí, na vaše dětství. Jo, co když se řekne vaše dětství, co je první věc, která se vám vybaví, to by mě taky zajímalo. Já když jsem mluvil před chviličkou o tom vytáčecím telefonu, o pevné lince, tak mi přišla tady zpráva od Leni. Píše, ahoj, tak teď si uhodil hřebíček na hlavičku, my jsme vzali naše děti 7 a 5. K babičce, která má doma pořád pevnou linku s vytáčecím číselníkem. Chtěli jsme po dětech, aby nám zkusili zavolat na mobil a nemohli přijít na systém, jak se ten telefon zprovozňuje, jak se vytáčí telefonní čísla. Pořád do toho mačkali, ale nikoho nenapadlo otočit tím kolečkem. Zdraví Léňa. No tak Léni, děkuju za zprávu, já to úplně vidím. Úplně vidím. Za prvý teda. Je skvělý, že babička má pořád doma pevnou linku. Já si už neznám nikoho, kdo by měl doma pevnou linku. Taky dobrý. No a druhá věc je, no takže má doma ještě ten archivní telefon s vytáčecím číselníkem, ten nádhera. Vůbec se nedivím, že ty děti na to nemí přijít. To je jako kdyby my jsme teď, já nevím, sedli do letadla s vrtulí a měli, nebo do auta a měli bychom si nastartovat motor vepředu tou pákou, že jo. Bruce Dickinson právě teď.

0: Herazo, Tarzan Boy a italský projekt Baltimora, nebo Baltimore, to je jedno, my jsme to vždycky říkali Baltimora. Tarzan Boy, srdcovka s číslem 3 tady na Hitrádiu.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: A já jsem rád, že vám udělala takovou radost, protože to je jedna zpráva za druhou na WhatsAppu Hitrádia s číslem 777-937-777. Jana píše, tahle se ti povedla, je boží, no rádo se stalo. Pak tady mám zprávu od Tomáše, který píše, čau, tak tohle jsem nečekal, Tarzan Boy. Připomnělo mi to dětské diskotéky, na které jsme v 90. chodili se sestrou, byli o víkendu a vždycky dopoledne. Mamka nás tam odvedla, čekala na nás venku a my jsme 2 hodiny tančili uvnitř. Dělala se tam mlha, občas i pinová party. Mně bylo 9, sestře 12 a byly to fantastický časy. Rád na to vzpomínám, díky srdcovkám jsem na to teď mohl zavzpomínat. Tarzan Boy, Rules a spousta vykřičníků. No tak to jsem rád. Páni, dětské diskotéky, ty já si vybavuju taky. Vlastně jsem na to úplně zapomněl, takže děkuju za tuhle vzpomínku i já, teďko zpětně. Taky jsme měli u nás na sídlišti a byl to klub, kde večer byly normální diskotéky, ale prostě o víkendu dopoledne nebo nad ránem, nebo ne nad ránem, jakože třeba kolem 10, tak taky tam vždycky bylo otevřeno na nějaký 2-3 hodky, taky jsme chodili. Zažili jste to? Zažili jste dětské diskotéky, chodili jste a dneska jako rodiče pustili byste děti na dětskou diskotéku dopoledne? Normálně s DJem se světlama. No, dejte vědět, 777-937-777. Když jsme tady u těch diskoték z 90. let, tak co rozhodně nesmělo chybět, jak na diskotéce, tak v kazeťáku, v našich jezevčících, co jsme měli, že jo, tak to byla skupina Two Unlimited, rozhodně. A dáme si píseň, která se nehrála tak často, i když za mě je to právoplatná srdcovka. Jmenuje se Faces. Tady je, na Hitrádiu. Look around you. What do those faces tell you? Faces, joy and pain.

0: chtějí dívky. Jo, o tom tady zpívá Christina Aguilera. A je škoda, že to je v angličtině. Zase víme prte.
1: Srdcovky Hitradia.
0: 12 hodin, 24 minut. Srdcovka s číslem 5, Christina Aguilera, akorát skončila. Ptal jsem se, jestli si vybavíte ještě dětské diskotéky, jestli se taky chodívávali kdysi dávno. Byly hodně tedy na konci 90. Tak 777-937-777, tak to je WhatsApp. Sem ke mně do Hitradia a těch zpráv je tady strašný množství, tak jenom v rychlosti třeba takhle, čau. No jasně, dětské diskotéky byly nejlepší, s klukama jsme o prázdninách přimluvili rodiče, koupili nám sprej na vlasy a i jsme si nabarvili vlasy, já na zeleno, kámoš na modro. Hodně se hrály Šmoulové, ale na další písničky už si nevzpomenu, jak se jmenovali, takže díky za srdcovky, ten Tarzan se ti poved, Jiří. Díky, děkuji za zprávu. Co tady máme dál? Čvrko, Jirko, čoupelny, hele, tady čoupelny, tak na to kouknu. Čoupelny, na dětský diskotéce jsme se spolu určitě v Plzni potkali. Jsem ze stejného sídliště jako ty, jen o ulici víš. Osobně se neznáme, ale pamatuju si tě ze základky. Sedím v práci v kanclu, poslouchám Hitradio a poprvé jsem musel napsat. Ta diskotéka se jmenovala Radio Disco a občas se to tam i popralo. No jo, takový byl Lochotín. Čusk. Tak tohle. Děkuju. To je tak hezký. To je tak hezký. A ano, opravdu se jmenovala Radio Disco. Já si to pamatuju. A ano, pamatuju si, že se to tam občas i servalo. A to nám prostě bylo 10. Neuvěřitelný. Díky za tu zprávu. Každopádně. Není tady křesní jméno, jenom K, takže K. Tak díky K. Díky K. Tak Men in Black. K. Děkuju. 12 hodin 26 minut, takový aktuální čas, srdcovka číslo 5 už je za náma, takže zbývá jen jedna jediná a to je na vaše přání, tak co byste chtěli slyšet? Klidně něco z těch dětských diskoték, jestli si vybavíte, pokud nevíte, jak se to jmenuje, zkuste mi hlasovkou třeba zaspívat melodii, já to podle toho zkusím poznat. 777-937-777.
2: Pravá chuť Itálie přímo v centru Ústí. Bistro na Lidickém, nové prostory, skvělá atmosféra. Každý den výborné snídaně, pinca na míru, al dente těstoviny, šťavnatá porketa a domácí zákusky plus týdenní menu. K tomu prémiová italská káva Vergnano, velký výběr proseka, vína i osvěžujících drinků. Využijte možnost rozvozu u našich smluvních partnerů. Bistro na Lidickém, Itálie, kterou si zamilujete. www.bistroustí.cz.
3: Drby z ohrad a výběhů zooparku Zelčín. Hlásíme se ze Želví zahrady.
4: Všichni jsou v pohybu, trampolíny hučí, koně klusají a vy se smějete. Já si říkám pomalu, ale s úsměvem. Když si sem sedneš do stínů, tak teprve vidíš, jak je to tady v Zelčíně krásný a jaký je to tu pohodový léto.
3: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
5: Vítejte v areálu Hippodrom Most, místo, kde se snoubí sport a zábava s rodinnou pohodou. Hledáte top místo pro vaši svatbu, oslavu nebo firemní akci? Hippodrom Most nabízí nádherný prostor pro svatby, parkourové závody nebo fotbal golf. Děti si užijí na hřišti, zatímco vy můžete relaxovat na inline dráze.
6: Informace o plánovaných akcích v našem areálu najdete na webových stránkách www.hippodrom.cz či sociální sítích.
7: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letní soutěž.cinemacity.cz.
8: Tohle musíte zažít. Motokáry Teplice posouvají zábavu na úplně novou úroveň. 30 nových motokár, jedna trať, nekonečná porce adrenalinu. Rychlé stroje z Francie pro dospělé, bezpečné pro děti i dvousedadlové káry pro společnou jízdu. Rezervujte si svou jízdu nově online na metropoleteplice.cz. Motokáry Teplice. Zažijte opravdový motosport na vlastní kůži.
1: Vítejte v zábavním parku Plon v Sasku, jen kousek od českých hranic. Už 30 let nabízíme pořádnou dávku adrenalinu a těšíme se stále větší oblibě u návštěvníků z Česka. Zažijte skvělou rodinnou zábavu s více než 80 atrakcemi. Úplná novinka, jedinečná XXL vodní horská dráha. Více informací na zábavní park-plon.cz.

0: poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: pocitem Houdini. Je 12 hodin 36 minut, za chviličku ještě stihneme možná Savage Garden, takže se vydáme na cestu k měsíci a zpátky, uvidíme. Teď ale srdcovka na vaše přání na Hit Radio.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: 777-937-777, tak to je WhatsApp sem ke mně do Hit Radio, kam píšete, co byste chtěli slyšet. Srdcovce na přání, no a opět děkuju za všechny zprávy, ale vybírám tady zprávu od Erika, který mi trošičku polechtal ego. Eriku, děkuju, tohle bych občas jako potřeboval častěji. A píše, čau Jiří, pravidelně poslouchám srdcovky a smekám klobouk a otáčím kšiltovku kšiltem dozadu z toho, jak nás umíš vrátit do dětství a puberty. Dneska máme rádio opravdu z volume doprava a bavíme se celá kancelář. Jestli bys tam zandal tuhle věc, tak si mistr, my to tady vypnem a jdeme domů. Tak jo, Eriku, myslím, že máte volno. Jsem velmi překvapený z tohohle výběru, ale zároveň strašně potěšený, protože je fakt, že tohle jsem taky jako neslyšel dlouhou dobu a přitom na začátku 90. když i já jsem byl dítě, tak tohle jsme jako chtěli slyšet úplně všude. A čekali jsme u toho rádia, aby jsme si na kazetu mohli nahrát tady ten song a ideálně dvakrát po sobě, protože byl fantastický, byť naši rodiče ho tenkrát úplně nechápali. A nesnášel jsem, když do toho někdo vlastně z tehdejších mých kolegů, kteří tady seděli na stejný židli jako teď já, tak do toho prostě kecali, jo? Protože je to dlouhý, má to přes 4 minuty a oni to prostě potřebovali zrychlit. Tak já to neudělám s odkazem pro nás, pro všechny. Kdy někdy jste nahrávali písničku z rádia a někdo vám do toho skočil a začal do toho žvanit, tak chápu, jaký nervy jste měli, tak za všechny mý kolegy se zpětně takhle jako omlouvám a na oplátku vám teď tuhle verzi pustím celou, bez toho, aniž bych do toho řekl slovo. Takže na Hit Radio, začátek 90. let, Snow a Informer.

0: celá verze, 4 minuty 23 vteřin. Informer, tak to je srdcovka na přání, tady na Hit Rádiu. Jste si možná říkali, páni, co to poslouchám za rádio, to je neuvěřitelný. No tak nemáte zač, takovýhle jsou naše srdcovky a doufám, že jsem vás teď zachytil ještě někde jako v příjemném okamžiku, třeba po obídku, kdy ještě vysedáváte venku na terásce. Je to super restaurace, protože tam poslouchají Hit Rádio, takže jste si mohli užít tuhle krásnou srdcovku na přání. Samozřejmě, že se vracíte do práce, řídíte, takže si dáváte nějaký ochucený nealkoholický nápoj, že ano. A právě to je jako docela zajímavý. Protože my máme podcast, který se jmenuje Chytrý jak rádio. A náš kolega Kuba Urban tak si povídal s ovocnářem Vojtěchem Ptáčkem. A řeč byla právě například o ovocných chutích, který patří k tomu českému létu i k novým nealkoholickým variantám velkopopovického kozla. Kdy teď můžete ochutnat kombinace černý rybíz a třešeň. A taky citron a bezinka, anebo meduňka a meduňka. Jo. A docela dobrý dotaz byl, proč se vlastně kombinujou tyhle chutě.
1: V podstatě všechno to je postavené na tom, že máte jednu dominantní chuť a ty jsou doplněný většinou nějakou citronovou chutí nebo citrusovou. Jo, ta kyselost a ta chuť toho citronu, tak opravdu dokáže velmi dokladně potrhnout v podstatě cokoliv. Známe to, kyselým citronu přidáváme při zavařování. Zvýrazňuje to chuť. Když si děláme citronádu, je to stejný. Jo, nemusí do toho být v podstatě skoro nic jiného. Jo, ten citrus tam osvěží. A tady to dělá buď to teda citron, anebo ta meduňka. Že ta meduňka má taky citronový aroma.
0: Tak tady máte jasně danou odpověď. Celý podcast Chytrý jako rádio si můžete poslechnout na webu radia.cz a taky všech streamovacích platformách.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 400 gramů za 54,90. A Coca-Colu nebo Coca-Colu Zero 4x 1,75 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Ústečáci, připravte se! Do vašeho města přijíždí slavný cirkus Humberto!
4: Čekají vás dechberoucí akrobaté, vtipní klauni, odvážní artisté i fascinující zvířecí čísla!
3: Nechte děti žasnout, dospělé znovu snít a zažijte pravou cirkusovou atmosféru pod velkým šapito!
4: Cirkus Humberto, tradice, která baví celé rodiny!
3: 6. až 15. srpna v Ústí, ulice Sociální péče nad nemocnicí.
4: www.cirkushumberto.com.
5: Naši mazlíčci nám dávají každý den tolik lásky a my jim to můžeme vrátit kvalitní výživou. Krmivo Platinum, plné poctivých surovin, podporuje zdravý i dlouhý spokojený život. Vyberte to nejlepší pro své čtyřnohé přátele. Platinum Natural. Pro ně jste celý svět. www.krmivo-platinum.cz.
6: Šediny zapomeňte. GR7 umí vrátit vašim vlasům původní odstín za pouhých 27 dní. Žádné nůžky, žádné chemické barvy, jen přirozená krása. Překvapte okolí novým, mladším vzhledem. Objednávejte na životpro.eu a buďte opět sami sebou. životpro.eu.
7: Máme pro vás tip na zajímavé nemovitosti v nabídce MM Reality.
8: Rodinný dům ve Studénce na Novojičínsku za 7,5 milionu. Chata Český Krumlov Latrán za 3,5 milionu. Byty na Bluzina v Hlubočkách na Olomoucku za 2,5 milionu. Chalupa v Červené vodě na Ústecko-Orlicku za 7,5 milionu. A chalupa ve Vestci na Náchodsku za 4 790 000 korun.
7: Aktuální nabídku všech nemovitostí najdete na mmreality.cz.
9: Startuje nová sezóna MOL Cupu. Nenechte si ujít souboje favoritů s outsidery plné nasazení, emocí a překvapivých výsledků. V MOL Cupu totiž nerozhodují jména ani postavení v tabulce. Každý zápas může přinést velký příběh a každý klub může překvapit. Které týmy zastaví ligové favority? Kdo se stane hrdinou letošní sezóny? A kdo nakonec zvedne nad hlavu trofej MOL Cupu a vybojuje si vstupenku do evropských pohárů? Buďte u toho. MOL Cup. Nejkratší cesta do Evropy.
10: Chytrý jak rádio, váš oblíbený podcast. Tentokrát o fenoménu ochuceného nealka od kozla s ovocnářem Vojtěchem Ptáčkem. Dozvíte se úplně všechno. Ve vašich oblíbených podcastových aplikacích a na webu radia.cz.
11: Hit Radio. Hit Radio.

0: největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Enrique Iglesias a Nadia krátce před 13. hodinou. Lucie má pro nás připravené nejnovější zprávy. Ještě než se podíváme, kde se co děje, je na čase kouknout taky na aktuální dopravu.
1: Nejlepší dopravní servis na severu Čech. V Teplicích v ulici U soudu počítejte s omezením provozu z důvodu výstavby nových parkovacích míst. A s uzavírkou počítejte taky na Chomutovsku. Ve Vejprtech neprojedete Hasičskou ulicí kvůli opravě vodovodu. Vaše dopravní info nám volejte na číslo 800 900 952.
2: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia CZ a v DABu. Novoveská CZ. Chcete klidné bydlení v Teplicích s překrásným výhledem na Krušné hory? Bydlete na Novoveská CZ. Novoveská CZ.
3: Alegria vás zve na výlet do Ameriky.
4: Ne, ne, ne. Pojede se autem.
3: Vyberte si jednu z nadupaných amerických ikon a zažijte jízdu, na kterou se nezapomíná.
4: Chevrolet Corvette,
3: Camaro Bumblebee,
4: Ford Mustang GT,
3: legendární Dodge Charger a mnoho dalších amerických legend.
4: Užijte si jízdu na vlastní kůži.
3: Americký osmiválec vám ukáže, co dokáže.
4: Nyní na Allegrii se slevou 15%.
5: Firma na zážitky.
3: CZ.
6: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days, ty nejlepší dny na nákupy. Nyní kapsičky Felix Fantastic v želé 120 kusů se slevou 21% za 899 korun. Allegro Days jen do 23. srpna.

0: sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. On air.
1: Online.
0: I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio.
2: Je 13 hodin, dobré odpoledne, u zpráv přeje Lucie Daňková. Češi v Kolumbii by neměli cestovat do oblastí zasažených zemětřesením. Vyzvalo ministerstvo zahraničí. Na nouzovou linku se podle úřadu dosud žádný český občan v souvislosti s pondělními silnými otřesy neobrátil. V dobrovolném cestovatelském systému Drost ministerstvo v Kolumbii eviduje 45 lidí. Výdaje na dávky mimořádné okamžité pomoci v prvním pololetí výrazně vzrostly. Oproti loňsku pětinásobně dosáhly zhruba na 523 milionů korun. Jsou tak nejvyšší od zavedení této podpory v roce 2007. Dávka okamžité pomoci se využívá k dorovnání nízké superdávky, která se vyplácí od letoška. No a letošní horké léto láká častěji k vodě, velké oblibě se těší opět také paddleboardy. Můžou být výbornou sportovní pomůckou nebo nám sloužit k relaxaci. Jaká pravidla je ale nutné dodržovat, připomíná za vodní záchrannou službu Daniel Vičan.
3: Základní pravidlo je mít nějaké elastické spojení, dá se to dát na nohu, na ruku. Je to důležité v tom, že paddleboard, když na něm nejsme, tak je na té vodní hladině schopen rychle odjet. Druhá věc, podívat se na počasí, protože na paddleboardu jsme velmi zranitelní. Vítr nás opravdu může velmi rychle odfouknout někam do zátoky. A samozřejmě třetí problém jsou vlny. Nebudu na tom paddleboardu stát, lehnu si na ně.
2: Součástí výbavy by měly být také záchranné vesty. A teď se ještě podíváme k nám.
4: V Ústeckém kraji vytrvale klesá hladina v tocích a nádržích. Kvůli tomu se zřejmě odstaví vodní elektrárny. Kvůli nedostatku vody mohou také hynout ryby. Vodohospodáři zlepšují průtoky řek z nádrží. V nádržích je zatím vody dostatek. Zákazy odběrů povrchových vod platí na tocích na Chomutovsku, Lounsku nebo Děčínsku.
0: Rošťácké tříkolky, Lezecký hrad. Čas plný dobrodružství s vnoučaty a s celou rodinou v zábavním parku v Eibenstocku. Hurá za skřítkem Vurcelrudým!
4: V Žatci je 24 stupňů, v Jirkově 22 a v Rumburku 20. Odpoledne budou teploty na severu Čech stoupat na 24 až 27 stupňů a bude většinou jasno.
0: Jirka Pelnář, Hit Radio.
5: 1 hodina odpoledne, 3 minutky k tomu, přeju pohodové úterý. Máte úplně spálený trávník na zahradě nebo na chalupě? Díváte se do vyschlé studny? Chcete vyrazit s partou na vodu, ale nepůjčí vám rafty, abyste je neprodřeli? Tak nejste sami. Sucho nás sužuje extrémně. Některé řeky tak dokonce mají hladinu tak nízko, že odhalujou věci, které desítky let nebyly nad hladinou. Díváme se tady i s Lucí na výhled počasí a vypadá to, že by mělo taky trošku pršet, ale asi to nebude nic tak zásadního.
2: Já se do těchto předpovědí radši pouštět nebudu, ale možná o víkendu.
5: Je pravda, že jak já říkám, meteorolog je člověk, který naprosto přesně dokáže vysvětlit, proč mu nevyšla včerejší předpověď. Ale chce to věřit. Budeme věřit, že trošku zaprší. Tak si dáme i Imagine Dragons Believer.

Pitbull, Back in Time, tedy zpátky v čase, posloucháte Hit Radio a zpátky v čase se dostáváme a vracíme každý den od pondělí do pátku ve 12 hodin v srdcovkách. No a zítra zazpomínáme ve 12 hodin na dětské tábory. Tak si úplně říkám, když tady koukám na to počasí a na všechny ty zákazy, chudáci děti v dnešní době, co jsou na táborech, ty si asi ani neužijou pořádnou stezku odvahy, jak je kvůli vedru a suchu zakázáno rozdělávat oheň. I když teda viděl jsem nějaký fotky teď z aktuálních táborů, a tam vymysleli to, že dávají svíčky, jo, který lemují tu cestu, že jo, tu stezku odvahy do nějakého toho cíle, tak je dávají do sklenic od kompotů, od okurek a tak podobně, což vlastně jako chápu, ale taky nevím, jestli to je úplně jako nejlepší nápad zrovna tady v těch vedrech. Takže to je prostě věc, o kterou děti asi jako přicházejí. Nicméně, pokud vy byste si chtěli udělat sami nějakou takovouhle stezku odvahy, tak opravdu se svíčkama do lesa nechoďte. Dokonce tak už je zakázáno, když jdete třeba venčit psa do přírody, že jo, na čerstvý vzduch a je to na vás moc a potřebujete si dát cigárko, že to vaše tělo nezvládá tu dávku čerstvého vzduchu, tak ani to, jo, ani to se samozřejmě v tomhle horku nesmí jít takhle s cigaretou, s tím rozdělaným ohněm. Takže bacha na to, dávejte opravdu velký pozor. Neříkám, že to je za pokuty, ale logicky, jo. Když vidíte, jak to kolem vypadá, tak takhle ten otevřený oheň v přírodě není teď momentálně dobrý nápad. A možná je to pro vás teď třeba taková malá motivace k tomu to trošku omezit. My si dáme na Hit Radio další hit od skupiny Cars, jmenuje se Breathless, takže bez dechu, no, tak to znáte sami, jo, tak to máte ode mě tady na tu odvykačku. A zkuste to, já vám fakt jako držím palce. Kdy jindy začít přestat kouřit než dneska? Pojďte do toho. Tady Hit Radio.

0: Basta.
1: Marquez, Vajamos, Compañeros, posloucháte Hit Radio, 13 hodin 24 minut. Teď jsem chtěl mluvit o velmi zásadní věci, ale místo toho tady přečtu SMS-ku, která mi přišla na WhatsApp 777-937-777 od velmi naštvaného Lukáše. A píše, čau, tak ti pěkně děkuju, před chvíli jsme se vrátili z rauch pauzy a kolega říká, mě v tom horku to cigo snad už ani nechutná, nenecháme toho? Říká mu, jsi se zbláznil, mám 3 děti, 2 psy, tchýni ve vchodě, to nedám. Mám nervy na pochodu, drží mě v celku jenom to cigo. Když ho vynechám, tak někoho zabiju. A první, co v rádiu slyším, je, jak říkáš, hele, přestaňte kouřit. A kolega na to, kámo, to je znamení. Tak děláš si ze mě, a teď je tady spousta slov, který přečíst nemůžu. A zpráva pokračuje dál. Nemůžeš radši mluvit o něčem jiným, třeba o tom, že jestli se vám dneska opravdu nechce, tak se i tak hecněte a jděte večer na pivo. To by mi pomohlo víc. Díky moc, Lukáš. To je skvělá zpráva, Lukino. Hele, na rovinu, to po mně nechtěj, já jsem nekuřák, takže já tyhle chytrý, blbý motivační keci ohledně přestat kouřit, tak to já budu mít pořád. Ale je taky pravda, že jsem se narodil ve městě piva a moje máma už mě jako miminko kojila na 7. schodě, abych měl správnou teplotu mlíka, takže já s tou druhou částí samou sebou jako souhlasím, to se klidně hecněte, to se klidně hecněte, ale zároveň nenechte si do ničeho kecat, vždyť je to váš život. Řekni, je to můj život, it's my life. A to je taky hit, který si tak dáme už za chvíli. Hezká inspirace pro mě do dalšího playlistu tady na Hit Radio. Takže Bon Jovi, už za chviličku.
2: Plánujete večírek, školení nebo oslavu? Nechte starosti s přípravou jídla na nás. Ať už potřebujete raut pro firmu, nebo občerstvení na svatbu, nebo rodinnou oslavu, přivezeme vám čerstvou kvalitu. Připravíme pro vás raut na míru. Od tradiční české kuchyně přes exotické asijské chutě, až po vegetariánské, veganské i bezlepkové varianty, domácí dorty a zákusky. Zjistěte víc a poptejte termíny na www.bistroustí.cz.
3: Příjemný den vám přeje Premium Klinik Teplice. Provádíme operace šedého zákalu plně hrazené pojišťovnou. www.premiumclinic.cz.
4: Vítejte v Bibík.cz, vaší první volbě pro autosedačky a dětské kočárky. Naše prodejna v Lounech je jen 50 km od Prahy a je ta nejlepší v Ústeckém kraji. Otestovat si u nás můžete více než 40 autosedaček a kočárků. Autosedačku si můžete vyzkoušet přímo ve vašem autě. Přijeďte, otevřeno máme až do 19 hodin a jsme tu i v sobotu. Bibík.cz, specialista na autosedačky a dětské kočárky.
5: www.bibík.cz.
6: Ahoj, tady Jelen. Rádi bychom vás pozvali na náš rodinný festival Jelen Fest. Přijďte si užít pohodové letní odpoledne s programem pro děti i dospělé v sobotu 22. srpna v areálu Benedikt v Mostě. Těšíme se na vás.
7: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
8: Attention!
9: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci.
8: Yes,
9: protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí sluné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte si a přihlašte se na www.latropical.cz.
8: La Tropical!
9: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.
10: Atava! Prázdninový festival Karla Máje v Boskovicích na vás letos v létě čeká ve westernovém městečku Boskovice jako celodenní program v kulisách skutečného westernového městečka a velkolepá divadelní představení pod širým nebem.
11: Poklad na Stříbrném jezeře, legendární příběh Geronimo i noční jezdecká show Kůň pátý element.
10: Vstupenky na festival Karla Máje zakupte raději již nyní na www.westernové-městečko.cz a v síti Ticketportal.

Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio. Když si pod sluncem dáváte dobrý drink. A nikdo vás neruší.

je ticha ve 13 hodin a 36 minut. Posloucháte Hit Radio. S váma je Jirka Plnář a mám na vás teď takový malej test, jednoduchý 3 otázky. Odpovídáte 1 až 10, jo? Tak schválně. Takže, kolik stran má trojúhelník? Říkáte 3? Výborně. Kolik měsíců je půl roku? To je taky jednoduchý, 6. A kolik planet má naše sluneční soustava? Než to spočítáte na prstech. 8. Výborně. To je taky správná odpověď. Pokud jste na všechno odpověděli správně, tak ode mě máte 3000 korun. Takhle jednoduchý to je. A vyhrát si můžete mnohem víc. V dokonalé desítce Hit Rádia. 10 otázek, 10 000 korun a to na tank kartu Easy od Orlenu, abyste mohli jezdit zadarmo a využívat i další epické slevy, protože s tank kartou Easy máte po celé léto až do konce prázdnin, tedy do 31.8. slevu až 2 koruny na litr, podle toho, jaké palivo tankujete. A jestli nemáte tank kartu Easy, tak vám stačí Orlen aplikace v mobilu a s tou máte epické slevy každé pondělí, taky až do 31.8. Dokonalá desítka, kdy hrajem? V pátek, v čase 12 až 15 tady na Hit Radio. Podrobnosti taky najdete na našem webu hitradio.cz. No a my pokračujeme dál. Slíbil jsem Bon Jovi, tak tady jsou Bon Jovi na Hit Radio.

0: Mine na Hit Radio, 13 hodin 42 minut je 11. srpna. Jestli dneska slavíte narozeniny, tak přejeme všechno nejlepší. Společně s vámi tak bude oslavovat také i Miraj Navrátil, frontman skupiny Miraj, který dneska bude mít taky už docela slušný požár na tom dortu. 34 svíček, to je dohromady 7, sedmička šťastná, tak pokud máte úplně to samé číslo, tak tenhle rok bude váš, jo? Jedno štěstí vedle druhým. Což doufám, že nebudete chodit akorát kolem rozbitých zrcadel. Je to tak. Ne, počkejte, obráceně, to je 7 neštěstí. Jo, takže vy jste vlastně v pohodě. Tak váš rok je naprosto v klidu. Vy můžete klidně v pohodě procházet zrcadlovým sálem. Kate Ryan za chvíli, Script Will.i.am také. No a my za celé Hit Radio přejeme všechno nejlepší.
1: Klášterecký letňák opět jede naplno. Country večery, akce pro děti, rocková muzika, summer party, něco pro seniory. Všechno najdete na kultura.klášterec.cz.
2: Letní kino Klášterec nad Ohří.
3: Já z tebe snad vykvetu.
4: Tu je nejvyšší čas tě poslat do botanické zahrady v Teplicích, kam určitě zapadneš. Ty můžeš obdivovat kytičky, děti rybičky a já si odpočinu ve valdiviánském lese.
5: Botanická zahrada Teplice. Tam rozkvete opravdu každý. www.botanickateplice.cz.
6: Sapril. Přední český výrobce obalů nabízí pracovní příležitosti ve svých závodech v Mostě a Litvínově. Staňte se součástí stabilní firmy, která se stará o své zaměstnance. Neváhejte a přidejte se k nám ještě dnes. Více informací najdete na www.sapril.cz.
7: Chomutov ožívá. Zažijte kulturní léto v kulisách historického centra plného hudby, umění a setkávání. Nechte se v sobotu 15. srpna vtáhnout přímo do děje. Pouliční divadlo promění Chomutov v otevřenou scénu. Centrum žije. Pojďte si ho užít s námi. Více na visit.chomutov.cz.
8: Už tam budem?
9: Nech toho.
8: Později už tam budem.
9: Přestaň. Chtí mě vedro.
10: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
11: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz.
12: Datart pořádá Maxi výprodej.
13: Cože? Maxi výprodej?
12: Ano, Maxi výprodej za ty nejlepší ceny. Rozběhněte naplno své sportovní sny s chytrými hodinkami Garmin Forerunner za mimořádnou akční cenu.
13: Tak to je další level.
12: Datart, opravdový elektrospecialista.
14: Pohoda, klídek, tabáček a gorilí čumáček. Ahoj, tady je Michal Malátný z kapely Činasky. Jestli máš rád gorilu, doufám, že ne na grilu. Mountain

0: ze srdce Afriky. Kup kávu a zachraň gorilu na www.kavagorilla.cz.
1: A nyní výjimečná káva Mountain Gorilla Coffee s výjimečnou slevou 20% a možností získat gorilí hrnek jako dárek. Kupuj teď na kavagorilla.cz.

0: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Radio, kdekoliv a kdykoliv přes apku Radia.cz. Přes apku Radia.cz. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Chelsea Tim Austin ve 13 hodin 57 minut. Jestli máte pocit, že v práci takzvaně plavete, že nic nestíháte, no tak nevím, třeba vám v tom pomůžou zprávy, protože jsou tady dokonce frajeři, kteří umí plavat fakt jako výborně a teď nás reprezentují na mistrovství Evropy v Paříži. Jak se jim daří, našim plavcům Honzovi Čejkovi a Mírovi Knedlovi, tak i to uslyšíte v nejnovějších zprávách ve 14 hodin. No a po zprávách můžu nabídnout například Snow Patrol, bude taky Shawn Mendes a Camila Cabello. Teď ale aktuální doprava.
1: Nejlepší dopravní servis na severu Čech. Na Chomutovsku ve Vejprtech se v Moskevské ulici srazila dvě osobní auta. Na místě je policie, projíždí se jedním pruhem, tak počítejte s krátkým zdržením. A v Teplicích v Kladrubské ulici probíhají stavební práce a silnice je tady uzavřená. Vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
2: Mami, proč máme všechno od konceptu?
3: To jen se zeptej, tatínka.
4: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
5: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
6: Velký výprodej matrací. Dnes s dopravou zdarma. www.matracezahubičku.cz.
7: Matrace za hubičku.
8: Franto, kde jsou ty maliny?
9: Zavakuovaný. A kde je můj buček?
8: Taky zavakuovaný.
10: Vakuovačky Domo udrží dobroty čerstvé až pětkrát déle. Domo.elektro.cz.
11: Zlatý slavík Václav Neut Bárta live. 13. srpna na Hněvín. Nadupané kytary, skvělá hudba a výhled, který bere dech. Nenech si ujít jedinečný letní koncert pod širým nebem. Startujeme 13. srpna v 17 hodin na hradě Hněvín. Lístky koupíš na nfctron.cz.
12: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek. Šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam najdu tam, co neznám.

0: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. On air.
1: Online.
0: I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio.
2: Je 14 hodin, dobré odpoledne u zpráv, přeje Lucie Daňková. Česká krajina se dlouhodobě potýká se suchem a vedra situaci dál zhoršují. Důležité je tedy zajistit, aby voda po dešti neodtekla hned pryč. Jaké kroky podniká proto stát, popíše mluvčí ministerstva životního prostředí Jana Schillerová.
3: Mezi podporovaná opatření proto patří revitalizace vodních toků, obnova mokřadů, tůní a rybníků, návrat vody do říčních niv, odstraňování starých odvodňovacích systémů i hospodaření se srážkovou vodou ve městě a obcích.
2: Cílem je, aby déšť nebyl jen krátkým osvěžením, ale také zásobou pro suchá období. Výjimečná možnost sledovat zatmění slunce se zítra naskytne mnoha pozorovatelům v Evropě. Úplné překrytí nastane kolem 8:30 večer na minutu až dvě, viditelné na Baleárských ostrovech a částech Pyrenejského poloostrova. O něco dříve také v části Islandu a Grónska. U nás budeme sledovat částečné zatmění. Plavci Jan Čejka a Miroslav Knedla postoupili na mistrovství Evropy v Paříži do semifinále na trati 200 metrů znak. Další český zástupce Michal Judický vypadl v rozplavbě stejně jako Darina Nabojčenko na motýlkářské 50 a Jakub Jan Kirše na 100 kraulem. Teď se podíváme k nám.
4: Na Podbořansku pokračují práce na dalším úseku dálnice D6 mezi Petrohradem a Lubencem. První 2 kilometry u Lubence by se měly zprovoznit ještě letos. Zbývajících 10 kilometrů by se mělo otevřít řidičům na konci roku 2028. Celý úsek měří 12 kilometrů a je nejdelším rozestavěným místem na D6.
5: Bobová dráha, jezerní vesnička, kuličkový les, léto plné dobrodružství v rodinném zábavním parku v Eibenstocku. Hurá za skřítkem Wurzelrudym!
4: Odpolední teploty se na severu Čech budou pohybovat mezi 24 až 27 stupni a bude většinou jasno. I zítra většinou jasno a teploty podobné jako dnes.
0: Hit Radio. Jirka Pelnář. Hit Radio.
6: Teploměr se dneska dostane jenom lehoulince pod 30, což je příjemné ochlazení oproti minulým dnům. A tak si tady u nás na Hit Radio uděláme takový malý kubánský odpoledne. Dáme si Shona Mendese, Camilo Cabello, hit Señorita. No a za chviličku, hned po tomhle hitu, taky náš pravidelný pořad Pravda nebo Bullshit. I dneska budu zvědav na váš názor. Bez obalu. Tady na Hit Radio.

0: Shawn Mendes, Camila Cabello, Señorita.
1: Pravda nebo bullshit? Jak je to ve skutečnosti?
0: Tak a protože je úterý 2 hodiny odpoledne, tak tady máme další den našeho diskuzního kroužku, kde si můžeme povídat ve vysílání Hitrádia na rovinu, bez obalu. Mám tady další průzkum a budu chtít vědět váš názor, co si o tom myslíte, a zjistíme, jestli
1: vědci
0: mají pravdu nebo nemají. WhatsApp je 777 937 777. A to téma pro dnešek zní:
1: vědci
0: tvrdí, že průměrná žena se omluví až po 9 hodinách. Tak, a teď na první dobrou, co já teda jako musím říct, tak tady obrovsky, ale obrovsky opravuju vědce, protože žádná žena není průměrná. To jako v každém případě. To jsou tady úplně mimo, takže
1: vědci,
0: běžte domů, jo? Ale je to tak, dámy, jo? Každá z vás jste výjimečná, mimořádná osobnost a jen velmi zřídka se stane, že se vám něco nepovede. Dívali, jako vůbec nechci říct, že byste i tak neměli pravdu. A nebo že by to byla vaše chyba. Ne, naopak, pořád je to naše chyba. Ale může se stát, že se... Ale tady se mnou pořád Lucie kouká na mě, jak se objem duslim. Ale může se stát, že je třeba nějaký moment, kdy vy usoudíte, že teda, i když nemusíte, že se teda jako omluvíte.
2: Tebe poslouká manželka? Protože to tak zní, promiň.
0: To bych ještě mluvil vyšším tónem.
2: Ale máš pravdu.
0: Ale mám pravdu, že jo? No, výborně. Tak 9 hodin, co si o tom myslíte? Dámy, když jako se něco stane, vy vychladnete a pak si řeknete, hele, tak asi teda, asi to udělám. Je 9 hodin jako ten průměrný čas, teda těch 9 hodin, je to dostačující? Nebo je to tak? Mají v tomhle
1: vědci
0: pravdu, anebo jsou úplně mimo? A proč já si to dělám, takovýhle téma? Jsme mohli mluvit o pivu třeba. Tak dejte vědět, co si myslíte. 777 937 777 je WhatsApp Hitrádia, teď Samfeld a Jonas Blue.

0: Snow Patrol na Hitrádiu chviličku před čtvrt na tři.
1: Pravda nebo bullshit? Jak je to ve skutečnosti?
0: Dneska tady mám velmi tenký led a téma, kdy
1: vědci
0: tvrdí, že žena se v průměru omluví až po 9 hodinách. Nebo nejdřív po 9 hodinách. Jsem si to trošku opravil, pokud jste poslouchali před chviličkou, oni to ty věci pojmenovali trochu jinak, tak takhle se o tom mluví docela dobře, že tedy žena se v průměru omluví nejdříve po 9 hodinách. Co vy si o tom myslíte? 777-937-777. Mám tady samozřejmě nějaké hlasovky, na ty jsem se těšil vždycky nejvíc.
2: Mám tu aktuální příklad ze včerejška, protože s ním na dětský tábor dělám vedoucího a s mojí kolegyní jsme se úplně nepohodli. Hmm. Samozřejmě jsem měl pravdu já. A kolegyně, pozor, přišla po 3 hodinách se mi omluvit, že jsem měl pravdu. Takže možná je tam naděje, že ženy se chodí omlouvat i dříve, když si uvědomí chybu. Hezký den.
0: Dobře, absolutně to dneska nebudu komentovat. Mám k tomu spoustu věcí, co bych k tomu řekl, ale dneska si je nechám pro sebe.
3: Jirko, tak prosím tě, pokud už se nějaká ženská opravdu někdy omluví, tak to rozhodně není 9 hodin. Ale možná tak 9 dní, možná i 9 týdnů. Dřív to rozhodně není. Čau.
0: Díky za další hlasovku. Ženy, co vy k tomu? Jo, to by mě zajímalo. Tak mám tady další hezkou zprávu. Ahoj, nevím, jak jinde, ale u nás platí doma pravidlo, že za prvé žena má vždycky pravdu a když ne, tak platí pravidlo druhé, stejně má pravdu, takže žádná omluva. Další zpráva od Jany. Tak, jsem zvědavej. Co se týká tématu, tak tomu nevěřím. V mém případě, pokud jsem udělala chybu, tak se omluvím hned. A občas mi říkají, že se omlouvám až moc. Tak se učím moc neomlouvat. Tak výborně, výjimka nám potvrzuje pravidlo. Děkuji Janě za zprávu. Další zprávy. Máme tady nějaké hlasovky. 777-937-777.
4: Ahoj, tak je teda zarazilo, tak je to průměrná žena. No, asi nejsem průměrná žena, ale já osobně, pokud něco pokoním a je na čase se omluvit, tak se omlouvám celkem rychle, určitě mi to netrvá 9 hodin, no. Ahoj, Hanka.
0: Johanko, taky děkuju za krásnou zprávu, za hlasovku. No tak dobrý, tak to není tak špatný. Takže dneska jsme se dozvěděli téměř to, že ženy se opravdu dokáží omluvit, i přesto, že to je naše chyba, a zároveň, takže to netrvá až 9 hodin. A nebo jo? Co vy si o tom myslíte? Ještě tomu dáme jednu šanci. 777-937-777.

0: Deštník, to je věc, o který si aspoň zaspíváme, to nějakou dobu ještě potřebovat nebudeme. 14 hodin, 21 minuty s vámi Hit Radio.
1: Pravda nebo bullshit? Jak je to ve skutečnosti?
0: Je na čase, aby jsme zjistili, jestli
1: vědci
0: mají pravdu nebo nemají, když tvrdí, že žena se průměrně omluví nejdříve po 9 hodinách. Co si o to myslíte, píšete na WhatsApp 777-937-777, kde má také hezkou zprávu. Ahoj, tak například moje žena se ještě neomluvila za 16 let ani jednou, tak rozhodně není průměrná. Taky dobrá zpráva, děkuju. Ahoj, já se prostě neomlouvám, myslím si, že když má pravdu, tak mu to dojde. Zdraví Dana. Tak je dobrý. Další zpráva. Když si chybu uvědomím posléze, tak raději nečekám a omlouvám se vlastně hned. Já bych si to pak taky mohla rozmyslet. A všecko by to šlo do ztracena. To je hezké. Jen tady bych se zeptal, jak dlouho je to posléze? Jsou to hodiny, dny? Nebo kdy? Jaký je časový interval posléze? No, tak i tak, pojďme to rozhodnout, jak to vypadá. Myslím si, že dneska jsme tady jasně na Hit Radio díky vám rozhodli, že
1: vědci
0: nemají pravdu v tomto případě. Jo? Že to není po 9 hodinách. Myslím si, že někdy je to ve výjimečných případech dříve a někdy to prostě není třeba vůbec. A pokud k té omluvě dojde, teď děti si zaspou uši, když mají prázdniny, tak přišla mi tady krásná zpráva, která asi vysvětluje úplně všechno od Nicole a ta píše. Vzorec výchovy doma. Dcera se ptá maminky, maminko, a jak se žena omlouvá muži, když neměla pravdu? Maminka odpovídá, se nepose.
2: Kvalitní krmivo pro psy a kočky. V naší prodejně v Lomu u mostu najdete kompletní nabídku krmiv a pamlsků Platinum. Poradíme vám s výběrem toho nejlepšího pro vašeho mazlíčka. Otevřeno máme každý všední den od 7 do 15:30. Těšíme se na vás v Platinum prodejně v Lomu u mostu. Nejkrásnější vinice, kouzelná vinařství, špičková vína, letní večery a nejlepší české i slovenské kapely.
1: Správně, je tu hudba na vinicích s Rajvkou.
2: Kouzelné prostředí vinařství Johan V. Třebívlice. Tu atmosféru musíte zažít.
1: Vstupenky a hudební program hledejte na webu hudbanavinicích.cz.
2: Tak na viděnou na hudbě na vinicích.
1: Chomutov ožívá. Zažijte kulturní léto v kulisách historického centra plného hudby, umění a setkávání. Nechte se v sobotu 15. srpna vtáhnout přímo do děje. Pouliční divadlo promění Chomutov v otevřenou scénu. Centrum žije. Pojďte si ho užít s námi. Více na visit.chomutov.cz.
3: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 400 gramů za 54,90. A Coca-Colu nebo Coca-Colu Zero 4x 1,75 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Ústečáci, připravte se! Do vašeho města přijíždí slavný cirkus Humberto!
2: Čekají vás dechberoucí akrobaté, vtipní klauni, odvážní artisté i fascinující zvířecí čísla.
1: Nechte děti žasnout, dospělé znovu snít a zažijte pravou cirkusovou atmosféru pod velkým šapito.
2: Cirkus Humberto, tradice, která baví celé rodiny.
1: 6. až 15. srpna v Ústí, ulice Sociální péče nad nemocnicí.
2: www.cirkushumberto.com.
5: Nejlepší a největší výběr sedacích souprav je u nás, v nejlepším nábytku na severu Čech. Přes 100 modelů na prodejně v Lounech a s dopravou zdarma, když sedací soupravu, tak tu nejlepší. nejlepší@nabitek.cz.
1: Hit Radio.
6: Hit Hit Radio.

0: poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio.
1: Zlepši si náladu.

0: Další diskotéková píseň, která působí docela optimisticky, ale nakonec je vlastně o tom, o prosbě, aby nelámala srdce. No, zlomený srdce to k létu taky patří, ale vlastně jako jenom díky tomu, tak zažíváme ty letní lásky, že jo? Tak jenom pokud jste ještě jako žádnou nezaznamenali, tak a jste single, tak je 11. to znamená, že máte ještě jeden týden, dva týdny a kousek k tomu, abyste nějakou letní lásku ještě stihli prožít, jo? Teoreticky můžete ještě na festivalech, těch festivalů bude ještě strašně moc, můžete na dalších koncertech, počasí k tomu fakt jako vybízí vyrazit ven a nebýt doma večer, takže pokud byste chtěli vědět, kam vyrazit, tak doporučuji, podívejte se na web hitradio.cz, tam pro vás máme samozřejmě zásadní informace, stejně tak jako na našich internetech, na sociálních sítích, na Instagramu i na Facebooku. Tak i tam přinášíme aktuální info o hudebních festivalech, kam se určitě vyplatí vyrazit. A kdo ví, možná, že třeba nějakou pozvánku dneska uslyšíte taky i mezi 15. a 18. hodinou od naší odpolední show, která se na vás už těší.
1: Už se to blíží. To nejlepší odpoledne na severu Čech.
2: Ladies and gentlemen, this mambo number one.
3: Ne, to není ono.
2: Two.
3: Špatně.
2: Five,
3: to je ono! To je Summer Mambo Festival v Třebíhlicích.
4: Chcete zažít tenhle mejdan úplně zadarmo?
3: Tak poslouchejte Padla, kde soutěžíme o rodinný anebo party vstupenky.
5: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: Eva Farna a Mirai, vzpomeneš si ve 14 hodin 3 a 40 minut. My jsme si dneska vzpomněli, že Mirai má dneska narozeniny, takže za Hit Radio přejeme všechno nejlepší. Pokud i vy 11.8. slavíte narozeniny, tak taky přejeme všechno nejlepší. No a protože se blíží 15. hodina, tak si taky popřejeme všechno nejlepší, protože se blíží taky naše odpolední show. Já se na vás budu těšit zítra, opět mezi 12. a 15. Zítra je středa, takže nás čeká naše oblíbená ruleta dvojsmyslů. A zároveň je zítra 12.8., takže bude velká nebeská podívaná, částečné zatmění slunce. Tady koukám celý dopoledne a odpoledne, jestli ještě někde prodávají takový ty speciální brejle, abych jsem se mohl podívat, tak samozřejmě s křížkem po funuse. No, už asi jako nejdou sehnat. A tak zítra mezi 12. a 15. společně taky probereme nějaké možnosti, jak jinak se podívat na zatmění slunce, aby jsme se opravdu jako nezničili zrák a nedívali se na to jenom tak bez jakýkoliv ochrany. To zítra bude mezi 12. a 15. a samozřejmě ve 12 hodin také i srdcovky. Já jsem Jirka Pelnář a přeju vám pohodový zbytek dnešního dne. Do 15. hodiny stihneme ještě třeba Velšly Arms s hitem Legendary. Nebude chybět ani Huntrix. A k tomu Wiz Khalifa a Charlie Puth. Tak se mějte krásně.
1: Hledáte místo, kde vám v parních dnech bude dobře? No přece v Oplatce. Klimatizace, obědy, řemeslná zmrzlina, káva Verňáno, no prostě pohodička. Stavte se u nás.
2: Kulturní centrum Klášterec nad Ohří. Dům plný pohody.
3: Vyberte si svou novou Yamahu právě teď. Získejte bonus na originální příslušenství až 50 000 korun k vybraným modelům motocyklů Yamaha. Navštivte naši motoarénu Yamaha Ústí nad Labem, Žižkova 67. Více na www.yamaha-unl.cz.
4: Hlasy v tomto spotu vytvořila umělá inteligence.
5: Mikiny a tepláky pro celou rodinu. Mikiny a tepláky pro dámy za 249 korun a pro děti za 99 korun. KIK. Víc, než si myslíte.

0: Každý nákup vynáší a každý los vyhrává. Nakup v XXX Lutz a získej nákup zdarma. XXX Lutz do nábytku. Ty s tou červenou židlí.
1: Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek. Šikovný. Buďte na internetu jako doma s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
2: Chcete čekat na auto celý rok? Nečekejte a vyberte si v Ačkách. U nás ho máte hned.
3: Zde ve vašem regionu nabízíme více než 1000 vozů i hned k odběru a garantujeme vám férovou cenu. Stavte se na pobočkách v Chomutově, Ústí a Teplicích nebo volejte 800 110 800.
4: Startuje nová sezóna MOL Cupu. Nenechte si ujít souboje favoritů s outsidery plné nasazení, emocí a překvapivých výsledků. V MOL Cupu totiž nerozhodují jména ani postavení v tabulce. Každý zápas může přinést velký příběh a každý klub může překvapit. Které týmy zastaví ligové favority? Kdo se stane hrdinou letošní sezóny? A kdo nakonec zvedne nad hlavu trofej MOL Cupu a vybojuje si vstupenku do evropských pohárů? Buďte u toho. MOL Cup. Nejkratší cesta do Evropy.
5: Hit Radio. Hit Radio.

0: největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Nejlepší dopravní servis ze severu Čech. Krásné slunečné odpoledne všem řidičům. Dejte pozor na Lounsku, v Holeči směrem od Veletic bouralo tady osobní auto s nákladním, místem projedete Kyvadlově. Dálnice D7, 73. kilometr ve směru od Prahy na Chomutov, tady stojí u Kranice náklaďák s defektem. A pozor taky na výjezdu z Litoměřic směrem na Terezín. Tady se vytvořila dlouhá kolona kvůli omezení u mlékojet, takže počítejte s kratším zdržením i v protisměru. Šťastnou cestu přeju. Vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
1: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Radia.cz a v DABu. Velký výprodej matrací. Dnes s dopravou zdarma. www.matracezahubičku.cz.
2: Matrace za hubičku.
3: DHL hledá skladové operátory do nového skladu v Klášterci nad Ohří. Nabízíme mzdu až 39 355 korun měsíčně, příspěvek na dojíždění, plně hrazené stravenky, 5 týdnů dovolené a další benefity. Máš zájem? Přihlas se na dhl.jobs.cz nebo na bezplatné lince 800 100 810.
4: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letní soutěž.cinemacity.cz.
1: Aplikaci Rádia.cz. Hit Radio Nord Music.
5: Jsou tady krátké zprávy v 15 hodin a Klára Zemanová, hezké odpoledne. Spotřeba energií v Česku letos roste. V prvním pololetí lidé meziročně spotřebovali o 2,8% více elektřiny a o 3,3% více plynu. Spolu se spotřebou rostla také výroba elektřiny. Výrazně se zvýšil i tranzit plynu přes české území. Vyplývá to z dnešní zprávy energetického regulačního úřadu. Na středeční zatmění slunce se Češi chystají ve velkém. Speciální brýle už jsou v e-shopech vyprodané. Úkaz bude viditelný ve středu večer, kdy ho budou hvězdárny sledovat společně s návštěvníky. Pozor ale na oči. Odborníci doporučují jen speciální ochranu, jinak je možnost poškození zraku. V Rusku hoří dvě velké rafinérie. V noci na dnešek vypukl požár v rafinérii v Komsomolsku na Amuru. Později vypukl požár také v Orsku v Orenburské oblasti. Areály se podle dostupných informací staly cílem ukrajinských dronů. No a zemětřesení v Kolumbii se vyžádalo nejméně 160 obětí, informuje agentura Reuters. Stovky lidí jsou zraněné a záchranáři dál pátrají po pohřešovaných, takže se počet obětí může ještě zvýšit. Jen ve městě Cali je podle prezidenta pohřešovaných na 188 lidí.
6: Babi, dědo, jedeme! Letní dobrodružství pro celou rodinu v rodinném zábavním parku v Eibenstocku. Hurá za skřítkem Wurzelrudym!
7: Meteorologové slibovali pro dnešek normální český léto a splnilo se. Svítí sluníčko, je modrá obloha a na teploměrech příjemných 22 až 28 stupňů Celsia. A co je na tom nejlepší? Zítra bude úplně stejně.
1: Hit Radio Nord Music.
0: A další důvod k radosti konečně máme po práci, tada! 2 minutky po 3 můžeme odstartovat úterní odpolední show Padla s Kaťou Haplovou
7: a Kamilem Bílským. I dneska se budeme bavit, za chvilku budeme taky soutěžit o Summer Mambo Festival, už tuhle sobotu v Třebívlicích, ale hlavně si budeme hrát.
0: Lipo a Krištof od nás jako první.

Když se probudím a ty tam nejsi, začne se rozpínat smutek má baby. Žádný drama se špatným koncem, moc dobře víš, jak to teď cítím. Neprázdný a teskný, jak zima bez sněhu, přesto žiju, jak nejlíp dovedu. Chybí mi ty naše zvyky, ale mám v paměti okamžiky. Jak nakláníš hlavu, jak krčíš svůj nos. Ne, nebudu lhát, chybíš mi moc. Tak umeju nádobí, poklidím byt. Věř, že bez tebe tu burácí klid. Přečet jsem stovky knih. Neříkaj, proč mi

0: po třetí s vámi padla odpolední show s Káťou a Kamilem.
1: Představte si, že americký prezident Donald Trump se ukrýval v kontajneru na jídlo.
0: Jak v kontajneru na jídlo?
1: To je za mě už tak šokující informace, no, že za prvý samozřejmě obletěla celý svět, takže musela přistát i tady u nás. A za druhý ta představa, že tenhle pán, tenhle nejmocnější muž světa,
0: přesně,
1: tenhle člověk, který si myslí, že vládne všem a všemu, byl ponížený a musel vlíct do kontejneru na jídlo, to je prostě pro mě naprosto šokující.
0: To je naprosto, to nám musíš vysvětlit samozřejmě.
1: No, je to informace, která už vlastně platí zpětně, protože se týká summitu NATO, který se konal v Turecku,
0: ano,
1: a který už je dávno za náma. A právě v tomhle období vyhrožoval Írán americkému prezidentovi.
0: Mm-hmm.
1: Tajné služby vyhodnotili, že hele bacha, ty hrozby jsou jako fakt vážný, měli bychom něco dělat. A tak spekulovali, jak toho amerického prezidenta z toho summitu NATO v tom Turecku dostanou bezpečně domů.
0: Jo.
1: A vymysleli to. A vymysleli to tak, že prostě americký prezident přišel na letiště, teďka klasicky mává těm lidem, mává těm novinářům, mm-hmm, jakože ofiko nastupuje do toho letadla, ale už nikdo z nás nevěděl, že tam z druhé strany byl připravený právě kontejner na jídlo, do kterého si potupně Donald Trump musel vlíst, aby ho jeho ochranka ochránila před případným atentátem, a pak už si ho pěkně odvezli tam, kam potřebovali, a on se bezpečně dostal domů. Takže víme, že dneska je živý, že je zdravý, takže finta vyšla.
0: A teď mi řekni, jak se tohle mohlo dostat ven?
1: No, taky se divím, že tyhle ty fígle prozrazujou,
0: právě,
1: protože si říkám, teď už všichni víme, kam ho schovávají, takže ho musí příště schovat někam jinam.
0: Teď to, jasně, doteď to byl ten cateringový vozejček. A kam ho dají teď prostě? Kam bychom mohli zašít takhle Donalda Trumpa, aby jsme ho bezpečně dopravili zpátky do států domů?
1: Jako já nevím, já když přijdu na letiště, tak jako jediný co? Tam se odbavují kufry, kam jinam jako?
0: No, ale to máš taky nějaký limit, že jo?
1: No, já mám pocit, že to musíš mít do 25 kilo, jinak ti to nevezmu.
0: No, já jsem vždycky spocená, vorosená až na...
1: No, no, jo, a Donald Trump má podle mě víc než 25. Takže do kufru taky ne. Ve vozejku už byl, to je zapikaný.
0: No jasně, jinou schovku musíme najít prostě.
1: Přátelé, obávám se, že po tomhle prozrazení jde z příštího summitu Donald Trump pěšky domů.

0: takový krásný a pozitivní poslání od Robbieho Williamse Love My Life. S vámi úterní hit Radio North Music.
1: No a jestli máte teďka po ruce telefon, tak už si připravte číslo 47 522 14 15, protože za chvilku u nás můžete vyhrát parádní cenu za tisíce.
0: Summer Mambo Festival, máme pro vás buď to rodinnou vstupenku pro dva dospělí a dvě děti, anebo party vstupenku pro čtyři mambo pařmeny.
1: Je to jenom na vás, jakou cenu si vyberete, ale musíte vyhrát. A protože soutěžím už za chvilku, takže ještě jednou do ruky telefon, připravit číslo 47 522 14 15 a třeba to budete za chvilku vy, kdo si v sobotu v Třebívlicích užijou úplně gratis Summer Mambo Festival, tak zůstaňte s náma.
2: Soutěž vám přináší koncertní série Legendy v Třebívlicích. 15. srpna Lou Bega a Stacy. Summer Mambo Festival.
3: Pravá chuť Itálie přímo v centru Ústí. Bistro na Lidickém, nové prostory, skvělá atmosféra. Každý den výborné snídaně, pinca na míru, al dente těstoviny, šťavnatá porketa a domácí zákusky plus týdenní menu. K tomu prémiová italská káva Vergnano, velký výběr proseka, vína i osvěžujících drinků. Využijte možnost rozvozu u našich smluvních partnerů. Bistro na Lidickém, Itálie, kterou si zamilujete. www.bistroustí.cz.
4: Vítejte v areálu Hippodrom Most, místo, kde se snoubí sport a zábava s rodinou pohodou. Hledáte top místo pro vaši svatbu, oslavu nebo firemní akci? Hippodrom Most nabízí nádherný prostor pro svatby, parkourové závody nebo fotbal golf. Děti si užijí na hřišti, zatímco vy můžete relaxovat na inline dráze.
5: Informace o plánovaných akcích v našem areálu najdete na webových stránkách www.hippodrom.cz či sociálních sítích.
6: Vítejte v zábavním parku Plon v Sasku, jen kousek od českých hranic. Už 30 let nabízíme pořádnou dávku adrenalinu a těšíme se stále větší oblibě u návštěvníků z Česka. Zažijte skvělou rodinnou zábavu s více než 80 atrakcemi. Úplná novinka, jedinečná XXL vodní horská dráha. Více informací na zábavnípark@plon.cz.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 400 za 54,90 a Coca-Colu nebo Coca-Colu Zero 4x1,75 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
8: Pohoda, klídek, tabáček a gorilí čumáček. Ahoj, tady je Michal Malátný z kapely Činasky. Jestli máš rád gorilu, doufám, že ne na grilu. Mountain

0: Mountain Gorilla Coffee. Farmářská káva ze srdce Afriky. Kup kávu a zachraň gorilu na www.kavagorilla.cz.
1: A nyní výjimečná káva Mountain Gorilla Coffee s výjimečnou slevou 20% a možností získat gorilí hrnek jako dárek. Kupuj teď na kavagorilla.cz.
2: Tohle musíte zažít. Motokáry Teplice posouvají zábavu na úplně novou úroveň. 30 nových motokár, jedna trať, nekonečná porce adrenalinu. Rychlé stroje z Francie pro dospělé, bezpečné pro děti i dvousedadlové káry pro společnou jízdu. Rezervujte si svou jízdu nově online na metropoleteplice.cz. Motokáry Teplice. Zažijte opravdový motosport na vlastní kůži.
3: Hit Radio.
4: Zlepši si náladu.
3: Zlepši si náladu.

0: takovýhle odpoledne. Krásný úterý s kapelou Linkin Park s Hitradiem North Music a máme za chviličku už půl čtvrtý.
1: No a teď dobře poslouchejte, co budeme říkat, protože právě díky našim informacím můžete za pár okamžiků vyhrát.
0: Summer Mambo Festival, legendy v Třebívlicích pokračují a nás čeká už tuhle sobotu 15. srpna další takovýhle hudební. Ani ne večer, to bude odpoledne, 8 hodin zábavy a dvě hudební legendy.
1: Ty legendy se jmenují Lou Bega, což je hudební ikona, která roztančila celý svět díky hitu Mambo No. 5, mm-hmm. anebo taky Stacy, což je zase hlas legendární skupiny 24/7. Tak takovýhle světový hvězdy se přijedou podívat k nám na sever Čech.
0: Bude tam samozřejmě kromě toho taky comedy show, bude Mambo Latino show, spousta tanečníků, kteří nám zatančí Mambo, se kterýma budeme to Mambo možná taky i my sami tancovat, protančíme Střevíce. Bude hudební rodinný kvíz, family mambo party a taky k tomu pikniková zóna a dětský svět.
1: Což je obrovská vychytávka, protože jestli si říkáte, šli bychom, ale děti by nás otravovaly. Ne, neotravovaly, to je akce pro celou rodinu. Klidně běžte komplet, táta, máma, ségra, brácha, protože právě rodinná pikniková zóna a dětský svět je na to připravený. Jsou tam profesionální animátoři, kteří se o vaše děti postarají, pobaví, zasoutěží a navíc pohlídají, až vy se budete bavit na koncertě.
0: Přesně tak. Vstupenky, to je to nejdůležitější. Ty můžete sehnat buď to na webu legendyvpřebývlicích.cz, anebo právě teď je váš čas, protože rozdáváme buď to rodinný vstupenky, 2+2, dva dospělí, dvě děti, anebo party vstupenky, to znamená celá vaše party.
1: Tak co? Chcete být u toho? Už tuhle sobotu ve vinařství Johan V. v Třebívlicích na Summer Mambo Festivalu. Jestli jo, tak teďka odblokujeme náš rádiový telefon a je na vás, abyste se jako první dovolali na 47 522 1415. Pokud se vám to podaří a správně odpovíte, vyhráváte buď party vstupenky, anebo rodinný vstupenky, takže pojďme si říct halo, halo, kdo byl ze všech na severu Čech nejrychlejší? Koho tam máme?
2: Ahoj, tady Laduš Chomutová.
1: Ahoj Laduš, tady. Přejeme ti krásný odpoledne. Tady
2: já
1: Kamil a Káťa, ahoj.
2: Ahoj.
1: Laduš, ty nemáš co na práci, že voláš do rádia?
2: Já mám na práci vám volat do rádia, já vám strašně ráda volám.
1: Jsi strašně hodná.
0: To je ta nejlepší samozřejmě možná odpověď. Laduš, co děláš takhle odpoledne?
2: Já jsem přijela z práce, jsem poraní, takže kafíčko a veget teďko chvíli.
1: Tak to má čas soutěžit, to je jasná věc. Takže Laduš, my to nebudeme protahovat a tvým úkolem je, když chceš vyrazit na legendy v Třebívlicích, dokončit legendu, neboli dokončit příběh, neboli dokončit tři naše věty, které dáme teďka ano. do placu. Jseš na to připravená?
2: No, mám tady i manžela, tak doufám, že jsme připraveni.
1: Hele, ve dvou se to lépe táhne, tak pojďte do toho klidně dohromady. Začíná soutěž.
0: Takže Laduš, vzhledem k tomu, že tě čeká tenhle možná Summer Mambo Festival, určitě tam zazní ta pecka Mambo No. 5, kterou má ano. na svědomí zpěvák jménem Lou
2: Bega.
1: Ano! První správná odpověď. Jdeme dál.
0: Bude tam spousta tanečníků. Protože tam, no právě, spousta tanečníků, protože v rámci Family Mambo Party si pro malý i pro velký tyhle tanečníci nachystají různý takový tanečky. Ale jeden z těch tanečků je i v rámci toho názvu festivalu. Jak se jmenuje ten tanec?
2: Tamrna. Mambo.
1: No jistě. Hezky jsi to odvodila. Hele, už dvě legendy si doplnila. Dobrý. Když se ti povede i ta poslední, vyhráváš.
2: Dobře.
0: Tak, jdeme na poslední. Hrdým mediálním partnerem týhle akce, který má pro tebe taky čtyři vstupenky, je Hit Radio Nord
2: Music.
1: No a je to.
2: Hey!
1: Laduš, roztanči celý Chomutov, protože právě vyhráváš vstupenky na Summer Mambo Festival tuhle sobotu ve vinařství Johan V. v Třebívlicích. Gratulujeme.
2: Já vám moc děkuju.
1: Není zač. A navíc ty si můžeš vybrat. To je na tom to nejkrásnější, že my tě vůbec v té ceně nebudeme omezovat. Takže radši by si rodinnou vstupenku, to znamená dva dospělí a dvě děti, anebo party vstupenku, to znamená čtyři dospěláci, kteří si tam užijou opravdu pořádnou party. Co chceš?
2: No tak to je jasný, čtyři dospěláci, která už je taky dospělá, takže čtyři dospěláci.
0: Čtyři kousky.
1: Holka, party vstupenka je tvoje a na tobě už jenom je, aby jsi si sehnala vhodné oblečení na sobotu, protože rozvlníš boky na mambo. Jsme domluvení?
2: Jsme domluvení, jdu do toho.
1: Tak si to užij, měj se krásně a ahoj.
2: Taky, ahoj.
3: Soutěž vám přináší koncertní série Legendy v Třebíblicích. 15. srpna Lou Bega a Stacey. Summer Mambo Festival.

0: Jelen. Kapela, která zazněla právě teď v odpolední show, padla na Hit Radio North Music s Kaťou a Kamelem a my vám přejeme krásný úterní odpoledne na severu Čech.
1: Za chvilku už bude 3:15, takže pro ty z vás, kteří právě teď míříte z práce, ať už na koupak nebo nakoupit, to jsou jako, začíná
0: na
1: to stejně.
0: Na koupak nebo nakoupit, no. Podobný slovo, ale úplně jiný význam.
1: Ale úplně, víš? Ale vlastně dělá to každý takový. Takhle odpoledne. Tak vám na cestu posíláme za chvilku to nejlepší z našeho odpoledního playlistu. David Guetta, Memories. Ale ještě nás čeká taky jedna pecka. Pro lepší náladu.
0: Teda, to je nabitý. A to všechno už za chvilku na koupák anebo na nákup.

0: Hit Radio Nord Music. Díky, že jste s náma.
1: Já z tebe snad vykvetu.
2: Tu je nejvyšší čas tě poslat do botanické zahrady v Teplicích, kam určitě zapadneš. Ty můžeš obdivovat kytičky, děti rybičky a já si odpočinu ve valdiviánském lese.
1: Botanická zahrada Teplice. Tam rozkvete opravdu každý. www.botanickateplice.cz.
3: Čau, já jsem Honza. Už 12 let jezdím u Sambuláru a jsem tu fakt rád. Mám vlastní auto, vejplatu vždy včas. Jo, a taky každý rok zvedají plat. Takže jestli máš CE, neváhej a přidej se k nám. Mrkni na sambular.cz. Tak čau.
1: Finální letní slevy ve Fashion Aréně jsou tady. Od 12. do 16. srpna využijte slevy až 80% u značek jako Calvin Klein, Furla nebo Nike. Pořiďte si letní módu a doplňky za skvělé ceny. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace.
4: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnísoutěž.cinemacity.cz.
5: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
6: Velkolepé divadelní představení Vinnetou vstupuje do své druhé poloviny. Co to znamená? Že se vám krátí čas na jeho zhlédnutí. Vinnetou ve westernovém městečku Boskovice bude jen do konce srpna. Nepropásněte největší zážitek tohoto léta. Autentická představení hraná pod širým nebem, celodenní program, ubytování a prázdninové zážitky, jak mají být. Právě takové je westernové městečko Boskovice.
7: Srpen v Prospánku, to je neopakovatelná 30% sleva na značku M-Lily. Prodloužená desetiletá záruka, spousta produktů skladem a technologie paměťové pěny s jedinečným rozložením tlaku pro hlubší spánek. Polštáře od 790 a matrace od 4403 korun. A to se vám nezdá, ale jen do 17. srpna. Sleva 30% na značku M-Lily. Jen v prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
8: Hit Radio Nord Music.
1: Zlepši si náladu.
8: Zlepši si náladu.

0: 4 hodiny s vámi, Kaťa a Kamil, odpolední show padla.
1: Když už jsou za náma ty vzpomínky neboli memories, tak musím dát do placu u tu svojí. Já doteďka vzpomínám na to, jak jsem omylem skončil na fotbalovém utkání v sektoru hostí.
0: Jak se tam ocitneš?
1: Ta vzpomínka mě pronásleduje dodnes. Já jsem si totiž v pátek vyrazil v Ústí nad Labem na fotbal.
0: Ano.
1: Ústí nad Labem hrálo proti Arsenalu Česká Lípa.
0: Ano, to jsi mi říkal. Že?
1: A protože my tady vysíláme až do 18, tak jsem musel makat, spěchat, abych ten zápas stihnul. Přijel jsem na poslední chvíli, no a už když jsem parkoval, tak jsem viděl, že ještě u pokladen jsou strašně dlouhý fronty, ale opravdu dlouhý, že kdybych se do ní postavil taky, tak uvidím tak maximálně druhý poločas, víc nestihnu.
0: Jo,
1: tak mě napadla myšlenka, že já ten stadion objedu a půjdu na pokladny z druhé strany stadionu.
0: Ano.
1: Tak jsem to udělal, objel jsem to, zaparkoval jsem auto, běžím k té pokladně, tam nebyl nikdo. Tam nebyl vůbec nikdo. Takže se tam přiběh, zaplatím paní, říkám, jeden lístek, jdu na fotbal. A ona na mě, ale tady je sektor hostí.
0: Ty blaho.
1: Já říkám, aha, a vy fandíte komu? Já říkám, no Ústí nad Labem. Ale tady je Arsenal Česká Lípa. Říkám, nevadí, dejte mi to, já chci vidět fotbal. Tak jsem si koupil lístek a teďka jsem tam s nima seděl a celý zápas, co se hrál fotbal kolem mě, všichni, Česká Lípa! A já tam seděl, říkám si, no dobrý, no tak jo. No ale skončilo to 3-3, takže se nikdo nepopral, vlastně každý bral nějaký bod. Ale ty fanoušci byli tak strašně kamarádsky a tak strašně přátelský, že jsem se s nima vlastně během zápasu taky zkamarádil. I jsme si vyměnili čísla a oni mi doteďka píšou.
0: Nekecej.
1: A píšou dokonce tak často, že moje manželka už včera, když ten telefon pípnul asi po desátcí, tak říká, prostě někdo ti furt píše.
0: No jasně.
1: A já jsem dělal machry a říkám, to jsou fanoušci Arsenalu.

0: 16. hodina je tady, vy posloucháte Hit Radio Nord Music. A nejlepší dopravní servis ze severu Čech. Řidiči, dejte pozor, na dálnici D8, 56. kilometr ve směru na Drážďany, stojí tady porouchaný vozidlo. Se zdržením a silným provozem počítejte v Teplicích, v Rázní ulici, máme tady aktuálně nehodu dvou osobních aut. A ještě připomínám Lounsko, v Holeči směrem od Veletic bouralo osobní auto s nákladňákem, tady projedete Kyvadlově. Šťastnou cestu. Vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
1: Mami, proč máme všechno od konceptu?
2: To jen se zeptej tatínka.
3: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
4: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
5: Velký výprodej matrací. Dnes s dopravou zdarma. www.matracezahubičku.cz.
6: Matrace za hubičku.
7: Nákupy v online shop.cz.
8: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
7: www.onlineshop.cz.
9: Ahoj, tady Jelen. Rádi bychom vás pozvali na náš rodinný festival Jelen Fest. Přijďte si užít pohodové letní odpoledne s programem pro děti i dospělé v sobotu 22. srpna v areálu Benedikt v Mostě. Těšíme se na vás.
10: April. Přední český výrobce obalů nabízí pracovní příležitosti ve svých závodech v Mostě a Litvínově. Staňte se součástí stabilní firmy, která se stará o své zaměstnance. Neváhejte a přidejte se k nám ještě dnes. Více informací najdete na www.sapril.cz.
11: On air.
12: Online.
11: I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio Nord Music.
13: Je 16 hodin, jsou tady krátké zprávy a Klára Zemanová, hezké odpoledne. Inflace v Česku v červenci zrychlila na 1,7%, hlavně kvůli dražším pohonným hmotám. Naopak zlevňovaly potraviny, máslo bylo nejlevnější za 16 let, mléko pak od začátku sledování cen. Podle analytiků bude inflace v dalších měsících dál růst a na konci roku může dosáhnout až 3%. Lidé se mohou ve čtvrtek zapojit do veřejného zátěžového testu aplikace e-doklady od 13 hodin. Ministerstvo vnitra a digitální informační agentura chtějí získat data z podmínek, které nejvíce přiblíží skutečnou souběžnou zátěž jako při volbách. Testování chtějí dělat před podzimními komunálními volbami. Loni totiž při sněmovních volbách systém e-dokladu kolaboval. Západní Evropu čeká už pátá vlna veder letošního roku. Největší horko znovu zasáhne Francii. Teploty tam budou opět šplhat nad 40 stupňů. Země už letos překonala rekord v počtu tropických dnů. Francie se tak stává symbolem letošních mimořádných veder v Evropě. A jdeme na sport. 6 českých párů bude od středy startovat na mistrovství Evropy v plážovém volejbalu ve Starých Jablonkách. V mužské kategorii se na polském písku představí dvojce Schweiner Trousil, Perušič s Javorokem a Šépka se Sedlákem. Mezi ženami se kvalifikovali Nouši Firová s Meixnerovou, Svozilová se Štochlovou a sestry Pavelkovi.
14: Rošťácké tříkolky, Lezecký hrad, čas plný dobrodružství s vnoučaty a s celou rodinou v zábavním parku v Eibenstocku. Hurá za skřítkem Wurzelrudym!
15: Na severu Čech si užíváme nádherný úterý a teploty 22 až 28 stupňů Celsia a já rovnou řeknu, že stejně krásná bude na severu Čech i středa.
0: Už aby byla.
11: Hit Radio Nord Music.
0: A ona bude, co nevidět. Máme zatím 4 minutky po čtvrtý hodině, takže ten úterní den už se chýlí ke konci, ale s vámi stále odpolední show Padla s Káťou a Kamilem.
15: No a jak jsme slyšeli ve zprávách, ve čtvrtek nás čeká zátěžovej test e-dokladu. Zúčastní se.
0: Podle mě je takovýhle zátěžák každý den, ne?
15: To je pravda, ono to nefunguje furt, ale ve čtvrtek to nebude fungovat oficiálně.

0: Jedno alibi na cestu, Ella Henderson, Rudimental a Alibi. Posloucháte úterní Hit Radio North Music, jsme moc rádi, že jste s náma, za chvilku čtvrt na pět a s vámi Káťa a Kamil, odpolední show padla.
1: A navrch jedna novinka, ještě čerstvá, ještě teplá, uvidíme, jestli bude platit. Představte si, že auta pirátů silnic budou prej sama zpomalovat.
0: Jak to chtějí docílit a kdo tohle chce?
1: Chce to Evropská unie, protože už bouchla do stolu a řekla, a máme dost pirátů silnic. Ty lidi jezdí dneska jak prasata, pak pravdu. Je takových dopravních nehod, zbytečný úmrtí, s tím se musí něco dělat. A tak Evropskou unii napadlo, že od roku 2030 by naše chytrý auta mohly být hlídaný. Mm-hmm. A to hlídaný tím způsobem, že oni skutečně budou kontrolovat tvoje auto, tvoji jízdu a ve chvíli, kdy pojedeš úsekem, kde je nějaká nařízená rychlost, dejme tomu obec 50 km za hodinu,
0: ano.
1: A ty sešlápneš plyn a budeš tíhtět třeba 60, tak to auto dostane příkaz, aby automaticky samo zpomalilo a nedovolilo ti jít víc než 50.
0: Teď nevím, jestli se mi to líbí nebo ne. Jako proti pirátům silnic tohle naprosto chápu. Na druhou stranu občas jako potřebuju být někde rychlejc, což není...
1: Což dopravní předpisy nezajímá.
0: Jasně, no, úplně to tomu
1: taky. Ale vím, na co narážíš. Já tam taky vidím zádrhel kvůli bezpečnosti, jo, že opravdu se ti může stát, že se ti někdy přimotá na silnici překážka,
0: tak,
1: kterou prostě potřebuješ nějakým způsobem rychle zdolat právě proto, aby si neohrozila sebe nebo ostatní. A teďka, já nevím, ty vychytávky, které nás dneska kontrolují, ty nepoznají, že já zrychluji jenom kvůli té překážce. Oni si budou myslet, hele, ten zase jede jako prase, já mu to zpomalím a já zůstanu trčet někde v protisměru, ono to nepojede.
0: Jo.
1: A ještě mě někdo srazí. Jako.
0: Přesně, my prostě potřebujeme pružně reagovat. Mě třeba strašně vytáčí v mém autě teď takový ty, jak to kontroluje ty pruhy, jestli
1: ano,
0: jako
1: aby
0: správně.
1: Si se udržela ve svém jízdním pruhu.
0: Na jednu stranu je to super, na druhou stranu, přesně když je tam nějaká takováhle překážka, třeba zúžení, to auto prostě nepozná, jestli potřebuje jet podle těch žlutých pruhů nebo podle těch bílejch, takže mě to furt navádí a já se peru s tím volantem, rozumíš?
1: No jasně.
0: Tak nevím, jestli je tohle úplně jako dobrá cesta.
1: Každopádně je to prej návod, jak konečně skoncovat s piráty silnic. Prostě jakmile od roku 2030 pojedeš rychlejš, auto ti samo zpomalí.
0: A policajti nebudou mít co žrat.

0: Alex Warren, Ordinary. Úterní hit Radio North Music. 16:20 a my se tady hádáme, ale hádáme se do krve. Který Superman, co to kecám, superhrdina je nejlepší?
1: Třeba Superman, anebo taky Batman, anebo by je oba dva strčil do kapsy Spider-Man, anebo by bouchnul do stolu Hulk a byl by klid. Kdo je podle vás ten nejsuperhrdina na světě?
0: Ty bláho. Jdeme to samozřejmě zjistit i společně s váma, protože tenhle souboj superhrdinu, nebo souboj nejlepšího superhrdinu máme právě teď na našem Instagramu Hit Radio North Music ve storíčku.
1: Tak máte až do pátku čas rozdat si to s každou tou postavičkou. Někomu dáte hlas, někomu ne. Je jenom na vás, koho budete posílat do těch dalších soubojů, do těch dalších dní. Každopádně jistý je, že ve čtvrtek se dozvíme finálovou dvojku a v pátek pak zjistíme, který superhrdina je úplně nejlepší na světě podle posluchačů Hit Radio North Music.
0: Pro mě jako ženskou teda pravda je těžký hodnotit skutečně toho superhrdinu jako takovýho a nehodnotit toho herce.
1: Jo, takhle, ty to máš spojený s tímhle.
0: To je těžký.
1: To je ale špatně.
0: Já vím.
1: To může hrát kdokoliv, ale který hrdina je nejlepší? Pozor, na to normálně vznikla vědecká studie. Vědci sedm let zkoumali ty nejslavnější superhrdiny a zjišťovali podle těch jejich schopností, chování, způsobu života, který z nich by mohl být ve skutečnosti ten nejlepší a opravdu dospěli k výsledku. Víš, který to vyhrál?
0: Který to teda vyhrál?
1: Podle vědců je nejlepším superhrdinou na světě Superman. Údajně jeho čerpání solární energie je tak uchvatný, že tím strčí do kapsy úplně všechny ostatní.
0: Já bych chtěla být jako vědec a být placený za to, že 7 let zkoumám takovouhle blbost.
1: A tobě se nelíbí Superman jako nejlepší superhrdina na světě?
0: Navlíká slipy až na kalhoty, mi to přijde jako
2: Nejlepší a největší výběr sedacích souprav je u nás, v nejlepším nábytku na severu Čech. Přes 100 modelů na prodejně v Lounech a s dopravou zdarma. Když sedací soupravu, tak tu nejlepší. Nejlepší@nabytek.cz.
3: Možná jste to taky zažili. Z původní chalupy se postupně stal dům, ve kterém dnes bydlíte. Jenže původní objekt a současná stavba nejsou z pohledu úřadů totéž. Stavby@legal.cz vyřeší komplexní legalizaci vaší stavby s garancí a výsledkem.
2: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz.
4: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
5: Alegria vás zve na výlet do Ameriky.
6: Ne, ne, ne. Pojede se autem.
5: Vyberte si jednu z nadupaných amerických ikon a zažijte jízdu, na kterou se nezapomíná.
6: Chevrolet Corvette,
5: Camaro Bumblebee,
6: Ford Mustang GT,
5: legendární Dodge Charger a mnoho dalších amerických legend.
6: Užijte si jízdu na vlastní kůži.
5: Americký osmiválec vám ukáže, co dokáže.
6: Nyní na Allegrii se slevou 15%.
7: Firma na zážitky.
5: CZ.
8: Chytrý jak rádio, váš oblíbený podcast. Tentokrát o fenoménu ochuceného nealka od kozla s ovocnářem Vojtěchem Ptáčkem. Dozvíte se úplně všechno. Ve vašich oblíbených podcastových aplikacích a na webu Radia.cz.
2: Hit Radio.
9: Zlepši si náladu.
10: Zlepši si náladu.

0: Půl pátý, kdybyste nevěděli, kolik je hodin, a 11. srpna, kdybyste nevěděli datum. To všechno vám právě teď sděluje odpolední show Padla na Hit Radio North Music s Káťou a Kamilem.
1: A kamarádi, vy byste věděli, kolik stojí vaše dítě vás, vaší peněženku ročně?
0: Tak jako přesně to nevím, ale odhadem hodně.
1: Otázka do plasu, ano, je to teda jako docela raketa, jsem z toho byla sama překvapená. Pár chytrých hlav se dalo dohromady a spočítalo, prosím vás, že vychovat dítě nás stojí 140 tisíc korun ročně.
0: 140 tisíc korun ročně stojí jedno dítě, jo?
1: Což je hodně.
0: A když mám dvě děti?
1: Když máš dvě děti, tak je to, jestli dobře počítám, 280.
0: Ale a když jsou to dcery?
1: Ty máš holky. Tak to je půl mega člověče. Ne, já si říkám, že vlastně jako na jednu dávku, jakáhle cifra je strašně velká, ale no. Je to jako celý rok a možná není to víc, člověče, mít takhle jako to dítě, vychovat to dítě.
0: Říkám, já jsem to nikdy nepočítal, ale je pravda, že co se probudím, tak mi přijde, že se mi otvírá peněženka v kapse. To je prostě ráno, že jo, aby měla lítačku, že jo, když už jde na autobus, tak jí musí fungovat mobil. Pak samozřejmě platíš školu, pak samozřejmě platíš obědy, pak se vrátí, ona má hlad, já to nechápu, takže jí po druhý doma, že jo? Pak jde na kroužek, který je zaplacený. No. Na tom kroužku samozřejmě potřebuje nějaký vybavení, takže kupuješ nějaký vybavení. Ještě k tomu jezdí na závody, takže celý rok platíš nějaký cestování.
1: Soustředění.
0: A když se konečně vrátí domů a začíná nějaký volno, tak to máš kino, že jo? No. To máš nějaký dobrůdky. No.
1: Kor takhle v létě.
0: Spočítám, ježišmarja, to musí být hodně.
1: Kor takhle v létě si říkám, že to je jako dost, člověče.
0: 140 tisíc korun ročně jedno dítě.
1: Takhle, oni pod tím píšou, že to je jenom alkohol.

0: Sunroof na Hit Radio North Music a krásný úterý přeje Padla.
1: Víš, co to je sunroof?
0: Sunroof? Je to něco se střechou?
1: Ano, je to taková ta stahovací střecha v autě.
0: Aha.
1: A není to náhoda, protože právě tenhle hit byl obrovský letní hit roku 2022. A hrál se právě proto, že všichni v tom létě milovali to počasí, milovali to sluníčko, tu dobrou muziku v autě a ještě právě, když si stáhneš tu střechu, tak je to pecka, jak si říká, kantor ideál.
0: Mm-hmm.
1: Mě to nějak minulo. Já jsem v roce 22 jezdil asi se zataženou střechou. Mě tato pecka minula.
0: Je docela taky, ale máme pro vás v zásobě mnohem i větší pecky, kterým to vlastně taky sluší za tím volantem. Ať už máte střechu staženou, anebo zataženou.
1: Jsem s nima.
0: Tak třeba tohle, že jo?
1: To si myslím, že zná celý svět.
0: Je tohle soundtrack k tomu dnešnímu odpolední. Rosé, Bruno Mars a Apaté. Hit, na který se můžete těšit už za chvilku na Hit Radio North Music.
1: Krásný léto!
2: Milovníci kávy pozor! Café Bascucci vás zve na nezapomenutelnou cestu do srdce Itálie. Rodinná kavárna s tradicí od roku 1883 zaručuje jemnost a výraznou vůni každého šálku kávy. Skvělé snídaně každý den a k tomu například lahodné mokačíno s křupavým kroasánem plněným pistáciovým krémem. Café Bascucci v nákupním centru Fontana. Vaš

0: kávový zážitek v Teplicích.
1: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Nyní plenky Pampers Night velikost 6, 40 kusů se slevou 11% za 459 korun. Allegro Days jen do 23. srpna.
2: Už tam budem?
3: Nech toho.
2: Raději už tam bude.
3: Přestaň. Chtělo mě vedro.
4: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
5: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letní soutěž.cinemacity.cz.

0: Herna u dětka. Máme novinky od Hexo Gaming. Herna u dětka.cz.
1: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
2: Ústečáci, připravte se! Do vašeho města přijíždí slavný cirkus Humberto.
3: Čekají vás dechberoucí akrobaté, vtipní klauni, odvážní artisté i fascinující zvířecí čísla.
2: Nechte děti žasnout, dospělé znovu snít a zažijte pravou cirkusovou atmosféru pod velkým šapito.
3: Cirkus Humberto, tradice, která baví celé rodiny.
2: 6. až 15. srpna v Ústí, ulice Sociální péče nad nemocnicí.
3: www.cirkushumberto.com.
4: Hit Radio Nord Music.
5: Zlepši si náladu.
4: Zlepši si náladu.

0: Taková láska nestála. Činasky, láska a data, úterní hit Radio North Music a za chvilku už je pět.
1: Nehrajeme vám činasky 11. srpna náhodou. Chceme vám totiž připomenout, že přesně za měsíc, to znamená 11. září, jsou činasky na severu Čech a my si je můžeme užít pod čirým nebem.
0: A kde konkrétně budou?
1: Open Air léto 2026 se 11. září přesune na zámek v Děčíně.
0: A to bude hezký, ale to bude hezký.
1: To je nádherný prostředí.
0: Přesně, já to mám ráda, když se takhle propojí ta hudba s tímhle krásným prostředím. Hmm.
1: K tomu, když ještě klapne počasí.
0: Co?
1: A k tomu kapela, která sype jeden hit za druhým. Přátelé, co víc si přát, takže Hit Radio North Music vás srdečně zve na Open Air léto s kapelou Činasky a přesně za měsíc 11. září na Děčínský zámek.
0: Jediný, co mě děsí, že za měsíc už je 11. září. Nebo že obecně je září. Oh, tak pojďme se zase trošku dát něco letního, co říkáte. Léto se ještě neloučí. Offenbach Be Mine, Hit Radio North Music.

0: Fallen in Love a Coldplay, který nás na Hitradio Nord Music doprovodili do 17. hodiny. Přejeme krásný odpoledne. Nejlepší dopravní servis ze severu Čech. Řidiči pozor na D8, 35,5 km ve směru na Prahu u Litoměřic. Je tady poroukaný auto a ještě počítejte stále s nehodou v Teplicích. V Rázní ulici, kde máme nehodu dvou osobních aut, je tady silný provoz a také zdržení, takže šťastnou cestu. Vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
1: Příjemný den vám přeje Premium Klinik Teplice. Provádíme operace šedého zákalu plně hrazené pojišťovnou. www.premiumclinic.cz.
2: Zlatý slavík Václav Nojt Bárta Live. 13. srpna na Hněvín. Nadupané kytary, skvělá hudba a výhled, který bere dech. Nenech si ujít jedinečný letní koncert pod širým nebem. Startujeme 13. srpna v 17 hodin na Hradě Hněvín. Lístky koupíš na nfctron.cz.
3: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
4: Aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Nord Music.
5: Jsou tady další krátké zprávy v 17 hodin a Klára Zemanová, hezký den. Česko letos sužuje výrazné sucho. Množstvím srážek patří rok k nejhorším od roku 1961. Od začátku roku do 10. srpna spadlo v průměru jen 289 mm srážek, tedy 66% dlouhodobého normálu. Podle meteorologů se sucho letos dál prohlubuje. Zatímco loni se v létě srážkový deficit alespoň částečně zmírnil. A ceny ropy dál stoupají. Podle analytiků slábnou naděje na brzké vyřešení konfliktu mezi Íránem a Spojenými státy a na znovu otevření Hormuzského průlivu. Ten je klíčový pro přepravu ropy ze zemí kolem Perského zálivu. Medúzy zastavily 3 ze 6 bloků největší francouzské jaderné elektrárny. Mořští živočichové ucpali chladící systém. Výkon dalších bloků proto musel být snížen na polovinu. Francie kvůli vedrům a suchu omezuje výrobu elektřiny i v dalších jaderných elektrárnách. A na závěr kuriózní případ. Jedno chybějící podtržítko poslalo nevinného Kanaďana na 18 měsíců do vězení. Policie kvůli chybě v žádosti o data ze sociální sítě identifikovala jako podezřelého úplně jiného člověka. Odvolací soud v Novém Skotsku ho nakonec všech obvinění zprostil.
6: Bobová dráha, jezerní vesnička, Kuličkový les, léto plné dobrodružství v rodinném zábavním parku v Eibenstocku. Hurá za skřítkem Wurzelrudym!
7: Jestli vám přišlo, že dneska bylo konečně normální léto na severu Čech, tak ano, bylo krásně a hlavně teploty mezi 22 až 28. To je paráda. Tak doufáme, že jste si to užili a hlavně na to samý počasí se těšte i zítra.
0: Těšíme.
4: Hit Radio Nord Music.
0: 4 minutky po 5. hodině nám pokračuje odpolední show. Padla pravda, už se vrháme do té poslední 60 minutovky. S vámi Káťa Haplová.
7: A taky Kamil Bílský a samozřejmě i tato 60 minutovka bude nabitá hvězdama Beyoncé, Mirai, Hathaway, anebo hnedka na začátku Shakira a animákovej megahit Zoo.

0: kamarádi. What is love? Tohle je prostě hit hitu. Headway, 17 hodin, 12 minut a úterní hit Radio North Music.
1: Tak když jsme u té lásky, pojďme dát do placu, že dneska slaví narozeniny miláček českého hudebního showbiznisu. Jeden z nejoblíbenějších muzikantů u nás a samozřejmě láska spousty a spousty faninek.
0: To je taky pravda, možná i fanoušků, co si budeme povídat. Zkrátka dobře, dneska má své 34. narozeniny. Miraj Navrátil.
1: A je to venku.
0: Hodně štěstí, ne? Dobře.
1: On to zná. On by si to zaspíval líp, než my jemu.
0: To je pravda.
1: Každopádně Hit Radio North Music mu samozřejmě upřímně gratuluje, ale co se mi líbí nejvíc, že letos dostal fakt originální dárek.
0: Jaký?
1: Miraj Navrátil totiž dostal letos od svých fanoušků, možná i trošku recesistů, jako narozeninovej dárek japonský příjmení.
0: Jo, má asi japonský kořeny, jasně.
1: Má to logiku, protože vlastně doteďka je nelogický, jak on se jmenuje. Mm-hmm. Miraj Navrátil. Vem si, že Miraj je japonský jméno a Navrátil je typický český příjmení.
0: Jasně, no,
1: tak. Ještě navíc jsou to protiklady, protože Miraj znamená jako budoucnost a Navrátil jakože někam zpátky. Jako. Oh,
0: to je
1: prostě to absolutně už 34 let nedává logiku. A tak pár recesistů se našlo, kteří samozřejmě taky přejou Mirajovi všechno nejlepší, ale vymysleli originální dárek a řekli ty kluku ušatá, pojď už se jednou konečně jmenovat normálně a tak když japonský Miraj, tak bude i japonský Navrátil. Přátelé, víte, jak se řekne japonský Navrátil neboli vrátit se?
0: Netuším.
1: Modoru.
0: Modoru?
1: Modoru. Takže ode dneška na Hit Radio North Music jedině takto.
2: Miraj Modoru.
0: Všechno nejlepší.
1: Všechno nejlepší. Hit
3: Radio. Život plyne dál. Nechci promarnit ho v jistotách, než bych na břehu stál.

0: Lejš radíme.
1: Beyoncé Halo na Hit Radio Nord Music máme za 10 minut půl šestý a krásný úterý vám přeje Padla, Káťa a Kamil.
0: Užíváme si letní prázdniny a v tomhle období se nás ministr školství ptá a nepředěláme je.
1: Hele, ten mě normálně nepřestává fakt bavit, čověče. On se, já doteďka si vzpomínám, čověče, jak se posledního březnového dne dobře vyspal a řekl, že zkrátí ten školní rok, jo. Mm-hmm. Prostě to není jako jen tak. Já nevím, jak si to všichni furt představují, jak Hurvínek válku.
0: No a teď se zase dobře vyspal.
1: Takže se zase dobře vyspal.
0: Říká si, já dám o prázdninách na sociální sítě anketu. Lidi, chcete 2 měsíce letních prázdnin, nebo to začneme dělat jinak? A lidi se vlastně během prázdnin, kdykoliv mají čas a vezmou do ruky mobil, můžou na těch sociálních sítích vyjádřit, jestli jim to vyhovuje anebo nevyhovuje.
1: A jak by to teda chtěl udělat?
0: No on tvrdí, že to už prostě nemá dneska logiku. Historicky ano, prostě jasně. Dřív byly letní prázdniny, protože děti vyrazily pomáhat na pole, takže bylo potřeba mít v červenci a v srpnu volno, ale to už se samozřejmě dneska neděje. Mm. Navíc tvrdí, že ty školy nejsou na tohle počasí připravený a že od června až do srpna je tam strašný vedro a jo. Tak dále. Že by to chtělo prostě předělat, jo? Že by chtělo ty 2 měsíce třeba rozložit během toho roku a mít třeba víc volna na podzim, nebo v zimě, nebo jo, na jaře a tak dále a tak dále. A každý na to má názor, jo? Mm-hmm. Někdo chce 2 měsíce v kuse a někdo zase říká, hele, to není blbej nápad.
1: Jo, takhle. No já jsem si myslela, že se třeba bude jako prodlužovat.
0: Jo, takhle, ty bys chtěla 3 měsíce.
1: Klidně, jako, že v Itálii mají 3 měsíce třeba. Nebo oni mají dokonce, kolik je to, 4, 8, 12, oni mají třeba 13, 14 týdnů.
0: Jako fakt?
1: No to si píš. A tady nejsme v Itálii, no.
0: Stěhuju se. A to už se asi týká jenom dětí, ale.
1: No, asi jo.
0: Tak přátelé, jestli se nudíte, poraďte ministrovi školství, jak naložit s letníma prázdninama.
1: Arrivederci.
2: Já z tebe snad vykvetu.
3: Tu je nejvyšší čas tě poslat do botanické zahrady v Teplicích, kam určitě zapadneš. Ty můžeš obdivovat kytičky, děti, rybičky a já si odpočinu ve valdiviánském lese.
2: Botanická zahrada Teplice. Tam rozkvete opravdu každý. www.botanickateplice.cz.
4: Plánujete večírek, školení nebo oslavu? Nechte starosti s přípravou jídla na nás. Ať už potřebujete raut pro firmu nebo občerstvení na svatbu nebo rodinnou oslavu, přivezeme vám čerstvou kvalitu. Připravíme pro vás raut na míru. Od tradiční české kuchyně přes exotické asijské chutě až po vegetariánské, veganské i bezlepkové varianty, domácí dorty a zákusky. Zjistěte víc a poptejte termíny na www.bistroustí.cz.
5: Drbis ohrad a výběhu zooparku Zelčín. Hlásíme se od slepičí party.
6: Ve dne plno lidí a večer. Někteří tu zůstanou spát. Stany, karavany, ticho v kempu. Ráno se probudí a my jsme první, kdo je pozdraví. My jim to ráno odkdákáme. Kemp v zooparku má svoje kouzlo a my jsme u toho.
5: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
7: Chomutov ožívá. Zažijte kulturní léto v kulisách historického centra plného hudby, umění a setkávání. Nechte se v sobotu 15. srpna vtáhnout přímo do děje. Pouliční divadlo promění Chomutov v otevřenou scénu. Centrum žije. Pojďte si ho užít s námi. Více na visit.chomutov.cz.
8: DHL hledá skladové operátory do nového skladu v Klášterci nad Ohří. Nabízíme mzdu až 39 355 korun měsíčně, příspěvek na dojíždění, plně hrazené stravenky, 5 týdnů dovolené a další benefity. Máš zájem? Přihlas se na dhl.jobs.cz nebo na bezplatné lince 800 100 810.
9: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
10: Pohoda, klídek, tabáček a gorilí čumáček. Ahoj, tady je Michal Malátný z kapely Činasky. Jestli máš rád gorilu, doufám, že ne na grilu. Mountain

0: Farmářská káva ze srdce Afriky. Kup kávu a zachraň gorilu na www.kavagorilla.cz.
1: A nyní výjimečná káva Mountain Gorilla Coffee s výjimečnou slevou 20% a možností získat gorilí hrnek jako dárek. Kupuj teď na kavagorilla.cz.
2: Franto, ten vysavač je zase rozbitej.
3: No jo, a zas to musím řešit já.
4: Tak příště domo.
5: Domo.elektro.cz. Spotřebiče, na které je spoleh.
6: Hit Radio.
7: Zlepši si náladu.
6: Zlepši si náladu.

0: Dvě minutky po půl šestý ladíte úterní Hit Radio Nord Music a krásný odpoledne vám přepadla Káťa a Kamil.
1: A protože jsme v cílový rovince, tak je úplně jasný, že na záda už nám dýchá Hit Radio Classic, kterým budeme v 18.00 předávat štafetový kolík.
0: Štafetový kolíště, to je takový hezký, no, to je pravda. Protože občas je to tady maraton, ale občas je to přesně i takováhle příjemná štafeta. Jako třeba dneska, protože už za půl hodinky se můžete těšit na největší hity 80. nejlepší pecky 90. a taky si zahrajeme něco málo ze začátku milénia.
1: Tak schválně, kdo v 18.00 vystartuje ze startovacích bloků.
0: Ale začínáme na pohodu, jo? To je rozehřívačka.
1: Tak to je 15-stovka tohle, protože tam to jde pomalu, aby ti na konci stačil dech.
0: Tak jsem zvědavá, co bude to další.
1: Tohle má rytmus. Tam musíš počítat kroky. To je skok do vejšky.
0: Skok do vejšky? Sešole, čověče. Pane Wachmeister, vy jste hlavička.
1: Co tam máš dál?
0: No, tak kamaráde, teď jsem hodně zvědavá.
1: Tak to je jasný. Tohle už je oslava zlatý medaile, rozumíš? Dlouhý kous a pohoda jazz.
0: A šampaňský všude teče proudem, jasně. Tak to je ochutnávka toho, co nás čeká dneska už za chvilku po 18. hodině.
1: Užijte si Hit Radio Classic a ty největší pecky let 80., 90. a milénia na Hit Radio Nord Music.
2: Retro hity vám přináší koncertní série Legendy v Třebíblicích. 15. srpna Lou Bega a Stacey. Summer

0: Imagine Dragons Enemy až k nám na sever Čech. Hit Radio North Music za chvilku 6:45 a s vámi padla odpolední show.
1: Nejvyšší čas dát si taky něco dobrýho k véče, takže jestli to právě teď děláte, přejeme dobrou chuť. No a právě k té večeři slibujeme i poslední hity od nás.
0: To budou. Já jsem se teď úplně, člověče, zastavila u té večeře. Co ty budeš dneska papat?
1: Já všecko. Ať já celý den nestíhám jíst, takže já když dorazím domů, tak otevřu ledničku a jim všecko. Vezmu to většinou od prvního fochu až dolů.
0: A kdyby šlo, tak si to dám dvakrát, člověče.
1: A vsadím se, že ty nic, protože ty jíš určitě jenom do 5 hodin.
0: Vůbec. Přijdu domů. Sežeru, co vidím.
1: Fakt?
0: No jo, no.
1: Tak to bychom mohli bydlet spolu. Ne, to bychom nemohli bydlet spolu.
0: Právě nemohli bydlet spolu. Od nás ještě za chvilku poslední hity k dobrýmu papání Linkin Parka nebo taky Poetika. Tak díky, že jste s náma. Dobrou chuť.
2: Naši mazlíčci nám dávají každý den tolik lásky a my jim to můžeme vrátit kvalitní výživou. Krmivo Platinum, plné poctivých surovin, podporuje zdravý i dlouhý spokojený život. Vyberte to nejlepší pro své čtyřnohé přátele. Platinum Natural. Pro ně jste celý svět. www.krmivo-platinum.cz.
3: Šediny zapomeňte. GR7 umí vrátit vašim vlasům původní odstín za pouhých 27 dní. Žádné nůžky, žádné chemické barvy, jen přirozená krása. Překvapte okolí novým, mladším vzhledem. Objednávejte na životpro.eu a buďte opět sami sebou. životpro.eu.
4: Vítejte v Bibík.cz, vaší první volbě pro autosedačky a dětské kočárky. Naše prodejna v Lounech je jen 50 kilometrů od Prahy a je ta nejlepší v Ústeckém kraji. Otestovat si u nás můžete více než 40 autosedaček a kočárků. Autosedačku si můžete vyzkoušet přímo ve vašem autě. Přijeďte, otevřeno máme až do 19 hodin a jsme tu i v sobotu. Bibík.cz, specialista na autosedačky a dětské kočárky.
5: www.bb.cz.
6: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 400 gramů za 54,90. A Coca-Colu nebo Coca-Colu Zero 4x1,75 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
8: Atava! Prázdninový festival Karla Máje v Boskovicích na vás letos v létě čeká ve westernovém městečku Boskovice jako celodenní program v kulisách skutečného westernového městečka a velkolepá divadelní představení pod širým nebem.
9: Poklad na Stříbrném jezeře, legendární příběh Geronimo i noční jezdecká show Kůň pátý element.
8: Vstupenky na festival Karla Máje zakupte raději již nyní na www.westernové-městečko.cz a v síti Ticketportal.
10: Hit Radio.

0: když jedete na dovolenou. Nebo trčíte v dopravní zácpě. Rychlost vaší cesty nezměníme, můžeme vám ale zlepšit náladu. Léto zní líp s Hitrádiem. Hitrádio North Music.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.
2: I když nemám křídla, tak s tebou lítám. A v noci přistávám do peřin. Zamotaný ve tvých vlasech usínám. Jsem šťastný a s tím si vystačím.

0: Clark na Hit Radio Nord Music a nejvyšší čas se rozloučit. Za 10 minut je 6 hodin.
1: Dneska už pro vás víc nemáme, ale zítra zase hnedka po 3. odpoledne Summer Mambo Festival a lístky pro vás. Tak nás určitě leďte i zítra na Hit Radio Nord Music.
0: Mějte se krásně.
1: Ahoj.

0: zlepši si náladu.
1: Nejlepší dopravní servis ze severu Čech. Přejeme pohodové odpoledne všem řidičům. Dejte pozor na Chomutovsku v Klášterci nad Ohří v Petlerské ulici. Došlo tady k nehodě osobního auta s motorkou. Provoz je tam částečně omezený, tak s tím počítejte. Opatrně a šťastnou cestu. Vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
0: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radia.
2: Hlasy v tomto spotu vytvořila umělá inteligence.
3: Mikiny a tepláky pro celou rodinu. Mikiny a tepláky pro dámy za 249 korun. A pro děti za 99 korun. KIK. Víc než si myslíte.
4: Chcete čekat na auto celý rok? Nečekejte a vyberte si v Ačkách. U nás ho máte hned.
5: Zde ve vašem regionu nabízíme více než 1000 vozů i hned k odběru a garantujeme vám férovou cenu. Stavte se na pobočkách v Chomutově, Ústí a Teplicích nebo volejte 800 110 800.

Každý nákup vynáší a každý los vyhrává. Nakup v XXX Lutz a získej nákup zdarma. XXX Lutz do nábytku. Ty s tou červenou židlí.

0: Sme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz. On air.
1: Online.
0: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
2: 18. hodina, dobrý podvečer, u zpráv přeje Lucie Daňková. Aplikace e-doklady projde před volbami velkým zátěžovým testem. Zapojit se do něj můžeme ve čtvrtek v 1 hodinu odpoledne. Ministerstvo vnitra a digitální informační agentura chtějí získat data z podmínek, které nejvíce simulují zátěž jako při hlasování. Loni totiž při sněmovních volbách systém e-dokladů kolaboval. Česká krajina se dlouhodobě potýká se suchem a vedra situaci dál zhoršují. Důležité je tedy zajistit, aby voda po dešti neodtekla hned pryč. Jaké kroky stát podniká, popisuje mluvčí ministerstva životního prostředí Jana Schillerová.
3: Mezi podporovaná opatření proto patří revitalizace vodních toků, obnova mokřadů, tůní a rybníků, návrat vody do říčních niv, odstraňování starých odvodňovacích systémů i hospodaření se srážkovou vodou ve městech a obcích.
2: Cílem je, aby déšť nebyl jen krátkým osvěžením, ale zásobou pro suché období. No a suché a horké počasí nepřeje ani růstu hub. Podle mykologů už minimálně do konce prázdnin neporostou. Situace je nejhorší za poslední roky. Výjimkou je občasný výskyt mykologicky zajímavých nejedlých barevných hřibů, které lákají hlavně fotografy. Češi v Kolumbii by neměli cestovat do oblastí zasažených zemětřesením. Vyzvalo k tomu ministerstvo zahraničí. Na nouzovou linku se zatím žádný český občan v souvislosti s pondělními otřesy neobrátil. V cestovatelském systému Drost ministerstvo eviduje v Kolumbii 45 lidí.
4: Babi, dědo, jedeme! Letní dobrodružství pro celou rodinu v rodinném zábavním parku v Eibenstocku. Hurá za skřítkem Wurzelrudym!
2: Čeká nás jasná, ale také chladnější noc. Teploty budou klesat na 11 až 7 stupňů, v údolích na 5. Na jihu Moravy pak naměříme kolem 12. No a zítra bude slunečno, většinou jasno, nejvyšší teploty 25 až 29 stupňů, na severu a severovýchodě 22 až 25 a poukat bude mírný severní vítr.
5: Krásný večer, 3 minuty po 18. s vámi Kateřina Pechová a před námi co? To nejlepší z 80., 90. a taky milénia. Tak doufám, že máte hezký úterní večer a hlavně, že vám ho společně s těmi hity ještě zlepším. Za chvilku nás čekají Moby nebo Prince, teď jsou tu ale Ace of Base, All That She Wants, tak jdem na to.

Prince v éteru Hitrádia, přeju vám všem krásný večer. Tak co, jaký máte úterý? Dobrý zatím, zvládáte? Prosím vás, důležitá poučka. Držte se za ruce. Tak co nejvíc, jak to půjde, jo? Protože držení za ruce, prosím pěkně, snižuje krevní tlak a léčí srdce. Podívejte se třeba na vidry, jo? Ty se držejí za tlapky furt, aby si neuplavali. A viděli jste někdy jako vidru brát prášky na tlak? Asi ne, že jo? Takže naprosto geniální. Pokud nemáte žádného milého nebo milou, tak chytněte třeba aspoň sklenku vínka, tam to bude podobné, ty účinky samozřejmě, ale musíte u toho mít ten slastný, láskyplný pocit. To ale asi nebude úplně problém, že? No a co nebude problém, to jsou další hity, právě teď Moby a Extreme Ways.

0: of the Night, to je Koruna v éteru Hit Rádia. Krásný večer. A takhle, 11. srpen, jo. Léto se pomalu, ale fakt jako chýlí ke konci, to je strašně, jak to uteklo, jo. Mám na vás zásadní otázku. Pojďte mi napsat na 777 937 777, co máte ještě před sebou. V rámci takových těch letních aktivit. Máte ještě nějaký plány? Můžeme se navzájem inspirovat, že jo? Já jsem třeba minulý týden šla na výšlap, bylo to super, skvělý, jen já teda neumím nikdy odhadnout, jak moc to převýšení bude náročný, takže si řeknu, 500 metrů, pohoda. No a pak zjistíte, že jdete 5 kilometrů do kopce, jo. Ale pojďme si navzájem pozdílet nějaký plány, jo. Třeba to ještě někoho vyburcuje k nějaký zábavné aktivitě. Pište na 777 937 777, jaký máte plány. A já vám k tomu budu servírovat další skvělý hity. Michael Jackson, Scorpions nebo Emma Bunton, už za chvilku.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 400 gramů za 54,90. A Coca-Colu nebo Coca-Colu Zero 4x 1,75 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Sapril. Přední český výrobce obalů nabízí pracovní příležitosti ve svých závodech v Mostě a Litvínově. Staňte se součástí stabilní firmy, která se stará o své zaměstnance. Neváhejte a přidejte se k nám ještě dnes. Více informací najdete na www.sapril.cz.
3: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
4: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.

0: největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdekoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

What took you so long? Emma Bunton dohrává na Hit Radio. Krásný večer. No, ptala jsem se vás, jaký máte ještě plány na zbytek léta, tak píše třeba Martina, my právě balíme děti k babičce, takže pak plán jasný, nějaký ten úklid a hlavně odpočinek. Ale to je třeba výborný nápad, pokud můžete, tak podle mě...

0: Status quo, legendární věc In the Army Now, posloucháte Hit Radio. Přeju krásný večer všem a myslím si, že vás dokážu trošku rozhýbat. Nebo aspoň doufám, uvidíme, jo. Je mezi vámi někdo, kdo snad neviděl film Madagaskar? Jo, animák, zvířátka a hlavně jedna legendární postava, která prostě tak ráda trsá. To asi víte, že jo, král Jelimán. Cože, chytáte se? To si totiž dáme už za malou chvíli a doufám, že vás to trošku nabudí. Real to real, I like to move it, na vás čeká.
1: Velký výprodej matrací. Dnes s dopravou zdarma. www.matracezahubičku.cz.
2: Matrace za hubičku.
3: Nejlepší a největší výběr sedacích souprav je u nás, v nejlepším nábytku na severu Čech. Přes 100 modelů na prodejně v Lounech a s dopravou zdarma, když sedací soupravu, tak tu nejlepší. nejlepší@nabitek.cz.
4: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. růžovýslon.cz.
5: Tohle musíte zažít. Motokáry Teplice posouvají zábavu na úplně novou úroveň. 30 nových motokár, jedna trať, nekonečná porce adrenalinu. Rychlé stroje z Francie pro dospělé, bezpečné pro děti i dvousedadlové káry pro společnou jízdu. Rezervujte si svou jízdu nově online na metropoleteplice.cz. Motokáry Teplice. Zažijte opravdový motosport na vlastní kůži.

0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Rádio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v dabu. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu. Hit
2: Rádio. I like to move it. You like to move it.

0: Pozor, u dětka se děje něco velkého. Jako první v Česku přinášíme novinky od světově proslulého studia Hexo Gaming. Hity, co baví hráče po celém světě. Herna u dětka CZ s novinkama o krok napřed.
1: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
2: Yamaha Experience. Nikdy nemusíte vlastnit. Stačí si vybrat a odjet. Ať milujete město, zatáčky nebo nekonečné dálky, u nás si vybere každý. Prémiová půjčovna motocyklu Yamaha. Více informací naleznete na www.yamaha-unl.cz. Yamaha Experience. Nejen jízda, zážitek.
3: Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
4: Hi, this is Ed Sheeran.
5: Hi, this is Madonna.
6: Hezký večer, 7:00, my se společně dál dáváme to nejlepší z 80., 90. a taky milénia. No tak právě teď přicházejí Ricky Martin a Christina Aguilera, užijte si to.

Snow a Informer, posloucháte Hit Radio, hezký večer. A jedna blbá zpráva, prosím vás, samozřejmě suchý horký počasí, jo, tak čemu to nepřeje? Houbám, to je jasný. U nás je z toho strašný smutek, protože u nás v rodině jsou všichni houbaři a nemají co jít lovit, že jo, to je příšerný. Samozřejmě výhodu teď pociťují ti, kteří mají nasušeno, jo, já jsem se teď taky už doma ptala, jestli když tak pučej, prej, tak je to dobrý. Pokud nemáte nasušeno a máte rádi houby, zkuste sousedy, jo, případně babičky, ty mývají, většinou dědečkové taky. Jo, vozkoušejte. Co můžete teďkon poměrně potkat, jsou takový specifický barevné hřiby, jo, ale ty jsou prosím vás nejedlí. Takže ty jako můžete vyfotit, ale určitě je nejeste. Předpoklad, nebudou růst houby minimálně do konce prázdnin. No, budem doufat, že mezi tím se to podnebí se trošku zlepší a dočkáme se. No snad. Čeho se dočkáte určitě? To jsou další hity. Znalci už tuší, co se tady právě teď rozjíždí. Je to totiž legendární věc. Aha, a Take on Me. Tak si to užijte.

0: Self Alone, tohle je LSDJ v éteru Hit Rádia. Přeju vám všem hezký večer, krásný úterý, tak co, jak se máte? Já doufám, že dobře samozřejmě. No v ideálním případě, pokud to třeba není úplně perfektní, tak doufám, že songy, které tu pro vás mám, to zlepšej. Jo, protože je to vědecky podložený, hudba zlepšuje náladu. A třeba tohle? To by vás mohlo bavit. Roxette, Cyndi Lauper nebo Richard Miller už za chvilku.
1: Novoveská CZ. Chcete klidné bydlení v Teplicích s překrásným výhledem na Krušné hory? Bydlete na Novoveská CZ. Novoveská CZ.
2: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
1: Hit Radio.

Richard Miller dohrává v éteru Hit Rádia a přeju krásný večer. No, prosím pěkně, dneska zásadní věc, protože tohoto dne, 11. srpna roku 1805, byla tady u nás potvrzená povinná školní docházka. Jo, takhle pěkně v létě, to je velmi příjemné, že jo? Prostě máte pohodu, jo, nic moc, pohodička, žádný stres a bum! Od teďka budeš 6 let pěkně vstávat, protože tehdy to bylo jenom od 6. do 12. roku, poslouchat a dělat domácí úkoly. Rakouský císařství, děkujeme moc, načasování úplně jak učebnice dějepisu samozřejmě. Ano, je to ten okamžik, kdy se nám to zlomilo, jo, kdy do té doby to bylo, co se nenaučíš, to nemáš. Od té doby je to, co se nenaučíš, to tě rozhodně dožene za chvilku v písemce. Tak jestli vaše dítka zrovna teď prožívají ten moment, kdy už se to blíží, všude se šity, že jo, a tak, tak je můžete připomenout, že právě dneska je to hezké, velké výročí. Pet Shop Boys, New York City Boy, právě teď za vámi.

0: posloucháte Hit Radio. Hezký večer vám všem, díky, že i úterý trávíte s námi. Dáváme si spolu Hit Radio Classic, to znamená to nejlepší z 80., 90. a taky milénia. No a už za chvilku navážeme. Fine Young Cannibals, She Drives Me Crazy, taky Era nebo Madonna, tak buďte s námi.
1: Kvalitní krmivo pro psy a kočky. V naší prodejně v Lomu u mostu najdete kompletní nabídku krmiv a pamlsků Platinum. Poradíme vám s výběrem toho nejlepšího pro vašeho mazlíčka. Otevřeno máme každý všední den od 7 do 15:30. Těšíme se na vás v Platinum prodejně v Lomu u mostu.

0: Hit Radio Nord Music. Velký výprodej matrací. Dnes s dopravou zdarma. www.matracezahubičku.cz.
1: Matrace za hubičku.
2: Ahoj, tady Jelen. Rádi bychom vás pozvali na náš rodinný festival Jelen Fest. Přijďte si užít pohodové letní odpoledne s programem pro děti i dospělé v sobotu 22. srpna v areálu Benedikt v Mostě. Těšíme se na vás.
3: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
4: Hi, I'm Lenny Kravitz.
5: Osmá hodina je tu, přeju krásný večer, s vámi Kateřina Pechová a taky dál to nejlepší z osmdesátek, devadesátek a milénia. No a právě teď Human League a Tell Me When. Jdeme na to.

0: Pretenders a Brush in Pocket. Posloucháte Hit Radio. Krásný večer, velmi důležitá informace, prosím vás. Milovníci melounů, nastražte uši. A vy, co je třeba moc nemusíte, tak taky, protože tohle by vás mohlo přesvědčit o opaku. Opatrně s nimi teda, jo. Ale ukázalo se, že mají úplně stejné účinky jako Viagra. Takže, pánové, pokud se jich přejíte, můžete mít velký problém, nebo taky spousta radosti, že jo? Prodejci vodních melounů můžou rozhodně jásat. Ano, dámy, pokud právě píšete nákupní seznam, je mi jasný, že většina z vás tam dopsala meloun. Třikrát.
1: Hit Radio North Music.
2: Vyplašený zajíc běhal po polích a pak našel smrt v pažích tetovaných. Kočovali ulicí a náměstím, asi za štěstí.

0: tak co, zavrtěli jste se, Luna a Mambo Leo, posloucháte Hit Radio. No a my budeme pokračovat samozřejmě v tom nejlepším z 80., 90. a milénia. Doufám, že si ten výlet do historie taky užíváte. A skvělý, to bude i za chvilku. Čeká nás třeba Lionel Richie, jo, legendární hlas, legendární vlasy. No a nebo tenhle pán. Nedávno byl v Česku Bruce Springsteen, Dancing in the Dark, do vašich uší, už za chvilku.
1: Velký výprodej matrací. Dnes s dopravou zdarma. www.matracezahubičku.cz.
2: Matrace za hubičku.
3: Premium Estetik Teplice odstraní jizvy, znamenka a tetování jednou provždy. Volejte 739 18 a 4 jedničky. Buď ještě krásnější.
4: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letní soutěž.cinemacity.cz.

Chantal Kreviačuk, posloucháte Hit Radio, krásný večer. No a teďkon je sucho, to víme, jo, opravdu je po celém Česku sucho, je to velký problém, čekáme všichni na déšť, předpokládám, tak to prostě je. Každopádně, zajímavá věc, v historii, jo, byl taky problém s vodou, tam teda to bylo spíš o tom, že často mohla být kontaminovaná, takže nebylo bezpečný samozřejmě tu vodu pít, jo, a proto se jako bezpečnější varianta k pitnému režimu vařilo pivo. No, to dává smysl, že jo? Je to podle mě velmi logické, tak já vás nechci navádět, jo? Ale vody je málo. Je potřeba s ní šetřit, tak nechám na vašem uvážení. Právě teď Junior Senior.

0: Another Brick in the Wall. To jsou Pink Floyd, vy jste s Hitrádiem, hezký večer. Blíží se pomalu, ale jistě, 9. hodina, já se tak s vámi pro dnešek pomalu loučím. Užijte si krásný zbytek úterý, slyšíme se společně i zítra, budu se na to moc těšit. Opět se společně ponoříme do tajů 80., 90. a taky milénia. No a za chvilku už třeba tahle pecka. Starship, Košín nebo Lucie. Ano, mějte se krásně, ahoj.
1: Velký výprodej matrací. Dnes s dopravou zdarma. www.matracezahubičku.cz.
2: Matrace za hubičku.
3: Naši mazlíčci nám dávají každý den tolik lásky a my jim to můžeme vrátit kvalitní výživou. Krmivo Platinum, plné poctivých surovin, podporuje zdravý i dlouhý spokojený život. Vyberte to nejlepší pro své čtyřnohé přátele. Platinum Natural. Pro ně jste celý svět. www.krmivo-platinum.cz.
4: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letní soutěž.cinemacity.cz.

0: velký výprodej matrací. Dnes s dopravou zdarma. www.matracezahubičku.cz
1: Matrace za hubičku.
2: Franto, kde jsou ty maliny?
3: Zavakuovaný. A kde je můj buček?
2: Taky zavakuovaný.
4: Vakuovačky Domo udrží dobroty čerstvé až pětkrát déle. Domo-elektro.cz

0: Herna u dětka. Exkluzivní novinky od Hexo Gaming. Herna u dětka.cz.
1: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
2: Černá stavba? Žádný problém, pokud to ale řešíš včas. Comfort Group zajistí pasportizaci, projekt i vyřízení všech potřebných povolení. Legalizujeme tvou stavbu a dáme ti klid, že je vše v pořádku. Spolehlivě, odborně, po celé České republice. Projekt@ateliér.cz. S námi dojdeš k výsledku.
3: Hit Radio North Music.
4: Zlepši si náladu.

0: Růžový salon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžovýsalon.cz.
1: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bela, bel, bela, bel, bela, bel, CZ.

0: Potřebuješ projektovou dokumentaci a vyřízení stavebního povolení? Comfort Group to zvládne celé za tebe. Od prvního návrhu až po projekt ke kolaudaci. Zaměříme původní stavbu, vytvoříme projekt, statiku i povolení kdekoliv po ČR. S našimi 17 lety zkušeností vše na klíč. Více na projekt@ateliér.cz.
1: Ratatarararata, trička, ratatadadadarata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bela, bel, bela, bel, bela, bel, CZ.

0: is Ed Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

Chcete, aby vaše rekonstrukce dávala smysl? Renovační pas propojí technické řešení s finančním plánem. Investice efektivně s podporou banky. comfort@group.cz. Hit Radio. Hit Radio.